že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový smu, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40,

vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Vilová čtvrť, nehádej se se mnou, kámo, ticho mám krp. Stejně furt trap,

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu, podržím

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: vašem městě.
1: U chlapa u nás v Lipnici nad Sázavou máme hrát, takže je to jasný, no. Výdejní box ve stylu hradu. To je nebylo vůbec špatný.
0: Kámo, to je moc hezký, ale ještě pro balíček by si se musel projít bitvou místo toho, aby si za něj platil.
2: No, čauko. U nás v Hostinném by to mohli dělat dva obři, protože máme na radnici normálně dva obry. Koukni se, když tak někde na fotky na internetu a ty by byly super, kdyby oni jakoby je předávali normálně nějakým způsobem, nevím jakým, ale je to pekář a je to řezník, opravdu na to koukni.
0: Brácho, ale tohle mi přijde fakt jako strašně hezký. Pekář by ti podával balíček a řezník by vybíral prachy. Úplně to vidím.
3: Ahoj, jdeme, tak já bych to viděl na Libereckou zoo a ten výdejní box by byl pořád rozjet. Prázdný.
0: Mám pocit, že něco podobného tady říkal i náš Mára ohledně Černýho mostu.
4: Ale kdyby tady ten box byl někde na Černáku, tak bude prostě jenom vybrakovaný. To nic nezbude, žádný králíci, nic.
0: Já si myslím, že tohle už nepotřebuje žádný velký komentář, ale užívejte zbytek prodlouženého víkendu, odpočiňte si, no a my se slyšíme zase zítra od 6 ve Spinránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spinránu. Na rádiu Spin. Never.

nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, jak si chtě směr.

0: Čuspic, 5 hodin, 57 minut k tomu. Máme tady úterý 29. září. Svátek má Michal.
1: Wow, takže všem Michalům nejlepší. Přesně no tak. A všem u Rádia Spin přejeme krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Málem to bylo těsně vedle, ty vole.
0: Málem jsem tady kliknul na bubny.
1: To by bylo pestrý ráno. Máme za sebou krásný prodloužený víkend, doufám, že jste fresh, protože před sebou máme taky další spin ráno.
0: No jasně, úplně fresh. Hele, dneska probereme, podle mě, ten nejlepší způsob ubytování pro děti, pro malý dospělý a pro pana Petra Kostku.
1: Pan Petr Kostka, co to je?
0: To uvidíš, to uvidíš. To je všechno promyšlený.
1: Ok, já tady mám taky info o novém možném beefu na scéně, jsem zvědavý, co z toho bude.
0: No dobře, já taky brkneme nějaký dobrý zprávy ze světa, abychom měli pozitivní den.
1: Ok, zapomínáme taky na film Čelisti, a to díky aktuální situaci v New Jersey.
0: No a pak si dáme mešápek.
1: Máme pro vás taky stupenky na Zrádce ve hře 1 na 1.
0: Přesně, prostě stay tuned, jdem si dát počasíčko, jo?
1: No a počasí nevypadá vlastně vůbec špatně, máme takový pozdní babí léto, jestli se tomu tak ještě pořád říká, aktuálně nějaký 10 stupňů Celsia, je to poměrně cítit, takže ráno je to už tak podle mě na takovou podzimní bundičku, ale odpoledne počítej s tím, že už to bude spíš na kraťasy, protože teploty budou kolem 1 na 20, no a k tomu polojasno až jasno, ideálka.
0: Banger. Hit paráda, Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků.

0: 8 minut tých uších, krásný dobrý ránko, všem ještě jednou přejeme já a Dom. Dome, ty jsi říkal, že pro nás něco máš.
1: Yes, mám pro vás takovou zprávu o tom, že se možná na scéně rodí novej beef a pro mě vlastně dost nečekaných dvou men, protože IZO měl o víkendu dvakrát outůčko. Obě dvě arény absolutně vyprodaný, vypadalo to extrémně, koukal jsem na různý stolíčka a taky reelska. No a stejně tak extrémně vypadalo intro do celý show, kde se IZO v uvozovkách nechal ukřižovat. Jenže ono to udělalo na scéně poměrně rozruch, protože na to byly dost rozpolcený názory. No a jeden takovej dal na storíčko Ektor. A já ho musím ocitovat, protože jinak by to prostě nedávalo smysl, kdyby to nepřečetl.
0: Tak pojď.
1: Takže cituju Ektora. Jenom špinavá svině využije největší moment svojí kariéry, co dostal od Boha, k tomu, aby schodil Boha. Za mě musím říct, že na to, že to prostě jako byla show, jakože brutální show, tak jsou to hodně silný slova, nebudu lhát.
0: No, jako jsou vlastně a přemýšlím nad tím, jestli třeba Ektor, víš, věří v egyptský božstvo, protože to byl jako egyptský znak, pokud se nepletu. Těžko říct, nevím, možná bych si ještě trošku rýpnul, jo?
1: Ne, v tomhletom případě bych ti to radši úplně neradil, ale uvidíme, jestli si zpátky rýpne třeba IZO.
0: No, distrekem.
1: Přímo distrekem, ale třeba nějakou zmínkou ve slce nebo tak, ale uvidíme. Budeme to sledovat každopádně, aby jsme byli tak trošičku tematický, tak si teď dáme IZO a Ektora na jednom tracku.

0: 6 hodin a 10 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof. No a my se společně jdeme pro tuto chvíli přesunout do dnešní poznávačky.
1: Já tady mám pro tebe první ukázku, která, řekl bych, je celkem těžká, takže možná k tomu trošku něco napovím. Dominik to minimálně nepoznal, dokonce říkal, že to neviděl, že?
0: Neviděl, no. Dneska tady máme jeden, no, kinematografický zážitek, takhle vám to řeknu.
1: Dobře, tak takhle to nějak zní.
2: To bylo úžasné.
3: Opravdu?
2: To sypeš, fantastické. Naprosto skvělé.
3: To mi lidi neříkají.
2: Co říkají normálně?
3: Polipsy.
0: Polipsy, elipsy.
1: Jo, tak hele, co si k tomu řekneme? Můžeme si k tomu říct, že se jedná o seriál, už dokonce celkem starší seriál, když se podíváme na to, kdy vyšla první série. No a tenhle ten seriál má série celkem 4. By the way, o český znění se postarali výborní dabéři, třeba Vojta Dyk anebo David Švehlík.
0: No okej, ty mají bratránek.
1: No, těsně vedle. Tak hele, pokud víš, dávej vědět, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka, tady to máš ještě jednou.
2: To bylo úžasné.
3: Opravdu?
2: To sypeš, fantastické. Naprosto skvělé.
3: To mi lidi neříkají.
2: Co říkají normálně?
3: Polipsy.

0: stop the shining. You can't stop the shining. Olé, 6 hodin, 15 minutek k tomu, ty posloucháš Dále Radio Spin, no a zrovna se tady doposlouchal k tomu, že tady máme poznávačku, tak vítej mezi náma, naši otcové jsou důvod, proč chcem vydělávat a já vám můžu připomenout ukázku, kterou jsem tady pouštěl, která zněla takhle.
1: To bylo úžasné.
2: Opravdu?
1: To sypiš, fantastické, naprosto skvělé.
3: To mi lidi neříkají.
1: Co říkají normálně?
3: Polipsy.
0: Jo, normálka, to říkají lidi i mě, že jo. Máme tady tip?
4: Já domůže.
0: Jestli to náhodou není meš.
5: Tak tento, podle toho, co jsi říkal, asi pravděpodobně není.
0: Tento bohužel není, ale nezoufej.
5: Pojďme pátrat dál.
0: Protože jdeme pátrat dál. Hezky, hezky.
5: Hezky.
0: Ty kráso, no tak dobře. Ano jo, jako jedeš dneska si na koni, Dominiku. Tak jedem. Druhá ukázka.
6: Ta malá hra nás dvou hrát, Jim a s IT hrát geje. Umřeli lidé, to už tak lidi dělají.
0: Jo. Mohl si poznat, že některé ty scény jsou fakt jako dramatický v tomhle tom seriálu. A kdyby ti náhodou nedošlo, co to je, což naprosto chápu, protože já jsem ty ukázky vybral trošku těžší, tak tady je třetí, která by to mohla trošku víc poodhalit.
7: Paní Mangfordová schrábne životní pojistku a rozdělí se o ní s Autojanus. Teď je běžte zatknout, inspektore, to umíte nejlépe. Povíme telefonistovi, že případ vyřešen.
5: No tak musím říct, že tohle je podle mě jako těžší případ na rozlousknutí, ale myslím si, že po tady těch třech ukázkách by to zase tak těžký být nemohlo.
0: A tak uvidíme, dáme vědět. 32, 30. Kdybych chtěl nahodit ještě jednu nápovědu, tak víte co?
5: Nedávej,
0: nedávám, ale... nedávám. Pojďte si dát písničku tady jednu.

0: lupu případu dneška, který se jmenuje Poznávačka od Krištofa Švehlíka.
1: Já mám normálně pocit, že ty ses dneska vzbudil a řekl sis, OK, budu Krištof, protože mě dneska tady ty oslí musky fakt nenapadají a ty jako válíš, Dominiku.
0: No tak v tomhletom případě mi to mohlo být.
1: Ty kráso! Pozor!
0: No nic, ale nechám tě teďka mluvit zase chvilku.
1: Ne, to je v klidu, já ti jenom pustím tady dvě ukázky a Dominiku, klidně pokračuj, mě to baví.
2: Ta malá hra nás dvou hrát, Jim has IT, hrát geje, umřeli lidé, to už tak lidi dělají.
1: Jo, je to seriál, ve kterým možná trošku někdo třeba je v ohrožení života nebo tak něco, ale od toho tu máme človíčka, který se na to vždycky podívá a přijde k jádru věci a řekne, jo, je to takhle. Jo, chápeš?
0: Zajímavý človíček.
1: Je zajímavý človíček, no.
3: Paní Manfredová schrábne životní pojistku a rozdělí se o ní s Autojanus. Teď je běžte zatknout, inspektore, to umíte nejlépe. Povíme telefonistovi, že případ vyřešen.
0: A máme tady nápovědu v podobě instruktora.
1: Je
0: inspektora,
1: to tak, ale
0: inspektora.
1: Hlavně, že jo, případ vyřešen. To je to nejdůležitější na tom, co bylo. A jako nebylo to... Meš to nebyl, ten tady jako přišel, ale máme tady jednoho človíčka. Jednoho, jedinýho, který to typnul správně. A to je Lális.
4: Volal jsem se do kanceláře Sherlocka Holmesa a Watsona.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Tak počkat, tady někdo volá Sherlockovi a Watsonovi? Sherlocku?
0: Ano.
1: Je tenhle ten případ správně vyřešen?
0: Je tento případ správně vyřešen?
1: Jo!
0: To vypadá, že se jeden ze Sherlocků našel i mezi váma teda.
1: No,
0: Lálisi, kdyby si chtěl změnit kariéru, tak dost pravděpodobně asi budeš moc, protože jsi se dopátral k tomu správnému výsledku.
1: No, nevím, možná to nedělej, nevím, kolik si vydělává detektiv teda, ale...
0: Soukromý asi...
1: A jo, on byl vlastně... Ale počkej, Sherlock vlastně nebyl úplně detektiv, on byl poradce takový, spíš Scotland Yardu.
0: Já nevím, já jsem neviděl ani jednoho ještě.
1: Ježiš, to jsme zase u toho, no,
0: jo,
1: si dá
0: no,
1: písničku.
0: Ale tohle si na tvoje doporučení dám.
1: Dej si, Dome, je to fakt skvělej seroš.

0: pam pam. Rádio Spin ve tvých uších, Krištof, Dominik s tebou. Chvilku zpátky jsem tady týzoval, že bychom se mohli podívat na to, co má společného, teda co mají společného mladí dospělí, děti a Petr Kostka. Víš, co to je, Dome?
1: Nevím, tím příjmení to asi není.
0: Není, ale to příjmení s tím má co dělat, protože okay. Poněvadž a jednoduše máme tady možnost úplně nejlepšího ubytování, která asi na světě vznikne, minimálně pro mě a pro mého 9letého bratrance. A to je, kámo, Minecraftový hotel.
1: Počkej, cože?
0: Jo, normálně vzniká ve Velké Británii, má se otevřít příští rok a kámo, vypadalo to crazy. Byly tam nějaký jako plánečky a je to celý ten Minecraftový svět, ale je jako přinesený do reality.
1: Počkej, to tak to je ale docela velký, ne?
0: Bude to hergot velký, protože tam budeš procházet život tím normálním světem, potom tím peklem, různě jeskyněma, třeba když jsem se díval na to, jak by měly vypadat ty, ne domečky, jak se to jmenuje, pokoje na hotelu, tak to je normálně, že tam takhle procházíš tou důlní šachtou, že jo?
1: A
0: takhle dveře tam jsou všechno, dokonce i mobové tam budou. A to jsem nepochopil, oni psali, že budou živí. Takže nevím, jestli tam jako bude živý zombík a víš, živý kostlivec
1: jako,
0: nebo
1: prostě
0: něco.
1: Jako budeš spát a prostě někdy se v noci úplně ne, v klídečku zbudíš na záchod a na záchodě prostě bude sedět zombík.
0: Doufám, že ne, protože psali tady, že prý budou hodní a že se jako návštěvníci nemusí bát. Já spíš jenom nechápu, jak je chtějí udělat. Jestli to budou jako animatronici, nebo jestli to budou lidi v kostýmech.
1: Tyma, nebo holograf třeba.
0: Ty kráso! Takhle spojení Futura a Minecraftu.
1: To by bylo hodně cool.
0: Jakože dal bych si to celkem, jako pobyl bych tam, co si budem. I teďka ve 22 letech bych klidně, víš, zarezervoval si takový týden a jenom tak jako byl, chilloval.
1: Takový tvoje malý nerďácký já.
0: No, když já to mám rád doma. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Dáváš si Rádio Spin, úterý 29. září s tebou Dominika Krištof a třeba jsi teďka právě řekl, hele, ale Dome, Krištofe, prosím vás, jak je venku, já zrovna vstávám, potřebuji do auta a nevím, jestli si mám vzít bundu nebo ne. Bráško, od toho jsme tu my, ne, abychom ti pomohli, prosím tě.
1: Ti poradíme, hele, po celý... jeden je tlustý, jeden je hubenej, tebe každý tu teplotu snášíme jinak, ale poradíme ti.
0: My bychom potřebovali tady mezi sebe ještě někoho takového prostředního, kámo, to bylo super.
1: To prostě jako to rozhodne.
0: No, ne, takovýho víš třeba, že bude mít takových ideálních, já nevím, 80 kilo zhruba, bude tak jako mezi náma přesně někde.
1: Takže takový Jirka třeba.
0: No,
1: Jirka si myslím, že by byl takový ideální na tohle.
0: Každopádně, po celé České republice máme teď průměrnou teplotu zhruba nějakých 8 stupňů Celsia, ale nebojte, nebude to trvat moc dlouho, teploty půjdou nahoru a když se na to tak dívám, tak to vypadá celkem slibně, protože ty denní maxima hitnou zhruba 23 stupňů Celsia a vypadá to, že dokonce bude jasno nebo polujasno, takže úplně ideálka.
1: Trošku lituju, že jsem si sebou nevzal kraťasy do batůšku.
0: Prosím tě.
1: A víš co, tak ono prostě jako potom tyhle v těch kalotech je ti teplo, tyhle, ono to není úplně jako
0: no,
1: příjemný,
0: chápu,
1: víš co.
0: No, spotíš to a vlastně to sráno ani tuši, no, už se budeš potit, že jo.
1: Musíš to odlepit. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu, tak ty vypadají docela podě. Co se týče dálnice, které už je to malinko horší, a to konkrétně na Rednice, ta poskakuje na příjezdu do Brna a to po směru od Ostravy, takže tam určitě pozor, je tam crash. No a crash hlásí D1 ještě jednou a to u Lokte, takže tam rozhodně dávej pozor, protože tam to poskakuje až zhruba tak někam k Hořicím, takže tam počítej s poměrně dlouhou kolonou.
0: Dobrá, já tady ještě na D1 vidím crash na 65. kilometru ve směru Praha, tak když tak opravy se ho tam nemáš. Každopádně, co se tý Prahy týče, tak tady taková jako klasička, ani moc extra to není. Štěrboholská spojka nějakých 10 minut a zároveň Pražský okruh u Sezu na Berom, taky počítej s nějakýma 10 minutkama zpoždění. Jinak je to fresh. Automotospin.

0: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v rap.

0: 21, 40 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s sebou jedal Krištofa taky dom. No a my spolu pokračujeme ve Spin ránu, kde právě teď startuje hádanka Celebrity Voice Flip.
1: Je to úplně jednoduchý, pokud nevíš, o co jde, tak máme tady jeden hlas, který bys asi mohl znát. Jo, je to nějaký známý, minimálně se snažíme vybírat ty známý hlasy. A může to být kdokoliv, herec, rapper, co já vím, kuchař, zpěvák, může to být fakt úplně kdokoliv, ale abys to neměl tak jednoduchý, tak jsme ti ten hlas trošku zamotali. No a dnešní hlásek, ten zní takhle.
0: Ale povědomně to zní určitě.
1: To jo, a dobře tam zpívá, že?
0: No tak jo, tak my vám to pustíme ještě jednou, nebo respektive Krištof vám to pustí ještě jednou, no a pak můžete začít hádat.
1: Ne, já už to nepustím.
2: Jo, pust ještě
1: jednou. No tak jo, tak jo, že jste to vy.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Radia Spin.

0: Celebrity Voice Flip.
1: Viktor Šín, ten možná byl šťastný, když neměl nic, ale my s Dominikem nejsme šťastní, když nemáme tipy na to, kdo je v Celebrity Voice Flipu a nemáme nic ani v apce.
2: Přesně tak, hele, prochází mobilní apku Rádia Spin, tady nemám nic, na 210, 32, 30, 30, taky nemáme nic.
1: Hele, kámo, asi je to prostě těžký.
2: No tak jako udělal jsi to Spinnerům asi trošku těžší, tak no. Pojďme jim to ještě jednou pustit a pak jim poradíme teda trošičku.
1: Tak co bychom tam hodili za nápovědu? Jedná se o jednoho pána, hledáme Čecha teda, na půl. A...
2: Čech hledáme... jako Ben Kristoval, no, zhruba.
1: Ale hledáme Čecha, je to tak?
2: Jo, jako hledáme Čecha.
1: Opravdu tomu tak je.
2: No, i když bys na první dobrou neřekl, že je to Čech.
1: To asi ne, ale je to fakt jako Čech, protože minimálně spousta Čechů ho má zafixovanýho, protože borec je v nějakým veřejným prostoru, nebo mediálně známý už od roku 1994.
2: Počkej, takže je to už v tuhle tu chvíli 32 let starý moderátor.
1: Ano.
2: Víc než 32 let, protože to ano. Už mu muselo být nějaký pátek, ne?
1: No, začínal ve 20, takže...
2: No to, že už mu bude teda něco přespade.
1: 52.
2: Ty kráso!
1: Je to tak.
2: Počkej, ale on na to vůbec nevypadá.
1: Přesně jsem to chtěl říct, kámo. Nejlepší na tom je, že ten pán prostě vypadá pořád stejně. Fakt, no, to se nezměnilo, tam není žádná změna.
2: A ještě pořád, ještě vlastně jako jeho kolegyně. Tak vypadá taky pořád stejně.
1: No, kolegyně vypadá pořád stejně dobře. Tak tolik asi nápovědy, já ti to pustím ještě jednou a pak už můžeš hádat. Jsou spadlý gatě, kámo. Jsi
0: ready? Na 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
1: 6 hodin 49 minut, teda posloucháš Radio Spin, také Spin ráno s Dobem a Krištofem. No a my pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, kde se pomalu, ale jistě blížíme do dnešního finále.
2: Blížíme se do endgameu. Naposledy připomínáme, jak zněl dnešní Voice Flip. A jdeme se spolu podívat na naše číslo, co jste typovali.
3: Krásné dobré ráno, Boban. Ben to nebude, je to Ray.
2: Tak Boban teda správně řeknu, že Ben to nebude a že to bude Ray, OK.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já tak jako Martin úplně to, ale myslím, že to je třeba Ray Corrington, nové.
2: Třeba Ray, dobře.
5: Ahoj, David, já si myslím, že to bude Ray Corrington.
2: Okay.
1: No, tak Ray se objevoval taky v mobilní apce Rádia Spin, pokud se nepletu. Toho typoval Honza.
6: Ahoj oběma, není to Ray Corrington?
1: A taky Jára.
7: Čau, tady Jára. Není náhodou ve Celebrity Voice Flipu Ray Corrington?
1: No, myslím si, že podle nápověd, který jsme tady měli, že to je už asi, pokud se nepletu, 32 let starý moderátor, který vypadá furt stejně a pořád vystupuje vedle svojí kolegyně. To je prostě taková neodmyslitelná dvoječka.
2: Přesně, tak si myslím, že to máte naprosto správně. Je to tak, jenom pro zajímavost pustím ukázku, ze který jsem vycházel.
8: Moje kolegyně, protože se mě jedno dítě nedávno zeptalo, jak dlouho tam jste? Jo, to bylo 8letý dítě.
2: Je to tak, je to Ray. Ty kráso, máš pravdu ale, že fakt jako Ray Corrington a Lucka Burhujová, to je prostě ta neodmyslitelná dvojice, která pro mě třeba fakt patří k novinám prostě.
1: Kámo, kdo se bude koukat tyva na ty noviny, až prostě jako tyhle ty dva půjdou do důchodu a to mají za pár?
2: Jo, tak takhle, jo.
1: No počkej, jemu...
2: Doufej, že se to kluci Borhyové
1: nedonese,
2: kámo. No počkej,
1: jim přespade, kámo, to je 15 let ještě tak zhruba.
2: No, hele, takhle, jestli někdo znáte paní Borhyvo, taky to neříkejte, prosím vás, Dominiku, co to říkáš tady.
1: Ale vypadá furt dobře, no.
2: To je pravda.
1: Hoď tam kohouta.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: Dáváš rád Justin,
1: Krištof, Dominik s tebou, je to fakt skvělý beat, kámo. Fakt, co na Katanovi cením, je ten výběr beatů, určitě skvělý. 6 hodin, 56 minut k tomu svátek má Michal, všem Michalům přejeme ještě jednou všechno nejlepší. Dome, domečku.
2: Ano.
1: Pověz nám něco i ty.
2: No tak já vám můžu povědět, na co se vrhneme už za pár minut. My se tak vrhneme jo. Na dnešní téma, který
1: Na dnešní téma. Jo. Tyjo, tak no. To bude dvakrát dnešní téma.
2: To bude dvakrát dnešní téma a doufám, že nám vydrží po celou dobu, protože bude malilinko zvrhlý, takže na to se určitě můžete těšit.
1: Ojojoj.
2: No a můžete se taky, taky těšit na jeden malý flashback, a to k filmu Čelisti.
1: OK, tak na to se těším. Já potom, kdyby náhodou, jo, jste potřebovali trošku povzbudit, tady mám pro vás takový mega pozitiv zprávy, abyste si neříkali, že ten život je prostě na nic, jo, že se vám nechce stávat. Dneska, hele, dneska to odpálíme pozitivně, ale to všechno si dáme samozřejmě po počasí.
2: Protože i to počasí je poměrně pozitivní, co ti budeme povídat.
1: Pozitivní.
2: Já si budu muset jít dát ještě jedno kafe pravděpodobně.
1: Normálně asi oče, zníš jak takový ten týpek z mafie, jak se k němu vždycky přijel a on říkal ahoj, Tome,
2: mám takový ten automechanik.
1: Pro tebe takovou mašinku.
2: Můžeme tak, udělat to dokecej ty, to počasí.
1: Můžeme udělat koktavý počasí teďka.
2: Koktavý počasí.
1: No, bacha na to koktavý, tam bych se koktal. Ale po celé České republice průměrná teplota 8 stupňů Celsia. A co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají někam ke 23 stupňům s tím, že by mělo být polojasno a foukat by měl takovej jihovýchodní větříček, takže by to nemělo být moc studený dneska.
2: Jihovýchodní větříček, ale tam musí být fakt jako příjemnej.
1: Tak jo.

0: Dáváš si Rádio Spin, úterý 29. září, svátek slaví Michal, všem míšům všechno nejlepší. A Dominiku, já mám k tvojím zprávám jednu malou hádanku. Víš, co jsou to felifti? To je film od Stevena Spielberga.
1: Akorát ty si to řekl, když jsi měl vyražený zuby, ne?
0: Ano.
1: OK. Každopádně, kdo jste viděl film Čelisti, tak mám pro vás teďka Čelisti in real life, protože já jsem včera našel video z New Jersey, kde jsou po bouřce poměrně na pobřeží rozsáhlý záplavy. No a díky tomu se vlastně, nebo díky tomu, že je Jersey jako na moři, tak se právě do ulic New Jersey dostali žraloci. A vlastně jako mi to přijde docela scary, protože tam někdo stojí prostě normálně v budově a mezi semaforem má prostě trčí taková ta žraločí ploutev a pluje tam prostě po ulici. To přijde úplně crazy.
0: No jako je to děsivý na jednu stranu. Ta představa, že se podívám z okna a tam něco takového plave, asi bych nešel ven.
1: Nebo nedej bože, že se tím budeš prostě jako chtít přebrodit do práce, ty vole. A najednou tě kousne prostě žralok jen tak na ulici.
0: Tak to by byla první myšlenka, která mě napadne, že jo. Hele, jsou povodně, musím do práce, kámo. Musím vysílat.
1: No ale já jsem si říkal, jo, kdyby vlastně jako Praha stála na moři, tak tenkrát, když byl rok 2002, tak tyhle, jak by to vypadalo, kdyby se tady prostě jako vylili z Vltavy nebo jako z pomyslného moře ty žraloci, že jo, žraloci v metru.
0: No asi ne úplně žraloci, já spíš si představuju to, jak tam kámo rejdí Roman, protože on vždycky dává ty storička z Podolský vodárny, že jo, tak představ si, že se podíváš z toho okna místo žraloka, tam prostě Roman, čau kluci, chcete vidět moji stravu?
1: Já jsem strašně rád, že dneska máme ten aircheck, ty vole.
0: Jo, Romane, promiň, nevyjazuj mě ještě.

0: Radio Spin, Krištof, Dominik a Eminem.
1: Cashbit, ty vole.
0: Ach jo, už mě se napadlo, promiň Dominiku.
1: No úplně v pohodě, my se jdeme podívat na dnešní téma, protože jak jsem sliboval pár minut zpátky, tak bude takový trošičku zvrchlý. Přece jenom máme za sebou takovou poměrně velkou hudební událost na
0: rapu
1: scéně.
0: No máme, jako asi sorry. Jako dvojitá O2 Arena od Iza.
1: To je brutální.
0: To je velký koncert.
1: Takže mě napadá, představte si, že jste prostě na nějaký brutální show se svojí holkou, jo? Potom jdete večer domů, uděláte si romantický večer, mrk. No a já jsem si říkal, že by bylo docela vtipný to spojit.
0: Jako jak spojit? Jako že udělat si romantický večer na Izovi nebo s Izem nebo?
1: Ne přímo na Izovi, i když možná takovýhle nějaký prasák se tam třeba taky mezi těma 20 000 lidma našel.
0: Tak na koncertě ale... jako romantický večer
1: no,
0: si udělat.
1: No, jako možná se to taky může stát. Viděl jsem nějaký videjko s festiáků.
0: No prostě dobře. To...
1: Každopádně dnešní otázka na ráno zní. Jaká věta by se dala říct, jak při koncertu, tak taky při tom romantickém večeru?
0: Kámo, tak jo, dobře, jenom prosím vás, buďte trošku korektní, přece jenom jsme na rádiu, jo, je před 10:00 večer, takže občas možná bude muset něco pípnout, ale snažte se, bude to jako fakt skvělý.
1: Ne, snažte se, ať to nemusíme pípat, hele, já si myslím, že by to mohlo být vtipný, prostě co můžete říct, jak na koncertě, tak taky při romantickém večeru s holkou nebo s klukem, záleží na tom, prostě jakou máte orientaci.
0: Tak dávě vědět.
2: 17. října oslaví narozeniny Pauly Garant ve velkým

0: me, I'm still your child. You know what I'm saying? You can't just turn me off like that.
1: Rádio jsme ve tvých uších, úterý 29. září a já bych chtěl jenom dát takový statement, jo. Tohleto dnešní téma vymyslel Dominik, takže za mnou to vůbec nejde a já s tím vůbec nemám co dělat, prosím pěkně, ano?
2: A co, prostě jako téma, tě, jakou větu můžu říct při koncertě a taky při romantickém večeru mi přijde docela v pohodě téma.
1: Jo, je to v pohodě téma a hlavně ozývají se staří a zkušení bardi, třeba Ludky.
3: Mě napadlo, že by mohl říct, že moje babička.
1: Jak plantička, jako komentovat, kámo?
2: Já nevím, já bych asi přišel bez komentářů.
1: No jako budu muset, že jo?
2: Ale tak jako, jestli tě napadá, Krištofe, tak jakou větu by si mohl říct prostě jako na koncertě nebo při romantickém večeru? Ať jako dáme prostě ostatním spinnerům ještě nějakou inspiraci.
1: Vím úplně přesně, kámo, na koncertu i na večeru můžu říct jenom jednu jedinou větu. Tak tohle bych si dal klidně ještě jednou. Gang, gang, huh? Off-season, Casanova lapelo, TK27, pusí tenhle track, more zjistí, co je heaven. Ej, Casanova Bulhar, off-season můj program, huh.

0: Protože za sebou tenhle ten víkend máme velkou repovou událost v Foutu aréně, nebo respektive dvě velké repové události v Foutu aréně, tak dnešní téma na rádiu Spin, nebo respektive teda ve Spin ránu, je, co byste mohli říct, jak na koncertě, tak taky při romantickém večeru. A začíná se nám to tady trošičku schromažďovat.
1: Jo, mě se taky jako schromaždí v hlavě takové informace a takové věty, že to tady nemůžu říkat, pro boha, ale možná fakt bychom si někdy měli dát jako takový společný Spin večer tady doma. Měli bychom přijít po desátý a udělat úplně nespoutaný peklo. Každopádně, jdem se podívat za Fandou, který má nějakou větu jak na koncert, tak na romantický večer, tak schválně.
2: Čau. Pojď na to.
0: Ale to je vlastně jako tak jednoduchý, až je to prostě jako geniální.
1: Je to pravda.
0: Jo, v jednoduchosti je síla, tyhle, jako myslím, co víc tohle, chci říct.
1: Přesně, tohle to může brutálně fungovat, že jo.
0: No, okay, ale, no a co bys řekl ty, jak na koncertě, tak taky při romantickém večeru. 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, dávej nám vidět.
1: A co bys řekl ty?
0: Já? Já bych řekl, něco s trumpetou, kámo.

0: Hodina 25 minut, ty nám posloucháš Spinner ráno s Domem a Krištofem, no a my pokračujeme v našem dnešním tématu, který začíná být velice zajímavý.
1: Jo, začíná, asi se úplně mimochodem, ale počkejte si na Pajkyho, který mi tady chvilku zpátky mal, já ho potom za chvilku pustím, ale to bude něco, ten má super věci. Každopádně pojďme se podívat ještě třeba, co mi řekl Petr.
2: No, kluci, tady Petr, tak já při romantice nebo na koncertě bych řekl, dáme si to ještě jednou a odpověď by byla, a co myslíš? Říkám, já myslím to pivko.
0: No, takový prostě milostný život po 50.
1: Jak Petr snad se neurazil teď teda. No a co ty, jaká věta nebo jakou větu bys použil jak na koncertě, tak při večerní romantice?
0: Přesně takhle. Nechte nás chvilku se střídat zbytek věcí, které nám sem přišly a věřte mi, že to stojí za to, takže my se na to hnedka po dopravě a breaku vrhneme.
1: Tak jo, tak si dáme jednu...
0: Rychlou dopravu na rádiu Spin. Tak, co se týče regionu, tady musím říct, že jsou nějaký kreše, konkrétně teda v Brně, protože tady se bourá v ulici Zvonařka, takže tam pozor, pokud teda Google Mapy nekecají. No a pokud Google Mapy nekecají, tak se bourá taky v Hradci v ulici Nerudova. Když se podíváme na dálnice, tak tady se úplně nic moc nezměnilo, pořád poskakuješ na příjezdu do Brna kvůli kreši. No a dál se bourá na D1 po směru na Prahu taky u Lokte, takže i tam určitě jezdí opatrně.
1: OK, co se týče Prahy, tak tady si počkáš hlavně na Štěrbohovský spojce, aktuálně je tam zdržovačka na nějakých 25 minut. Zároveň poskakuje i pražský okruh Ústecku na Beroun s nějakýma 20 minutkama, počítej i tam. Jinak je to taková ta klasika Vlzonovka, Nuselák. No a co se krešů týče, tak ty jsou hlavně na té smíchovské straně Vltavy, protože tady vidím kreš na Strahovském tunelu, potom v ulici Duškova, potom tady vidím v tunelu Mrázovka, v neposlední řadě tady je jeden kreš v ulici Vrbova. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
3: Automotospin.

0: 7 hodin 33 minut, teda posloucháš Rádio Spinno a jak jste pochopili, tak tady nemáme jako se Hard Tricka, prostě Krištof se jenom tak na Hard Tricka na chvilku zahrál.
1: To bylo hezké doma.
0: Že jo?
1: To bylo hezké.
0: A zněl jsi dost jako podobně vlastně.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Jak Riko?
0: Jak Riko.
1: Tak to jsem ještě neskoušel jako imitovat Rika. Schválně se na to podívám, protože o víkendu jsem tady s Davíkem malým řešil, že jsme tady imitovali Hurvínka. Ale to je jedno, to je jiná story. My tady řešíme znovu jedno takové témátko, jo. A sice měl tady Izo Outu Arenu dokonce dvakrát, kterou vyprodal, parádní energie, vypadalo to fakt jako naprosto skvěle. A doma, já tě napráším, napadlo,
0: pohodě,
1: jaká věta by se dala použít jak na koncertě, tak i při večerní romantice.
0: Přesně tak, byla to taková lehká inspirace. No a my se pojďme podívat na to, co byste teda dokázali říct při obou příležitostech.
1: Tak jo, začneme u Ronyho.
2: Tak tenhle výkon byl nové na cenu anděl, tyve, ten drop.
1: Ten drop?
0: Ten drop, tyva, tak tohle to bylo vlastně jako, hele, zatím jedno z nejlepších, co přišlo, musím říct.
1: No, jako jo, já tady schválně ještě, co jsem měl na čísle, tak byl Boban a to je taky skvělý, jo, dívej, to je krátký, jasný, výstižný.
3: Tak. Ruce nahoru!
0: Ježiši Kriste, teda, já to začínám fakt jako milovat. Hele, jestli máš nějaký další věty, co by si řekl jak na koncertě, tak taky při romantickém večeru, tak dávej vědět, hele. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Jsme zvědaví. Ač.

0: Posloucháš Radio Spin s tebou, Ideál, Dom a taky Krištof. No a dneska ráno tady řešíme, co byste mohli říct na koncertě a taky při romantickém večeru. A musím říct, že jedete fakt jako velký bomby.
1: Jo, padají tady náhodou výborný věci. Schválně si můžeme podívat třeba za Tedym.
2: No, hele, ta hlavní část sice byla dobrá, ale doufám, že after party bude lepší.
1: No, úplně off topic, jo, ale tady máš strašně super hlas, kávo, je to úplně dabersky, jak řekl tu větu, že jo. Doufám, že after party bude lepší. Úplně vidím, kámo, ten film, ten High School Musical, jak tam někdo říká takhle.
0: A tak třeba tady je nějaký profesionální daber, hele.
1: Třeba jo, a třeba jsem jenom blbec, že jsem ho nepoznal, že jo, těžko říct. Každopádně, abych se strašně rád, že zastavil u Pajkyho, protože Pajky tady řekl, že bude mít tři věty a pak se stal takový menší fakápek, ale fakt jako tak krásně seděl, jo, dívej.
3: Takový tři typický, spocené jak prase. No, teď mi to vypadlo, sakra.
1: Ale Ježíši, že zadáš tu větu takhle off topic a i tahle ta věta mě to vypadlo nepoužít na koncertě i při romantickém večeru, to bych nečekal, kámo.
0: Dej tam písničku.
1: No, tam písničku.

0: pokračujeme v dnešním ranním tématu a to je sice otázka, co byste mohli říct při koncertě a taky při romantickém večeru.
1: Jo, já už se bojím cokoliv pouštět tady, kámo, dneska, ale...
0: Jako, to si říct, že tady na Rádiu Spin už máme takový, možná občas i obavy z toho, co prostě jako odfiltrovat, co neodfiltrovat a...
1: No, máme tady jednu geniální voiceovku, kterou poslal Viktor, že já se fakt bojím, že to už tady
0: ne,
1: fakt
0: kámo,
1: pustit
0: to
1: nemůžu.
0: To nemůžeme pustit prostě,
1: nemůžu.
0: Viktore, sorry, to už je
1: a
0: jako...
1: A to ani nevypípám, to nemám jak, že jo, jako... Ale co můžu pustit, tak je Michal.
2: Ahoj, tak my jsme s Lonkou vymysleli ještě jednou,
1: přídavek.
0: Ježiš, to je boží, ty vole.
1: Ach, ne, jste kreativní, mega to cením.
0: Jo, a já doufám, že ještě nějakou dobu kreativní budete, hele. Dávejte nám vědět, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Vstáváš si Rádio Spin, úterý 29. září, máme něco málo kolem 7:45, svátek má Michal, to jen tak připomínám. No a pojďme se podívat ještě za Kubou, který tady přispěl do naší debaty k našemu tématu, co se dá říct na koncertě a co se dá říct při romantice.
1: Čau, tady Kuba. Hele, napadlo mě hlavní část nic moc, afterparty u mě.
0: Kámo, to zní jako takový ty balící hlášky, který jsme s klukama vždycky používali, když jsme chodili na střední, kámo. My vždycky v prváku říkali jsme si, hej, a co, jako hlášku. Tak tohle to by podle mě, no, možná nefungovalo.
2: Jo, třeba jako dokážu si nějaký takovýhle hlášky představit, minimálně teda hlášky, který jsou taky nepublikovatelný mimochodem.
0: Jo, tak ty tady taky říkat nemůžeme, to je hruza. Proč si vždycky bereme téma, který potom nemůžeme jako prodrbat pořádně, to nevadí.
2: A, tak to, prostě stane se, ale musím říct, že jste jeli dneska ráno fakt jako velký bomby.
0: Brutál, přesně, děkujeme za to. Dáme si jedny Crazy Town a potom si asi dáme ten mešápek už upečenej, co? Wow.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Prosím vás, kdybyste dneska někdo nebyl schopný uhodnout mashup, tak tentokrát to nedávejte za vinu mě, protože dneska tady vařil Krištof.
2: Takhle to otevře prostě, co to je, to je fakt kolega, vidíte ho, to je hrozný, normálně mu pošlete hejt do apky teďka, já jsem to namíchal schválně úplně jednoduše, dal jsem tam 3 věci jenom.
1: No, víš? Je pravda, že dnešní mashup je fakt jednoduchý.
2: Protože
1: takže...
2: jako poznávačka i voicelip, jako dobře, voicelip ten byl celkem easy, ten vám šel a poznávačka jako
1: no, že... byla trošku složitější.
2: Kámo, tak musíš otestovat ty lidi, že jo, to je jasný. Takhle po ránu musíš rozproudit mozek. No, ale abychom to nezakecali, dnešní mashup zní takhle.
1: Wow.
2: Pěkný, že?
1: Wow.
2: Povedl se mi, kámo.
1: Jako tohle se hodně povedlo. Akorát myslím si, že teda tu jednu věc, která tam zní, tak si nejsem úplně 100% jistý, že bude odhalená jako jedna z prvních.
2: Fakt, a která to je? Která z těch tří?
1: No to ti neřeknu.
2: A škoda, vidíte, jak na vás zlí teďka? Jako první hejtí mě a potom vám ani nedá takovou nápovědu, že vám třeba řekl název a jméno interpreta. Co to jako je?
1: No, ty vole, ty takový hajzo. Nic, ale pusťte ještě jednou a pak vás necháváme hádat.

cirek, šéf a tělík potom. Lobby bar je to místo, kde rád si kávu dám nebo udělám i pukrle. Kuju pikle, pikle kuju, nakoupím, prodám, zr, ujnuju. Jdu si za svým, víš, mám cíl, když to vyjde, slavím i odem deal. Ten rockin, jedu už pár let, rozvoň boky, baby, tohle je můj svět, sleduj ty

0: Fajn ráno. Meša.
1: No a spolehlivě tě zocelí určitě i dnešní Meša, protože si dáváš Rádio Spin a ten tady teďka momentálně máme velmi čerstvě namíchaný. Já vám připomenu, jak zhruba ten mešápek zní. No a jeden odvážlivec už se tady našel.
2: Tak jsem zvědavý, jak se s ním odvážlivec popral. Teda.
3: Ahoj, tady Honza, ale já si myslím, že to je Rihanna, Monster.
1: Jako klobouček, protože je to ta věc, kterou si říkal, že jde nejmín slyšet.
2: Ne.
1: Aha, tak jist, tak je tam Eminem a Rihanna, Monster. No a pak je tady teda ještě jeden takovej menší typ od něj.
3: A že tam je znělka, chcete být milionáře.
1: Znělka s chcete být milionářem tam není, ale...
2: No, byl jsi trošku vedle.
1: Ale fakt jenom jako o jedny dveře vedle.
2: Jako, nebo takhle, jakože částky se tam taky vyhrávají, ale...
1: No, ale jako milionářovi to je lepší.
2: Toto milion je takový, to jako, úplně není, no.
1: Toto je spíš takový, miluju tu soutěž, jo, ale kdybych to měl srovnat s milionářem, tak je to spíš takový, jako chcete prachy na lístek domů, podle mě. No,
2: jakože jsou opravdu lidi, kteří se odvezou 5 kilo třeba, jo. Každopádně my si ten meša budeme ještě připomenout.
1: No a pokud víš, tak dávej vědět. Naše apka nebo číslo 210 32 30 30.
2: My se jdeme spolu ještě v rychlosti podívat také na to, co vás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být nějakých 12-13 stupňů, pokud se nepletu, jestli se mi tady teda jako počasí nezaseklo, ale vypadá to, no, na něco kolem tý 13-14, ale co se týče dnešního odpoledne, tak počítej s tím, že teploty se vyšplhají maximálně až ke 22 až 23 stupňům Celsia.
1: Bude to fajnový, ještě se projít dneska. Spin Radio.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Rádio Spin jde s dabou.

0: Musím říct, že už jsme sice nechtěli, jo, se tady ve směn ránu vracet k našemu dnešnímu tématu, ale ono to nejde.
1: Ono to nejde, protože máme tady ještě jednu jedinou poslední, fakt úplně poslední vojsovačku.
0: Jenom ale připomeneme, že dneska ráno jsme tady měli téma pro ty z vás, zase jste třeba probudili až teďka. Co můžeš říct na koncertě, ale zároveň to můžeš říct i při romantickém večeru.
1: Tak pome.
0: Tak naposled.
2: Čo, tady Zdeněk. Trošku off topic už teď, ale ještě mě napadla jedna věta, něco typu jako, ale doufám, že se to teď trošku rozjede, protože ta předskokanka stála fakt za...
1: Ne, za nic moc. Strašně, kálo. Předskokanka, to je skvělý. Předskokanka.
0: Ale tohle to asi jako některý lidi jako můžou začít praktikovat, nebo respektive jako říkat, pojmenovávat jako Melinku jako předskokanku.
1: Že? Předskokanka zní dobře, zní tak jako... Tak kulantně.
0: To je takový jako vznešenější.
1: No, že pak nemáš pocit nějaký špatný z toho.
0: Jako nemáš rozhodně.
1: No nic, ještě jednou děkujeme moc, jdeme si dát jednou Sinclair a jednu pořádnou vyčilovanou písničku, kterou mám fakt rád, a pak už nás čeká Pravda nebo lež.

0: uvádí Pravda nebo lež.
1: Je to tak, dáváš si Rádio Spin, Dominik Krištof s tebou a je čas na pořádnou pravdu nebo lžičku.
2: No, tak to jsem zvědavý, co jsi si na dnešek připravil, frére.
1: Já se těším, protože dnešní pravda nebo lež, jo, po delší době, přece jenom já jsem tady chvilku nebyl, takže potřebuju vás trošku poroustit, potřebuju ty vědomosti, hlavně od tebe, Dome. No a ty potřebuješ někoho na drátě, takže 210, 32, 30, 30, prvního bereme. Prozradím, že dnešním tématem budou, jak bych to řekl, no, ošklivé stavby.
2: O jedný takový bych věděl, není úplně daleko.
1: Fakt? Mm. No, tak třeba se tam taky objeví. Okay? No. Tak si dáme jedny gufraváky s Marie April a potom půjdeme na to.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Takže nejošklivější skladby. Svatby,
2: tak,
1: skladby.
2: Tak co je teda to téma, Dominiku, dneska?
1: Nejošklivější stavby.
2: Je to tak a budeme se limitovat hlavně na Česko. No a máme tady největšího odborníka na ošklivý stavby a obecně Česko. A tím je Pajky. Pajky, čau.
3: Jo, Pajky, děkuji, ahoj, dobré ráno.
1: Ahojky, Pajky, ježiš, to je hezký, ale zase jsme se dobře
2: pozdrav. Ahojky, Pajky, a jo, to je pěkný. Kluci, já myslím, že to nebudu protahovat, pojďme prosím vás rovnou na to, Pajky, pomůž tomu Dominikovi, nebo on bude úplně ztracený. Takže, první statement. Hotel Don Giovanni v Praze na Žižkově se v roce 2020 umístil v žebříčku nejošklivějších staveb Evropy, a to na prvním místě.
1: Ano.
2: Fakt?
1: Je fakt hnusný, já bych se tomu nedivil.
2: No jako je ošklivý, no.
1: Pajky, víš, jak to vypadá, ne?
3: A to je ten rohovej, takový, co vidíš.
1: Jo, takový ten rohovej, kopulovitej, no.
2: Vypadá to jako hrad nebo něco prostě.
1: No, ale to je...
3: Vypadá to, když ho nedozmuklo a předtím, než ho postavil.
2: Jo, jo, strašně, jakože fakt to je něco, co se tam za mě vůbec nehodí, ale vlastně to miluji.
3: Já už jsem viděl horší obrudáry asi. Tohle je takový sporný, jestli to bude úplně jako nejhustější.
1: Já si myslím, že tam určitě nějaká kandidatura byla, ty vole, a nedivil bych se tomu, kdyby to vyhrál.
3: Ale jo, my jsme Čecháči, ty dejme
2: jo. Dobře, tak v tom případě označujeme, že je to pravda. Kluci.
1: Bylo to v roce 2020.
2: Ne, vůbec, nebylo to ani v tomhletom roce a neobjevilo se dokonce ani jako v žebříčku nějakých nejhorších evropských staveb.
1: Počkej, cože?
2: Ne, je to fakt jenom jakože ošklivá česká stavba a čeští architekti o tom píšou zajímavé věci, jo. Třeba, co se mi tady strašně líbilo, neadekvátní měřítko poškozující horizont, mizerná proporce, vyprázdněný fasádní formalismus, zkrátka příliš silná koncentrace hnusu na jednom místě.
1: To je silná kritika, tyjo.
2: Je to krásný, přičemž jeden jako architekt to ještě pojmenoval jako kvintescenci šerednosti. A to je tak úžasný.
3: Víš se na to úplně nejlepší, to je vždycky často. Když cokoliv postavěj, silnici, kruháč, tohle, já vždycky vidím, jak ty dva si podají tu ruku a šťastně se usmívají, jak to hezky vymysleli.
2: No jasně, kámo, tak jak jinak. Jdeme na to, druhý statement. Tubusovitou vilu Tomia Okamury odborný španělský časopis AV Monografias v září 2023 zařadil mezi, pozor, světové domy roku 2023.
1: AV Monografias.
2: Nebo AV, já nevím, jak se to čte, samozřejmě to po jejich, ale je to španělský odborný časopis zabývající se architekturou a zasadil to jako jednu z těch nejlepších budov naopak roku 2023.
3: No, ještě minulý týden jsem odebíral tento časopis, teď jsem moc ne, no.
1: Ale na tohleto konkrétní číslo si zrovna nepamatuju, protože jeden čas byl ten barák úplně všude.
2: Tak co mi na to? Pravda, lež?
1: Ty vole, já bych řekl, že to nemohlo být oceněný prostě.
3: Já bych řekl, že tahá za nos a bude to pravda, ale...
2: Tak domluvte se rychle.
1: Dobře, tak já dám na tebe, Pajky.
2: Dobře, tak označme pravdu. A ještě si na něho dál, kámo, je to tak,
1: wow,
2: fakt ten dům,
1: že?
2: Ten ošklivácký barák prostě byl zařazený jako jedna z nejlepších staveb toho roku. Nepochopím, ale
1: prostě
2: respektuju.
1: Prostě ty tři válce vedle sebe, jo?
2: Je to tak.
1: Tak to je odporný.
3: Nebo nebylo ten časopis, ne, tak vím.
2: No, přesně. Třetí statement. Brutalistní vysílač na Žižkově všichni známe, ale málo se ví, že krom vysílání signálu se tu nahoře také měří kvalita ovzduší.
1: No...
3: Jo, já tam čekal to Čapí hnízdo a on tam vytáhne
1: tu věc. Ale tak musím říct, že takhle vysoko jsem na Žižkovský věži nebyl a že jsem byl fakt vysoko. Ty kráso.
2: A co? No a teďka nevíte, tak se domluvte rychle.
1: No, tak
3: ta
1: já nevím,
3: Praha je od rána do večera non-stop 24/7 zaprděná, hele, tam už nic neměřej, tam je všechno špatně.
1: Nemá to smysl to měřit, veď, Pajky?
3: Taky myslím, hlavně by to bylo dražší, ten měříš věc, takže nás
1: tahá. Ano, tak jo, tak dáme lež.
2: Dobrá, označu lež. Jo, mám to já, je to pravda! Tak a první bodík tohoto týdne hezky ke mně, chlapi, já vám moc děkuju, že jste se tady se mnou zahráli.
3: Tak se uklidíme, tady máš radost
1: jenom ty. Přesně, ale tak si ten bodík užij, já se musím jít rychle vyčůrat, čus.
2: Já si ho užiju, čau, měj se do mé Pajky, děkujem ti za hru a zase třeba příště, kámo, čau.

0: Ach jo, fakt, to je sok, kámo. Úterý 29. září, ty posloucháš Radio Spina. Jak jsem slíbil, tak svoje sliby plním, protože tady máme pár dobrých zprávíček, abychom neměli jenom ty nejhorší zprávy kolem nás, že jo, vnímáme to všichni, abychom vstali tou pravou nohou. Tak, můžeme jít na to.
1: To jsem docela hezky, ale no, já, jako jsem, toho... já si nikdy nepamatuju, jestli je to pravá nebo levá.
0: To možná taky záleží na tom, kterou tu nohu máš dominantní, ale abychom to nezakecali, pojďme si dát hezky první z nich.
2: Krištofův přehled nových
0: rýsů. To jsem pustil něco špatného, počkej, promiň, tak tohle. Chtěl jsem pustit tohle, vráško. Hele, tak třeba. V Brazílii jeden týpek, jmenuje se lékař Lucas Cardim, tak vymyslel takový ručně kreslený recepty, který pomáhají třeba dětem, který neumí číst, nebo lidem, co mají různý ty dis, že jo, v tom, aby si mohli jako přečíst, jak mají brát léky a takový různý věci, něco jako ty doma.
1: No kámo, tak jestli doktoři malujou úplně stejně, tak jako píšou tyva, tak úplně nevím, co se z toho ty děti vemou teda.
0: Tak to byla ta pozitivní zpráva, jdeme na další. 18-letá slečna vytvořila filtr, který odstraňuje 96% mikroplastů z pitné vody. Takže tohle to všechno je super, začínají to používat i v mořích, aby tam ty plasty jako pořádně natahovaly. Dome, co k tomu máš teď?
1: Za mě v pořádku, akorát ten filtr musí být sakra velký.
0: Dobře, to byla ta další pozitivní zpráva. V neposlední řadě třetí z nich. V Brazílii teďka vytvořili kávový kelímky, který, když se do toho dáš kafíčko, tak vevnitř potom dole jsou semínka v takový ty počívce od toho kelímku. No a potom ten kelímek můžeš zasadit a z toho ti vyroste strom. A to mi přijde naprosto super, kámo.
1: To
0: co máš k tomu? Pojď, dělej, zhej ti to.
1: Když si nebudu představit, že mi prostě v obejváku začne růst strom, protože ty jsem línej vyhodit kelímek do koše.
0: Ach jo, ty hezky všechno zkazíš.

0: 8 hodin 30 minut, teda posloucháš Spin ráno s Domem a taky Krištofem. Krištof vybírá prostě dneska fakt jako dobrý bedic.
1: Kámo, to jsem si tady namíchal teďka o víkendu, že jsem měl ještě jinou zprávu o Minecraftu, že jo, že tam přidají novou dimenzi. To je tak skvělý song už v základě, sorry, dívej. Bam, bam, badam. Já jsem dokonce tady ten beat narepoval a neptej se, o kom jsem tu písničku udělal.
0: Neříkej, že o mně.
1: Ne, bylo to o Bonnie Blue, ale...
0: Těsně vedle.
1: Já tě pak pustím. Ale pojďme se někam rychlosti ještě podívat na to, co vás čeká venku, pokud právě vstáváte nebo se vydáváte ven, tak počítejte s tím, že po celé České republice máme teď průměrnou teplotu nějakých 10 stupňů Celsia, už nám to jde nahoru, přičemž ty denní maxima dosáhnou nějakých 23. Když se dívám na radar, tak to vypadá, že pršet by nemělo ani dnes, ani v noci a ani zítra.
0: Já myslím, že někdy do čtvrtka, že by mělo být podle mě jako docela hezký počasí, aspoň teda pokud se meteorologové nepletou, tak to poznáme samozřejmě.
1: Snad jo, pak už přijde Halloween.
0: Rychlá doprava na rádio, spíneme se podívat na to, jak to v tuhle chvíli vypadá. My se pokusíme být poměrně struční, i když je toho docela hodně. No. Takže Kreše hlásí poměrně dost měst, takže pozor si návej v Plzni v ulici Edvarda Beneše. Potom je taky v Budějící zasekaná Strakonická, takže tam počítej s lehkým zdržením. Bourá se v Brně v ulici Kšírová, bourá se taky v Ostravě na D1. No a zasekaná je taky rychlostka v Liberci po směru na Jablonec. Když se s tebou podívám taky na dálnice, tak počítej se zdržením určitě na D1, a to pod Brnem, protože tam se bourá a to hnedka dvakrát. No a pokud se nepletu, tak ještě jeden crash hlásila D1 posunu na Prahu u Lokte, ale tam už to vypadá v tuhle chvíli docela v pohodě.
1: Jo, tam už je to v klidu, akorát ta Praha ta vůbec není v klidu, tady si počkáš všude, kde jen to jde, to znamená počítej s nějakýma 30 minutama na Štěrboholský spojce, počítej s nějakýma 20 minutama na Pražském okruhu na sezdu na Beroun, obecně ten Pražský okruh, jižní spojka, všechno je to prostě zasekaný. Když se podívám na nehody, tak ty mi svítí třeba v ulici Vrbova, nebo taky v ulici Mozartova na Smíchově a nebo taky Strahovský tunel. Kdyby cokoliv, dávej vědět.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spin. Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Máme 8.35 a před náma je hra jeden na jednoho, ve který pro vás dneska máme stupinky na Zrádce, ale...
2: Ale?
1: Nejen tak na ledajaký Zrádce.
2: A na jaký Zrádce doma?
1: Na Zrádce do kina.
2: Ty kráso, no a kdy to bude?
1: Příští týden, kámo.
2: Už 7.10.
1: Už 7.10.
2: A jaká epizoda to bude?
1: Čtvrtá.
2: Ty kráso, no tak to mi neříkej, chlape, můžu zavolat i já?
1: Ne, nemůžeš, protože ty seš tady, ty nemáš odkud volat.
2: A jo, to je pravda, počkej, to mi nedošlo. No dobře, hele, jeden na jednoho, lístky na Zrádce tady pro tebe máme úplně fungl zdarma. Jediný, co musíš udělat, je zavolat si na 210 32 30 30, bereme ty první dva nejrychlejší z vás, který jsou tyhle ty lístečky poperou.
1: No tak šup, šup, šup, šup, šup, kdo chcete vzít frajerku na randíčko, nebo frajera na randíčko, tak volejte, volejte, volejte, volejte!

0: Den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Musím říct, že dneska jedeme i na čas, ale máme 8.40, začíná hra jeden na jednoho, ve který dneska hrajete o stupenky na Zrádce na příští týden. Takže kdo ještě chcete jít do kina na Zrádce, kde se objeví Markus Kruk, objeví se tam třeba taky Vojta Kotek a spoustu účastníků Zrádců, tak ještě máte poslední 10 vteřin na to nám cinknout, protože zatím tady máme Patrika. Patriku, čus.
2: Ahoj, zdravím.
3: Ahoj Patriku, zatím to pro tebe vypadá velmi nadějně, protože pro tebe nemáme soupeře.
2: No tak mi to dejte.
1: No počkej, ale zase tak zadarmo to úplně nebude. Víš, jak jsou drahý lístky do kina?
3: Jo no, ale třeba se ještě přihlásím, když řekne, hele, Patrikovi je prostě nedám, kámo, chci lístky do kina na Zrádce, budou moje.
1: No. Zatím to tak nevypadá.
3: Pozor.
1: Takže, a pozor.
3: Vypadá to tak. Tak pozor. Koho? To je super, protože na tady ten telefon není napojený. Kdo tady byl, kámo?
1: Ale tady byl poeta, kámo. Poeta ti podle mě tady přepojil celý mixák. No to nevadí. Hele, někoho tady přece jenom máme, takže Patriku, už vydržíš ještě jednu vteřinku, tak zjistíme, kdo tam je. Dobrý ráno, kdo se dovolal?
4: Čau, čau, tady Kuba.
3: Ahoj,
1: čau, Kubo.
3: Nazdar, už tě slyšíme.
4: Čau.
3: Píšu si tě sem hezky, kluci.
1: A jdeme rovnou rozjet dnešní souboj. Připomínáme, že proto, abyste se přihlásili o slovo a mohli odpovídat bez toho, abyste přihráli bod na druhou stranu, tak musíte zařvat svoje jméno a nechat se vyvolat. Takhle je to jednoduchý. Dnešní téma jsou korunovační klenoty tematicky, protože se na ně právě můžete jít podívat. Takže jdeme na otázku číslo 1. Kristofe, pojď.
3: Tak jdem, chlapi. Který český panovník zhotovil svatováslavskou korunu? Patriku?
2: Karol IV.
3: No a Karol IV, to je naprosto správně, připisujeme ti jeden bodíček. Kubo, máš silnýho soupeře teď.
4: No.
1: Tak, otázka číslo 2.
4: No, mám,
1: kde jsou korunovační klenoty uloženy?
3: To byl Patrik.
4: Kuba.
2: Ano, Patrik.
4: Kuba.
3: Patrik byl první, ano.
2: Karol Stein.
4: To jo.
3: No, Karlštejn to není.
4: Kuba, Kuba.
3: Kubo.
4: O, Pražský hrad, katedrála.
2: No, jasně.
3: No, jasně.
1: No, jistě, takže...
3: Řekl si to krásně specificky.
2: Tam jsou kopie vystavený. Do prkínka.
1: Takže cink, bodík pro Kubu a jdeme na poslední otázku.
3: Která zní? Kolik klíčů je potřeba k otevření korunní komory z klenoty?
4: Kuba. Sedm.
1: Může být pět.
3: Číslo bytu.
1: Může být šest. Ale opravdu
3: ale
1: je jich
3: sedm! Hezky, no tak nakonec to nebylo tak špatný, Kubo.
1: Hele, ono se říká, tyva, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí, ale Kuba to evidentně s pozdním příchodem vyhrál. To je neuvěřitelné.
2: Za chyby se platí, tyva.
3: No, je to no, tak. No nevadí, Patriku, děkujeme ti za hru, neboj, možná ještě o nějaký lístky třeba někdy hrát budem.
1: Tak a můžeme říct, že o ně hrajeme do konce týdne, takže no, to tak klidně, jo. Patriku, můžeš zkusit i zítra.
3: A Kubo, ty mi prosím jenom vydrž na drátě, já si
2: tak
3: o tebe
2: díky,
3: opíšu.
2: Díky, Jakubo, moc si to užít.
3: Yes, sir, kluci, díky moc
1: za hru, čus.
4: Jo, díky.

0: Mashup.
1: A my pokračujeme v dnešním mashupu, ale já mám nějak úplně ultra potichu sluchátka, nevím, jak se dostalo. Krištofe, ty jsi tam něco proved?
2: Já jsem neprovedl vůbec nic, no, to jsou tvoje sluchátka, prosím tě. Nikdo u rádia teďka neslyšel, že jsem měl stažený zvuk úplně na málo, ale co se dá dělat? No, mashupek, hele, pojďme se na něho podívat, když jsme tady asi hoďku zpátky, tak si ho půjdeme připomenout, jak zněl. Vicky, ty bys chtěla taky do vstupu, tak víš co, tak jo. Ahoj Vicky!
3: Tak ano, teď člověk klepe.
2: Já mám
3: halo, pusťte mě dovnitř, halo.
1: Ale doťukala se, to je důležité.
2: Já už mám dneska hlavu někde tady, kámo, a promiň, já jsem na to fakt úplně zapomněl a to jsem se s tobou zdravil teďka. Promiň, Viktorko, neber si to prosím tě osobně. Jdeme se na ten mešápek teda podívat.
1: Je to brutální
3: mešáp. Ježiš, já vím.
2: No tak pojď, co tam slyšíš
3: ty? Je tam AZ quiz.
2: AZ quiz, jo?
3: Jo.
2: No, Vicky, jsi si naprosto jistá?
3: Počkej.
2: Tak počkej, podíváme se za Ester.
4: Krásné, dobré ráno, kluci, tady Ester, mashupu slyším AZ quiz.
2: Jo. A tak jo, no, je tam, kámo.
3: Mega.
2: Nejlepší soutěž, kde prostě ten druhý, vole, ten poražený, že jo, tak dostane tu nejhorší věc, co si kdy přál, kámo. Chápeš, týpek postupuje k bankomatu vedle tebe. Aha. A Borka je na tebe jako, a vy si můžete vybrat praktickou příručku včelařství na Antarktidě, kámo, a nebo zábavnou hru, kloboučku, hop, super, co si s tom jako vybrat, že?
1: Mě třeba vždycky hrozně baví, jak máš v AZ kvízu prostě to finální kolo, a jak každý začíná od prostředka. Prostě ve finále není nikdo, kdo by historicky řekl něco jiného, než poprosím K jako Karel.
2: Byl tam jeden, ale ten tady nemůžu říkat, co tam řekl. Každopádně jdeme se ještě přesunout dál, protože myslím, že není potřeba to natahovat, není časově už trošku tečem, takže se podíváme za Vítkem.
5: Zdar borci, hele, v tom mashupu slyším Rihanu track Monster.
2: Je to tak, ten jsme se tady odhalili, že ho už hoďku zpátky. No jasně, banger. Ale vidím tady, Dome, že do apky přišel Jarda a ten to dal celý.
1: Jarda je fakt jako přeborník.
2: No tak se podíváme.
6: Čau, tady Jarda. Prosím tě, poznávačka je Gleb Gauč Storytelling. Druhá je znělka AZ quizu. A třetí je Rihanna Monster s Eminemem.
2: Ty kráso, takže takhle jo. Všechno. No Gleb to samozřejmě byl.
1: Neskutečný. Neskutečný výkon.
2: Hej, Jardo, tak gratuluju, to jako, to je výkon celkem.
3: Jste
2: jako
3: musel Jardovi to, ne, to říct bokem, nebo?
1: Já nevím, jako Krištofe, ty jsi někomu psal tady před vstupem ještě.
2: No, Jardovi.
3: Gratuloval dopředu už.
2: No tak jo, jdem
1: tak
2: si dát Run DMC a pak to tady předáme Vicky.

0: Jo, tak tahle ta hudba znamená jenom jediný, že už tady máme Viktorku, kterou jste stejně slyšeli, takže to asi není překvapení. Čau, Vicky.
1: Ahoj, překvapku.
0: Překvapku. Ahoj.
2: Překvapku. No tak jo, Vicky, no. Vy máte před sebou komunikátor.
1: No.
2: A moje standardní otázka zní, co se bude dít?
1: Co se bude dít?
2: Co se bude dít?
1: Normálně já úplně nestandardně odpovím. Budeme pouštět písničky na přání.
2: Jo, a můžu si od ní zavolat?
1: Nevím, můžeš si zavolat. Dokonce i ty domy si můžeš zavolat, a to na čísle 210 32 30 30, a nebo mi pošli hlasovku. Ale prosím tě, ne textovku doma, jo? Já vím, že
0: to
1: ty
0: ne,
1: rád jako textuje,
0: to je blbý.
1: Já tě chci slyšet.
2: No a co když tu aplikaci nemám? Když se s tím zavolat a nemám tu aplikaci?
0: No je to úplně jednoduchý, kámo, normálně půjdeš a tu aplikaci si stáhneš.
2: Wow, a kde?
0: No, na všech možných platformách, kde můžeš stahovat věci, co ti mám říct?
2: Takže App na App Store,
1: no jasně. No,
2: na Google Play.
0: Google Play. No jasně.
2: Wow.
0: Jako pokud nemáš ani App Store, ani Google Play, tak za prvý nevím, co máš za telefon, a za druhý určitě to bude i pirátsky někde.
1: Ale hlavně, když to můžeš dělat i online.
2: No ty,
1: kámo. To můžeš posílat i online.
0: O co jde, to je skvělý.
1: No, na internetu.
2: Úplně všechno. To je neuvěřitelný.
0: To je krása, tak počkej, ještě se ptáme Vicky, jestli ví o tom.
1: Ajtečka Vicky zasahuje, ano.
0: Jaký je dnešní počasí?
1: Prosím tě, dneska je nádherně, já musím říct, svítí sluníčko, modrá obloha, celý tenhle týden by mělo být nádherně. Včera bylo krásně, předevčírem bylo krásně. Já teda musím říct, že teď mám takový úplně jako ještě letní vibe, bych řekla. Takový jako, že víš, jako, že venku už máš to krásný barevný listí, ale vevnitř jako cítíš, že tě ještě hřeje léto.
0: Hej, hej, dochází to tam takhle pomaličku ještě.
1: Že jo, jako tak ještě víš, to dotýká tak příjemně.
0: No, setup na Halloween,
1: no,
0: že jo.
1: Je to... takový, ano, ale prosluněnej, prosím. Takže hezky je.
0: Takže tolik počasí. Myslím, že není třeba říkat, že průměrná teplota je z nějakých 11 stupňů a že dneska bude 23, protože Vicky vám to prostě shrnula všechno. Vicky, bude pršet?
1: Nebude.
0: Nebude. Vicky nemá vodu v koloni, takže víš, že pršet
1: ne,
0: nebude.
1: Ne, to bude v pohodě.
2: Tohle to ví většinou Petr teda, jako jen tak mezi náma.
0: No tak když tak kolne. Dobrá, Vicky, předáváme, děkujeme a my se slyšíme kdy?
2: No zítra ráno.
0: Tak jo, tak ahoj, dome, ahoj.
1: Pa, pa, pa.

0: jsou levý. Přetřevý táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba Luna Park.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. No doufám, že jsi si pořádně užil taky ten prodloužený víkend, já teda úplně naplno, bylo tak nádherně, takže doufám, že stejně jako já si měl tu možnost třeba jít někam ven, já jsem byla ve Stromovce, takže si byl třeba i na svojí zahradě, nebo že si jel na kole, anebo že jsi si třeba užil taky ty úžasný, skvělý koncerty, který měl Izo v Outučku, protože to je nářez, který si myslím, že nám internet ještě nějakou dobu bude servírovat. No a já už bych jenom ráda řekla, že máme úterý 29. září, svátek má dneska Michal. No a tímhle tím bych ráda zdravila a pozdravila všechny Michaly, co právě teďka poslouchají. Pánové, je to tady vaše a teda takhle to řeknu, jo. Každý Michal je rozhodně spinner za mě. V éteru mají Michalové velký zastoupení, já už jsem si to vzala i do normálně běžného života. Já když jsem mimo éter a potkám nějakého nového Michala, tak automaticky jsem jako, ty posloucháš spin, že jo? A má nekecám. Zatím to byla vždycky pravda. Fakt, ten Michal, kterýho jsem třeba zrovna nově poznala, mi řekl, jo, poslouchám. Takže podle mě výjimka potvrzuje pravidlo. No a Mišákové, pojďte si zavolat o svůj sváteční track, protože teď je to tady vaše. Startuju komunikátor, no a řekla jsem si, jak by tady určitě řekli sami Michalové, can't hold us, Radio Spin.

0: tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já tady mám teď na drátě Pepína. Čau Pepíno.
2: Ahoj.
1: Čau, čau. My jsme tady teď s Pepínem probírali mimo éter, teda těsně předtím vlastně, jaký je den, jo? Že to je hrozně jako zmatený, že jo? Jak je ten volný den v pondělí. Tak jakože je úterý a je to vlastně první pracovní den, že člověk vlastně neví, jaký je den. Takže no, Pepíno... prostě, ano. Pepíno řekl, to je... dneska je takový divný pondělí. něco mi nesedne na tom dni. Takže Pepíno, no. Takže pro tebe divný pondělí, pro mě zase divný čtvrtek. Prosím tě. A volno jsi si pořádně užil?
2: Jo, jako docela jo, tak ono bylo poměrně i hezky, až na jeden den to teda pršelo, myslím si, že ve čtvrtek pršelo.
1: Jo.
2: Takže vlastně zahrádka to byla a docela v pohodě.
1: Jo,
2: docela,
1: takže jsi byl na zahrádce, jako tam si čiloval.
2: Jo, dělali jsme,
1: hezky.
2: Dělali jsme kachnu z popelu, takže dobré docela.
1: Tak to je hodně velký kulinářský zážitek teda, to je super.
2: Jo.
1: Tak to se budu příště fajn, inspirovat. No ty
2: jo. Já bych řekl, že všechno, co hodíš do popele, tak je vždycky dobrý.
1: To já jsem vůbec nevěděla. Vědět,
2: no, nesmíš na to zapomenout.
1: Jo, jako normálně jako uhlí. Jakože uhlí nejdřív jako no, uhlíky a pak to do toho
2: hodíš. No, uděláš jako ohýnek, uděláš ohýnek a pak vlastně to žhaví, tak my jsme vzali jako kachnu, zamotali jsme ji do alobalu, aha, a hodili jsme ji tam a já nevím, třeba 3,5 hodinky, 4 hodinky a byla dobrá.
1: Ty jo. To zní fakt, ale to zní jako hodně dobře. Voilà, prostě.
2: A když tam hodíš k tomu ještě brambory, dobře, kachna brambory třeba nejdou k sobě, ale třeba kůře a brambory, tak ty brambory jsou moc dobrý.
1: Jo, to ale dobře. Brambory z popele, to vím, že to je vždycky jako hodně dobrá věc. To už věděli ty, ne? Pastýři ovcí, nebo kdo to vždycky dělal?
2: Já si myslím, že už dlouho, no, to bylo. Já jsem to také, jak jsem byl jako menší a teď, jak jsme si pořídili zahrádku tenhle rok, tak jsme začali tohle provozovat, když to tak řeknu. A pak je to vašta. Lepší než nějaký maso na grilu to.
1: Jasně. Hustý. Hele, popravdě já chci grilovat ještě příští víkend u dědy na chalupě, tak díky moc za tip, protože tohle teda vyzkouším. Tak všechno v popeli. No a prosím tě, teďka jo, Pepíno, co si necháš zahrát pro to dnešní divný pondělí?
2: Ale pro to divný pondělí bych se nechal zahrát od Robina Zuta, Můj sport.
1: Pro koho to bude?
2: Ano, přesně, ať se vždycky poopsáváme v autě prostě.
1: Dobře, tak jo, tak si jdeme všichni hopsnout v autě na Můj sport. Čau Pepíno, krásný den.
2: Hala, se, ahoj.
1: Čau, Radio Spin.
0: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď. Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehodu máme momentálně v Plzni, a to v ulici Studentská, přímo na Kruháči. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 94. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Herálce. No a na D1 ještě zůstaneme, máme tady totiž nehodu taky na 17. kilometru, taky ve směru na Prahu, a to v okolí Kunice. Teď už mířím na D11, tady máme crash na 39. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Poděbrad. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme crash na Českobrodský a potom taky na Wilsonově. Crash nám hlásí taky Pražský městský okruh na 62. kilometru ve směru na D10 v okolí Dolních Počernic. No a koukám tady na to, že momentálně nám taky mega poskakuje příjezd do Prahy. Tady z D8 čekají tady dopravní kolonu až na 20 minut. Koukám tady taky, že u Gbelská nám stojí v obou dvou směrech kolem 10 minut navíc tady čekej. No a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a dávej mě a Spinnerům vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, triky na přání, no a já už tady mám teďka na drátě Verču. Veroniku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. Tak prosím
1: tě. Dneska je nádherně.
0: Dneska je krásně, že jo? Prosím tě, jo. Mě by zajímalo, co ty si dělala, když bylo takhle krásně ty volný dny?
1: A co jsem dělala, tyjo? Já jsem byla i včera v bazénu ještě, dneska možná půjdu taky.
0: Ty dobrý.
1: A vlastně sauna a tak.
0: Ty jo.
1: Příroda.
0: Takže relax, umíš si to zařídit, umíš žít.
1: Jo, jo, je to tak, to umím.
0: To je krásný. A teda já ještě tady musím prozradit na tebe, ty vlastně máš ráda i čtyřkolky, že jo? Tak jsem si říkala, jestli jsi zdávala nějakou jízdu nebo tak.
1: Ne, já úplně nemám, ale tím, že teď už mám manžela, který vlastně jezdí na takový možná vojenská technika.
0: Aha.
1: Tak tam je to dobrý. Já mám ráda čtyřkolky, ale nemám je ráda moc v lese, když jezdím moc rychle.
0: Jo, takhle. Aha, takže prostě žádné bláto. A to znamená, že kdy teda musí jezdit, aby
1: takhle
0: to bylo
1: bláto fajn. Jako klidně, ale třeba právě v tom vojenském prostoru je to super, když jsou ty akce.
0: Aha.
1: Protože tam to můžeš pořádně vyřádit. No.
0: No a počkej, Veroniko, to by mě zajímalo, takže ty přímo jako sedíš na té čtyřkolce, ty ji řídíš, to je
1: no,
0: tvoje hobby.
1: No to není nic těžkýho. No,
0: já si to nedovedu představit, jo, já.
1: Já začala jít na Fichtlovi ve 12, nevím, jestli to může říkat, jo, ale tak.
0: To je anonymní, Veroniko, já tě předám dál.
1: I tank jsem řídila vlastně.
0: Ty bláho.
1: To jsem pro televizi, to bylo super taky. A ten jezdí hrozně pomalu.
0: Tak to koukám. No tak to je možná... To je pro ty začátečníky, no. Že to má jenom tu jednu rychlost. Ježišmarja, Veroniko, jo. Tak ty seš teda hustá v tomhle tom. Ty seš teda jako úplně řidička veteránka, koukám jako. Ty, co jsi neosedlala vlastně za stroj, tyjo. Ty jsi snad jezdila na všem, co má kola.
1: Kamion
0: ještě ne.
1: Manžel řídí kamion, ale si nedokážu představit.
0: OK, takže ten ještě tě čeká. Ne, jako nechceš vůbec.
1: Ne.
0: A tak.
1: Ne. Ale už jsem byla tady nucená, že udělám řidiče, že budu jezdit, ale to je blbost.
0: Tak pan manžel by tě mohl ne pustit, tak doufám, že teď to neslyší ten správný zaměstnavatel. To si povíte doma potom. No každopádně, Verčo, koukám teda, mrkám, prosím tě, co si můžeme zahrát?
1: Já mrkám na tebe, já nevím, jestli, ale to asi vědí posluchači, no. Že jsi dokončila damu. Jo. Mě na damu nevzali, takže tím moc gratuluju.
0: děkuju, Veronika, ale víš co, jakákoliv herecká škola je podle mě skvělá, to je opravdu škola hrou, prostě, to je taková zábavička, to je takovej tábor, bych řekla, takovej dětský tábor pro dospělé.
1: Teďka myslíš damu, nebo vůbec hereckou
0: školu? Ano, jako hereckou školu celkově.
1: Jo, ale je to skvělý, jako škola hrou, život hrou, tak by to za mě mělo být.
0: Je to tak, no. Takže teď už stačí vybrat jenom všechny životní zatáčky, což už jsem zase u toho řízení, tak si říkám, jestli seš teď v autě nebo ne, tak či tak, co ti nechám zahrát a pro všechny, kdo teďkon seděj za volantem.
1: Ano, mýho spolužáka, děkuju.
0: Dobře, takže spolužáko Vojtáno je tady připravený pro tebe, pro nás, pro všechny. Díky moc, Veroniko, měj se krásně,
1: čau. Krásný den, ahoj.
0: Ahoj, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a taky čerstvé info ze silnice, a to od Rudy. Rudo, co se děje?
1: No ahoj, Spinner. Hele, kdo jede po okruhu, tak jak je zavřený sjezd na tu Krč a na Pankrác nahoru, tak tam stojí ve prostředku auto asi porucha, takže tam se to začne štosovat až hodně daleko, takže to stojí a stojí a stojí dneska. Děkuji.
0: Ajaj, tak pro všechny, kdo už jsou tam seklí, tak prosím vás, držím prostě palce, pevný nervy. Dneska je teda zasekaná úplně celá Praha, na tom jsme se s Rudou tady shodli, že opravdu teda dneska to stojí úplně všude. Takže, Spinnere, co lepšího udělat, než si zavolat o svůj track na čísle 210 32 30 30 anebo poslat hlasovku a zpříjemnit si to čekání tady nějakým svým oblíbeným bangrem. No a prosím tě, co spolu probereme v příští hoďce? Já doufám, že se spojím s naší Aničkou Oravcovou, hiphopovou vědkyní, která má dneska, protože máme úterý, první pracovní den už úterý, takže tady budeme mít Aničku a její Street Cypher, který vždycky začíná od 8 večer. Je to speciál, kde probereme nějakou desku měsíce vždycky a album týdne. No prostě má tam spoustu skvělých rubrik a Anička opravdu ví věci, takže necháme se překvapit, co má pro nás dneska přichystanýho. No a než se s ní spojím, tak ti ještě řeknu, jak máme venku. Momentálně svítí slunce, je nádherně a já ti říkám, pokud máš možnost ještě vyrazit na zahrádku nebo, já nevím, začít hrabat listí, tak teď je ten správný čas, protože je nádherně. V Praze momentálně 13 stupňů Celsia, ve zbytku republiky, jak by smet, ale odpoledne bude úplně jasno, úplně v celé republice a bude krásných 23 stupňů. Takže za mě totální parádos.
2: Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Kde je trava, kde je pluk?

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď už na drátě taky Anička Oravcová. Čau, čau, Aničko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. No, tak my jsme se tady zase společně sešli, propojili jsme se, protože máme úterý, ono to utíká, že jo, takhle když jsou volný pondělky.
1: Strašně.
0: Šíleně. No a vlastně budeme mít zase Street Cypher, což je aničtinu úplně skvělej pořád, který tady vždycky běží každý úterý večer, takže rozhodně laď. No a Aničko, co ty dneska budeš řešit? Na co se můžeme těšit?
1: Tak jako hlavní téma probereme producentské duo Jimmy Jam a Terry Lewis, který jsou na scéně už přes 40 let a stojí za kariérou Janet Jackson a produkovali pro další hvězdy jako Usher, Mariah Carey a třeba i Mary J. Blige.
0: Hustý.
1: A právě Mary J. Blige skladbu No More Drama, kterou napsali a produkovali, probereme v rubrice Listování rapa.
0: To je skvělý, takže to se takhle krásně propojuje. No a mě by ještě zajímalo, co máme jako desku týdne.
1: Jako desku týdne máme spojení Apollo Brown, což je citrojský producent, a Skyzu, New Yorkský rapper. A oni už asi několikátý projekt spolu vytvořili, jmenuje se to Luxury Tax a vždycky před celou pošlu jeden track.
0: No tak úplná pecka, no mě by ještě zajímalo, prosím tě, jak se stane, že takhle jako dva lidi jako stojí za tolika projekty a tolika úspěšnými, to jsou úplně, takže oni jsou jako hitmakeri, nebo jsou producenti, tak ano. Jako vybrali si správně hitmakery.
1: No oni hrají taky na, oni jsou normálně hudebníci, takže jeden hraje na bicí, druhý na klávesi a mají takový zajímavý jako vztah, protože jeden píše ty texty, druhý ten skládá tu hudbu a spolu tvoří tyhle hity. A například Janet Jackson, Got Till It's Gone, to je jeden z jejich velkých hitů.
0: Ano.
1: No a mají prostě na konci nějakých 40 number one hitů a Grammys a nevím co všechno.
0: Ty vogis. No tak to teda koukám, já jsem úplně u vytržení, jako dneska teda bude ET.

0: říct při koncertu, ale zároveň při romantickém večeru.
1: Mrk, mrk, no a kreativitě se meze dneska ráno rozhodně nekladly.
2: Čau. Pojď na to.
3: No, hele, ta hlavní část sice byla dobrá, ale doufám, že afterparty bude lepší.
0: To zní jak balící hláška z Temu, kámo.
4: Tak tenhle výkon byl normálně na cenu anděl, tyve, ten drop.
2: Tak. Ruce nahoru.
1: No jo, ale takovej, i když musím říct, že trošičku nechtěný pík dnešního rána se poved Pajkymu.
2: Takový tři typický, spocený jak prase. Teď mi to vypadlo.
0: Jakože úplně náhodou, nechtěně, řekneš něco, co tam tak sedí.
1: To je svým způsobem vlastně úplně geniální. Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Od 6 do 9, tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádi.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, další songy na psání, no a teď tady máme jednoho oslavence.
1: Ahoj Vicky, tak já tě poprosím dneska Oriona na pláži a bude to pro všechny Michaly a všechny spinnery a tobě do studia.
0: Díky moc, Michale, no a já tobě a taky všem ostatním Michalům přeju vše nejkrásnější k svátku, no a doufám, že dneska budete mít pořádný relax, že se zaposloucháte do vln, no a že si užijete pořádnou pohodindu jako Orion na pláži. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě, jako každý týden, nám vychází noví zrádci. No a ty můžeš, spinere, soutěžit o lístky do Sinestaru, protože vidět zrádce na velkým plátně, to je podle mě opravdu jako neskutečný zážitek. Takže co pro to musíš udělat? Ladit ráno Radio Spin, kde je Krištof a Dom, no a ve hře jeden na jednoho si vysoutěžit svoje lístky. Takže já bejt s tebou žhavým telefonní dráty, protože vždycky od pondělí do čtvrtka máš možnost soutěžit. Vždycky promítání je ve středu večer, to jsou premiérový díly, no a takzvaně nechť vyhraje ten nejlepší, jo. A mimochodem, málem bych zapomněl, hodně mě tady pobavila jedna taková mentorská vsuvka. David, jeden vlastně z těch soutěžících této třetí řady, se nechal slyšet.
1: Jako říkám si, co by na mém místě dělal tuňák. Jak on by tu situaci navigoval, jo. Kéž by tady mohl být a mentorovat mě. Já myslím, že by mi určitě nějak rozumně poradil. Jo. Ale těžko říct, no. Těžko říct. Možná jako v hloubi duše jsme všichni takovej trošku tuňák, jo.
0: Takže v hloubi duše jsme všichni jeden takovej tuňák, tak pojď se podívat, pojď se přesvědčit, jestli seš opravdu takovej tuňák, jak si myslí taky sám David. No a laď rozhodně dál zrádce. Teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionů, tak koukám, že tady je to teď vcelku průjezdný, ale dálnice, tak tady jsou hlášený nehody. Kreš je na D1 na 215 kilometru ve směru na Ostravu, a to v okolí Rousínova. No a další kreš vidím také na D1 na 226 kilometru, takže o 10 kilometrů dál taky ve směru na Ostravu, a to v okolí Vyškova. Jinak nehodu čekají taky na D8, a to na 56 kilometru ve směru na Prahu. V okolí Prackovic nad Labem je tady průjezd se zvýšenou opatrností. Teď už jsem v samotné Praze, tady to máme celý zasekaný. Kamkoliv pojedeš, tam si postojíš. Každopádně nehodu nám hlásí ulice Dobříšská. Ano, a potom taky pražský městský okruh na 26. kilometru ve směru na D1. Je tady uzavřený pravej pruh, no a je to v okolí Zličína, takže tady taky čekej s nějakým zdržením. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně, pevný nervy v kolonách.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, no a máme tady dalšího oslavence, Michale.
2: Tak ahoj Vicky, ahoj všichni spiňáci, tak já bych si chtěl nechat zahrát písničku pro mě, protože mám svátek a pro všechny Michaly, co mají dneska svátek, no Public Enemy, na který jsme se domluvili a přeju vám všem hezký den, díky moc.
1: Jasnačka Michale, mám to tady pro tebe, všechno nejkrásnější k svátku ještě jednou, no a posílám to tobě a všem michalovským legendám, tuhletu legendu Public Enemy. Radio Spin, užívejte!
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď!
0: Ladíš Radio Spin
4: a komunikátor s Vicky.
5: Here come the drums!

0: huge rules.
1: Get the fuck up,
0: Shaolin.
1: Get yeah. the fuck up,
0: Long Isle.
1: Get the fuck up,
0: worldwide.
1: Get the fuck up.
2: Du. Simon Says, že by si se měl koukat na Zrádce, pokud si ještě nezačal, tak mám tady pro tebe skvělou zprávu, protože u nás na Rádiu Spin můžeš soutěžit nejen o lupeny na premiérové středy v kině. Ale pokud si říkáš, tyjo, bohužel kino ve středu nestíhám, tak potom tady mám pro tebe skvělou zprávu. Můžeš soutěžit totiž o roční vouchery na Primu Plus. No a potom koukat na Zrádce s předstihem, stejně jako lidi v kíně. Za mě úplně super věc. Co pro to musíš udělat? Jít na náš Instač. No a tam se dozvíš všechny podrobnosti soutěže. Soutěž bude probíhat až do pátečních 9 hodin ráno. No a potom se vylosuje hned několik výherců, kteří od nás dostanou vouchery na Primu Plus. Za mě tohle se teda mega vyplatí, takže rozhodně čekuj náš Instač, ať víš, o co go. No a prosím tě, co tady probereme spolu v příští hoďce? Mrkneme se na hokejisty. Je to tak, mám tady pro tebe totiž další skvělou zprávu ohledně toho, kde můžeš sledovat všechny očekávané zápasy této sezóny. Tak rozhodně zůstaň u rádia, řeknu ti za chviličku víc. Teď si ještě řekneme, jak máme venku. A to jsem si právě zapsala za ušiska, že máme krásně 15 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 20 stupňů Celsia. Ano, koukám na to, Morava už je připravená na krásné slunečné odpoledne, protože všude v republice bude odpoledne 23 stupňů Celsia a svítit sluníčko. Bude nádherně, já jsem připravená, vzala jsem si dokonce i sluneční brejle, aby mě to úplně neosvítilo, no a myslím si, že takhle, jako mám dokonce tílko, jako. A vůbec se nebojím ho ještě ukázat normálně, i v září. Prostě pojďme si ještě užít toho, že to slunce svítí. Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám skvělou zprávu pro všechny fanoušky hokeje, takže vlastně pro všechny Čechy. Kdo neskáče, není Čech, a kdo nekouká na hokej, je out. No a aby si mohl bejt in, tak Prima s Novou spojili síly a nabídnou v základní části až 24 utkání týdně. Takže v průměru to vychází na víc jak 3 zápasy denně, jsem si spočítala. To je dobrý, ale to si můžeš dát zápas k snídani, zápas k obědu a zápas k večeři. Hej, ideál, hele, za chvilku je tady za mě sichravej podzim, no a ty se můžeš sejít s kámoši a dát si ty špičkový zápasy. Prima nabídne svoje přenosy na volně dostupný stanici Prima Sport, která se teď nedávno spouštěla, no a nebo se můžeš mrknout taky přes Primu Plus. Jo, a první hokejový duel bude na Primě Sport už dneska. Můžeš se těšit na zahajovací zápas sezóny, bude to Carolina versus Florida. Hokejový večer začne ve 22:30 před zápasovým studiem s expertními hosty. No, ty bláho, já teda musím říct, že za mě jako hokej je fakt důležitý a je to opravdu jako bruslení skill, který vyžaduju normálně po svým přítelovi. Já mám fakt jako deal breaker, nevím, kde se to ve mně vzalo, ale já prostě potřebuju, aby můj přítel uměl bruslit. Fakt, jako... Je to pro mě nějak důležitý, já to chápu, ne všichni to umějí, ale jako mám jednu věc, kterou prostě potřebuju, aby můj přítel měl jako ve svém skillsetu, a to je bruslení. Takže jako myslím si, že nakoukat takhle expertně, co se děje na ledě, se potom vám, pánové, třeba například hodí, abyste ti mohli oslnit taky nějaké slečny na ledě, přece jen zima už se nám pomaličku blíží. No a celkově zdravím teďkon Strejdu, který je největší hokovej fanda, co znám, aby si dneska užil pořádně ten zápas. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songy na přání a tentokrát si tady řekne o svůj track Jakub.
2: Čau, tady Jakub. Já bych poprosil zahrát od Gleba Triple Drink a je to pro všechen pracující lid.
1: Mega, mám tady Gleba a jeho nejnovější track Triple Drink, tak pojďme si to tady užít. Dáme si k tomu taky kytárku a bude za do toho vlastně ostrej rap. Hele, tahle ta kombinace mě vlastně mega baví, tak pojďme si to poslechnout. Rádio Spin, díky.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady je to zatím v pohodě, takže rovnou mířím na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D1, a to na exitu 226. Je to sjezd směrem na Prahu. Pozor, je tady v sobě osobák a dodávka na sjezdu z dálnice v okolí Vyškova, nebo přímo teda na Vyškově. Teď už mířím přímo do Prahy. Tady máme nehodu na pražském městském okruhu na exitu 23. Výjezd směrem na D7. Bavíme se tady o Praze 13. No a když se podívám, tak tady máme bohužel i další nehody. Koukám, že například kreš je v ulici pod Krejcárkem, potom taky v ulici nad Primaskou. Nehoda je taky stále na Dobříšské, kde se zdržíš. No a koukám, že kreš tady je taky na Chodkově. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Zaduní Bex.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, dáváme si další track na přání. Rudo, Rudo, tak co si necháš zahrát?
2: Ahoj Vicky, tady Ruda. Jestli ještě můžu poprosit od Red Zeda nějaký song, pošli to všem, co se dneska to drkají v Praze a tím to rychle utíká. Děkuji, ahoj.
1: Jasnačka, tak prosím vás pro všechny, ať máte pevný nervy, protože teda dneska je ta Praha fakt drsná. Tak dávám jednoho drsnýho Red Zeda, Radio Spin.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a před náma už poslední hoďka komunikátoru, takže určitě neváhej a volej ještě o svoje songy, no a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. No a víš, co tady probereme? Prosím tě, už za chviličku nás čeká premiéra novýho filmu, ve kterém se objeví taky jedna hodně známá rapová hvězda. Bude to velký, bude to vtipný, má to být komedie, no a o co go? A kdy nás čeká Premča, no tak to ti povím už za tři tracky. Teď si dáme ještě počasí. Koukám na to, jak máme venku a já vidím, že máme krásně 18 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 20 stupňů Celsia, sluníčko nám šajní, odpoledne bude až 23, což je úplná paráda. Já mám úplně jasno, co dneska budu dělat odpoledne, rozhodně mě najdeš někde v parku, takže pokud bys mě viděl někde pod stromama, tak ano, jsem to opravdu já. Když se podívám na zítřek, tak tam bude taky nádherně, bude 22 stupňů Celsia, takže pokud nestíháš dneska nějakou vycházku, tak zítřek si rozhodně nenech ujít.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a teďko, no, co si tady prosím tě řekneme? Mám tady pro tebe velkou novinku, blíží se nám totiž premiéra úplně úžasného, podle mě skvělého filmu Rolling Loud. Je to tak, Rolling Loud, je to nazvaný úplně stejně jako ten legendární hiphop.

stand-up comedian, kterýho mám hodně ráda. Určitě mrkni na jeho speciály, on vždycky hrozně vtipně reaguje na publikum. Takovej jako drsnej, s ničím se moc nemaže, ale člověk se vždycky zasměje. Takže, jak už si pochopil, smát se budeš i ty, ačkoliv situace je dramatická, ztratit dítě na festivalu, ty bláho, no, jako síla, ale je to samozřejmě celý hozený do vtipu, takže komedie, jak má bejt, no a pokud chceš slyšet, jak tady Owen Wilson rapuje samotného Travise Scotta, což mám rovnou hozený tady, poslechni si. Tak rozhodně neváhej a rozhodně si piš taky do diáře datum 7. října, kdy nám to tady celý odstartuje. Takže už od 7. října Rolling Loud, myslím si, že to bude fakt hodně hlasitá pecka. No a co jinýho si teďkon dát samozřejmě než samotného Travise Scotta a jeho Fiend. Podle mě je to hlavní úvodní track celého tohohle filmu. Radio Spin. Just come on.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky taky na přání, no a Ondřej je na drátě. Čau Ondřej.
2: Ahoj Vicky, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. A ty jsi zavolal takový jako optimistický, rozesmátý, že je dneska krásně, tak co jsi dělal o prodlouženém víkendu, kdy bylo taky krásně?
2: Hele, dělal jsem něco doma, protože partnerka prostě zapráskala bičem, že prej musím, když jsou svátní svátky.
1: Jsi měl galeje, jo, o svátcích?
2: Ne, to neříkal bych galeje, to bylo spíš takový DIY přicmrdávání, ale pěknou prochajdu jsme dali s čoklem, tak to bylo taky hezký. Vlastně oba dva dny, jak bylo hezky, tak nějaký čas venku strávený taky.
1: No tak to je
2: produktivní
1: pěkný.
2: To bylo.
1: Produktivní, bylo přicmrdávání, byla prochajda.
2: Tak
1: to má bejt.
2: Přesně tak.
1: No tak Ondřej.
2: Získal jsem další malý bezvýznamný plusy, tak je to dobrý.
1: Jo, jako říká se malý bezvýznamný, ale ono jako jedno plusko k druhému plusku, že jo? To se vyplatí. Plus a plus to je vždycky plus, je super plus.
2: To jo, ale ty mínusy, ty jo, se tam prostě hromadí mnohem rychleji, já nevím, jak to máš doma ty.
1: Ale ještě, jakoby, zatím dobrý,
2: já jedu
1: jako co se týče, zatím nejedu na baterky, víš, jakože z jedné strany mínus, z druhé strany plus. Zatím jako jedu jenom plusově, jo. No, ale většinou vždycky rozdávám malý bezvýznamný pluska, já na mínusy nehraju.
2: Tak to je na ty rozdávání malých bezvýznamných plusek, to je se ženský expertky, to je to dobrý.
1: My to umíme. Někdy můžeme dát kurz tady Péteru. Tak díky, že jsi zavolal. Co si necháš zahrát teďka?
2: Prosím tě, vybrali se Dizzy Rascal a Dance With Me.
1: Mm-hmm. No tak jo, dobře. Tak já mám Dizzyho hodně ráda, takže máš u mě jedno malé bezvýznamné plus, Ondřej. Ty je normálně sbíráš teď jak Pokémony. A měj se krásně, hezký den. Jdu ti to zahrát.
2: Hezký den, taky ahoj.
1: Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Ostravě v ulici Českobratrská. Dál vidím taky nehodu v Brně, a to v ulici Tržní. Teď už mířím na dálnici, no a tady nám poskakuje D7 při výjezdu z Prahy, čekej tady nějakých 10 minut navíc. No a pozor, nehoda je na D11, a to na 39. kilometru ve směru na Prahu v okolí Poděbrad. Teď už koukám přímo do Prahy a tady máme crash na pražském městském okruhu, a to v okolí Třebonic na exitu 23, výjezd směrem na D7, tak opatrně, no a jinak to vypadá, že Praha jako taková je prostě zasekaná, čekej tady všude v podstatě, že se budeš jako šourat trošku pomalejším tempíčkem, ale nic dalšího nového tady teď nevidím. Tak hlavně opatrně, všichni dojeďte v pořádku, no a pokud máš nějaký čerstvý info ze silnice, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin je

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hybo.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. No a já už tady mám jednoho věrného, nejvěrnějšího spinera, který je věrný nám, spinnerům a rádiu Spin. Dave.
2: Čau, tady Dave. Já bych tě, Vicky, poprosil, jestli tam zahraješ ten Gáďo od Danze Huna. Je to taková trošku provokativní písnička pro mýho kámoše, co teď slouží. Já hrou využívám situace, napráším ho, lidi se jdou na Beroun z obou směrů, bacha, jítá tam bavarácký sehrán policejní, tak bacha na něj.
1: Tak tohle je výborný, takže všichni slyšeli, všichni se mají držet dál a já teda musím říct, Dave, ty jsi mě mega pobavil, protože úplně si mi připomněl tu situaci v příběhu žraloka, kde je ten Lenny, ten hodnej žralok a zachraňuje ty, jak se jim říká, ty garnáty. Pamatuješ si tuhle tu scénu, tak představ si, spinnere, ty seš ten garnát, jo?
3: No ne, mutečte, zmizte, zdrhněte, odsud jste volný, plavte, pryč, plavte!
4: Děkujeme, máš dobré srdce.
1: Takže děkujeme, máš dobré srdce, Dave. No a s tím už ti jdeme pustit Danzuna. Zdravíme do Berouna, zdravíme taky policejní bavorák Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já už tady mám teďko Jirku.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau. He, tak co, jak jsi si užil, prosím tě, prodloužený víkend? Co jsi dělal?
1: No já jsem byl v Hradci Králové, byl tam vinný košt, takže jsem koštoval, no.
0: Jo, takže Jirka koštoval, ale jak vidíte, tak došel.
1: Došel jsem po svých.
0: A vypadáš dokonce fakt jako odpočatě a taky hodně plný energie.
1: Bylo to super, bylo to jako spojený hodně s procházkama a tak jsme jako korzovali, u toho jsme popíjeli, takže byl to velký odpočinek.
0: Tak to je paráda. Takže teď tady máte už úplně nabitýho Jirku, který bude mít teď úplně nabitý vysílání. Jirko, prozradíš něco spinnerům, co budeš dneska řešit nebo...
1: Tak můžeme se podívat hned na první hodinku, protože tam probereme nový dokument od Saula, protože ano. Saul bude jednu svou kapitolu mapovat nejen v rámci hudby, ale taky v rámci teď dokumentu, takže o tom si řekneme něco víc.
0: No tak to je úplná pecka, já jsem koukala, že si to postoval i na náš Instagram.
1: Je to tak.
0: A že to jako volajkovalo hrozně moc lidí.
1: Já si myslím, že tohle je taková díra tady na trhu, podle mě jako spousta těch umělců, kdyby dala trochu větší vhled do těch svých životů a do toho svý tvorby, takže vlastně fanoušci by to ocenili.
0: Že jo, obzvlášť u toho rapu, kdy ten člověk hodně vychází ze sebe, ze svých zkušeností, tak třeba se potom vždycky poskládá, ne, střípek ke střípku vlastně třeba o čem to je, nebo pro, co to znamená pro toho interpreta třeba osobně, jako
1: určitě.
0: Ten track.
1: A právě ještě zrovna Saul, tak ten je hodně takový jako vizuální a ty jeho videoklipy jsou vždycky strašně hezký, tak myslím si, že to bude jako, že se to propíše i do tohohle.
0: Bude to kouzelný, takže to bude i vizuálně zajímavý vlastně film a zároveň dokumentární. No ale máte se na co těšit, Jirka vám řekne víc za chviličku. Teď už jenom řeknu, jak máme počasí. Abyste věděli, že je venku krásně. Jirko, ty jsi byl venku teďka, viď?
1: Je tam nádherně.
0: No, co si budem? Prostě je nádherně, dneska odpoledne bude až 23 stupňů Celsia, zítra bude úplně stejně nádherně, takže pokud můžeš, tak rozhodně vyraž ven. Vem si Jirku v rádiu, někam na zahrádku a tam spolu pokračujte v této krásné odpolední úterní seance. Tak jo, tak užívejte kon Jirku, potom ještě Máru, no a samozřejmě nezapomeň na Aničku, protože ta má dneska od 8 večer svůj Street Cypher speciál. Tak jo, měj se krásně, no a já se těším zase zítra. Čau. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase na...
1: Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, já tě opět po prodlouženém víkendu vítám tady u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi odpočal, že jsi nabral pořádně síly na tenhle zkrácený pracovní týden. My, jak už jsem tady před pár minutkama naznačoval, tak se mrkneme za Saulem, protože ten oznámil ne nový album, ale nový dokument, který bude vycházet, a to už zanedlouho. Budeme se na něj moc podívat ve vybraných kinech, víc si řekneme teda za minutku, potom si taky řekneme, jak to vypadalo na Izovo O2 aréně, nebo na jeho dvou O2 arénách, který proběhly o víkendu, bylo to obrovský, celý internet je teď zaplavený jenom videama, storíčkama právě z téhle akce. Samozřejmě nás čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, tu odpálíme už za hodinku, no a po celý odpoledne taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. Já se budu těšit na všechny bangry, který tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

0: můžete říct při koncertu, ale zároveň při romantickém večeru.
1: Mark Manek, no a kreativitě se mezi dneska ráno rozhodně nekladli.
2: Čau.
3: Pojď na to.
4: No, hele, ta hlavní část sice byla dobrá, ale doufám, že afterparty bude lepší.
0: To zní jak balící hláška z Temu, kámo.
5: Tak tenhle výkon byl nové na cenu anděl, tyve, ten drop.
3: Tak. Ruce nahoru.
1: No jo, ale takovej, i když musím říct, že trošičku nechtěný pík dnešního rána se poved Pajkymu.
3: Takový tři typický, spocený jak prase. Teď mi to vypadlo.
0: Jakože úplně náhodou, nechtěně, řekneš něco, co tam tak sedí.
1: To je svým způsobem vlastně úplně geniální. Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Od 6 do 9. Tak čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

Posloucháš Radio Spin, slovenský rapper Saul, který je známý teda pro svoji jak hudební stránku, tak ale i pro vizuální stránku. Vždycky všechny ty jeho klipy jsou dotažený do poslední maličkosti. Zároveň ta jeho samotná hudba tak je taky hodně taková artová. No a Saul teď oznámil ne novou hudební desku, ale oznámil nový dokument. Tenhle dokument ponese název Tiché vody a budou mapovat jeho život a jeho hudební kariéru v posledních letech. Takže tenhle dokument by měl přiblížit jeho teda významný důležitý momenty z tohohle období a nabídne to unikátní vhled do vlastně jeho tvorby a taky do jeho života, což myslím, že spousta fanoušků je rádo vždycky, když se může podívat trochu blíž k tomu svýmu oblíbenému interpretovi. Na Instagramu u Saula tak vyšel už takovej krátkej trailer, na ten se určitě podívej, protože už ten naznačuje, že to určitě bude stát za to. Jinak tenhle dokument tak bude mít premiéru ještě letos, a to v listopadu ve vybraných kinech. Bohužel ještě nevíme, ale jestli se dostane i do distribuce v České republice, nebo jestli to zůstane jenom na Slovensku, ale kdybych já osobně si mohl tipnout, myslím si, že v Čechách se toho taky dočkáme, protože Saul samozřejmě i u nás velkou fanoškovskou základnu má. Takže na to se můžeme těšit už v listopadu, Tiché vody, dokument o Saulově životě. No a teď už pokračujeme s hudbou. Posloucháš Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme na dálničních tazích. D11, 46. kilometr, hlásí velký zdržení ve směru na Prahu, takže na to určitě dávej bacha. Obousměrnou štosovačku pak hlásí D1, a to u 26. kiláku. Postojíš si taky při příjezdu do Prahy na D8, no a v neposlední řadě dávej bacha taky na D4, 32. kilometr, tady hlásí taky obousměrnou štosovačku. Naopak regiony, ty aktuálně vypadají, že jsou naprosto v pohodě průjezdný. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš na pražském okruhu v okolí Řeporí, štosuje se taky Kbelská směrem ven z Prahy, Štěrboholská spojka směrem na Záběhlice, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a postojíš si taky v Radlické ulici, kde vidím jednu nehodu, stejně tak jeden crash hlásí taky Evropská u Divoký Šárky nebo třeba taky Legerova ulice. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: po celý odpoledne tady samozřejmě hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, tak samozřejmě tak můžeš učinit, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já už tady jednu hlasovku mám, a to až zo Slovenska, tak jdeme na ní.
1: Čus, pustil bys tam prosím tě Where the Hood Dead od DMX. Děkujem krásně.
0: Takže budou to jedny DMX, takže zůstáváme u old schoolu, hážu to tam, užívej příjemný úterý. No a jestli máš i ty nějaký svůj oblíbený track, určitě si o něj říkej, protože po celý odpoledne jsem tady jenom pro tebe.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, Jirka stále za majkem. Dneska máme 29. září, svátek slaví Michal, takže všem Michalům přeju jenom to nejlepší. Připomínám, že celý tenhle týden ve Spin ránu opět soutěžíme o lupeny do kina na Zrádce, na další díl, který proběhne teda další středu. No a zároveň taky vy všichni, co třeba na Zrádce koukáte a nemáte Prima Plus a musíte vždycky čekat až do neděle, tak mám pro vás taky super zprávu, protože na našem Instagramu právě teď běží soutěž o 5 voucherů na Prima Plus, je jich 5, takže opravdu šance na to jeden z nich urvat, tak rozhodně mrkni na náš Instagram a tam najdeš soutěžní post, kde jsou napsaný i všechny pravidla. My se už za moment tady vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, tak na to buď určitě ready, ještě předtím se ale jdeme taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, máme tam krásně slunečno, jasno, to krásně počasí nám ještě stále přetrvává a doufám, že nám ještě přetrvávat bude. Minimálně do zítra bude, protože zítra tady vidím, že nás čeká taky krásně, slunečno a jasno. Maxima ty budou na 22 stupních, takže vypadá to, že babí léto je tady.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska jsem hodně zvědavý, jestli na to někdo z vás kápne, jdeme rovnou na to, nebudu to zdržovat, zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Philip J. Fry, Bilbo Pytlík a taky Michael J. Fox. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat tyhle 3 jména, ještě jednou připomínám, Philip J. Fry, Bilbo Pytlík a taky Michael J. Fox, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Jsem zvědavý, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat trojici jmen, a to Philip J. Fry, Bilbo Pitlík a taky Michael J. Fox. Já jsem ti slíbil, že ti dám nějakou nápovědu, tak jdeme rovnou na ní. Jedná se dneska o jejich hlasy. Právě v hlasech těchto postav je ta společná věc. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Philip J. Fry, Bilbo Pitlík a taky Michael J. Fox, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia Rádia Spin, a to na číslo 210 32 30 30. Jedeme.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Philip J. Fry, Bilbo Pitlík a taky Michael J. Fox. My už teda víme, že spojuje něco s jejich hlasama. Jsou to postavy z filmu a seriálu a já už tady od vás mám nějaký tip.
1: Ahoj, tady Petr. Zdravím rádio Spin. Já si myslím, že všichni tři mají společného jednoho dublera. Zatím, ahoj Petr, čau.
0: Tak Petr tipuje, že by mohli mít stejného dabéra a je to vlastně přesně tak, všechny tyhle postavy mají stejného dabéra a jeho jméno, to je ta dnešní správná odpověď. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl dabovat postavy Philip J. Fry, Bilbo Pitlík a taky Michael J. Fox, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D1 vidím aktuálně velký zdržení při příjezdu do Prahy. Štosuje se to tady už od 41. kilometru, takže určitě na to dávej bacha. Bacha dávej taky na D11, 30. kilometr, tady hlásí obousměrný zdržení. Postojíš si taky na D4, 32. kilometr, hlásí taky obousměrnou štosovačku a stejně tak obousměrný zdržení hlásí taky D8 a to u 45. kiláku. Regiony tak ty jedou i dál v pohodě, mrkneme rychle na silnice v Praze, tady si postojíš zejména v Kbelský ulici a to směrem ven z Prahy, Povltavská ulice hlásí obousměrnou štosovačku, Štěrboholská spojka, tady si taky postojíš obousměrně, no a lehký zdržení hlásí taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Co se nehod týče, tak tady vidím jenom jeden větší crash a to na Evropské ulici v okolí Divoký Šárky, tak na to dávej taky bacha a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý underground.

0: Zkusím něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat trojici filmových a taky seriálových postav. Byl tady Philip J. Fry s Futurami, taky Bilbo Pitlík z Hobita a Michael J. Fox z Návratu do budoucnosti. Já jsem se tady ptal teda, co by tyhle postavy mohlo spojovat a už tady mám od vás nějaký tipy, tak jdeme rovnou na ně.
1: Ahoj, tady Petr. Jo, všechny tři dubuje Jan Dolanský.
0: Tak Jan Dolanský, stejný dabér všech postav, to se tady dneska objevilo opravdu hodněkrát.
2: Honza Dolanský, to je můj tip.
0: A samozřejmě je to přesně tak, je to Jan Dolanský, který propůjčil v češtině svůj hlas právě všem těmhle postavám a nutno podotknout, že to jsou asi jeho největší dabingy, jeho největší postavy právě určitě Philip J. Fry, Bilbo Pitlík i ten Michael J. Fox. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, nakonec se tady těch správných odpovědí objevila hromada. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na rádiu Spin. I'm trying to skate through life, so I've been on my grind. 50-50 chance I'll land on my feet, and that's fine. Life was always a gamble, so as long as I can readjust my bearings, I'll be good for these street rides.

Radio Spin, Jirka, my i dál pokračujeme s pořadem Spin Extra. Mám tady teď dobrou zprávu pro všechny fanoušky hokeje a konkrétně NHLka, protože NHL teď nově můžeš sledovat na Prima Sport a taky Prima Plus. Bude tam celá sezóna a dnes 29. září proběhne zápas Carolina Hurricanes a Florida Panthers. Ve 22.30 startuje předzápasový studio s expertními hosty a samotný zápas je od 23.00 na Prima Sport, takže určitě na to mrkněte. My i dál teď pokračujeme ve Spin Extra, za moment se podíváme na Izovu O2 arénu a na nějaký takový velký dozvuky, který teď jsou okolo toho. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, rozhodně ho tady nalaď třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, je tam stále krásně slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. No a dost hezky nás čeká i zítra, protože tam vidím maximálně 22 a bude to stále krásně slunečný a jasný. Spin Radio.

Posloucháš Radio Spin, o víkendu proběhly dva koncerty v O2 aréně, kde samozřejmě vystupoval Izomandias, promoval to sám, ale samozřejmě nevystupoval tam jenom Izo, ale vystupovali tam taky další členové z labelu Million Plus, ale samozřejmě i lidi mimo label Million Plus. Já, co jsem viděl videa na internetu, kterých jsem viděl snad milion, tak to bylo opravdu nabitý show, teda vypadala úplně světově, a to jak tím, co tam předvedli samotní interpreti, tak taky tím, jak samotná ta show vypadala, celkově ten vizuál té stage a tak dále, vypadalo opravdu nádherně. No ale teď post se začala objevovat takovej dozvuk, řekl bych, a to když Hector nějak jako tak vrazil do Iza, že neměl dělat to, že se tam na začátku té show jakoby ukřižoval, že tím vlastně pošpinil Boha a že by mu měl být vlastně vděčnej, protože Bůh mu zařídil to, aby tohle mohl vůbec dělat, aby mohl vystupovat v O2 aréně. No, strhla se kolem toho velká diskuze, já do toho nechci úplně nějak zabředávat, každopádně někteří interpreti, jako třeba Many, tak ten už se k tomu vyjádřil, jeho vyjádření najdeš na Instagramu, ale třeba taky instagramový profil, který se jmenuje Píšu esej, což je týpek, který ho ti určitě doporučuju, ten opravdu vždycky zabrousí do hlouby všech problémů a pyžlá se v tom, nimrá a všechno vytáhne. No a teď vlastně popsal celý ten smysl toho, proč se Izomandias na začátku O2 arény ukřižoval. Izomandias to sám sdílel na svém profilu, takže něco na tom nejspíš asi bude, tak rozhodně doporučuji to čeknout. Tam se o tom dozvíš úplně všechno. Posloucháš Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady úterý, no a jako každý úterý se můžeš v 8 hodin večer těšit na Aničku Oravcovou, která sem dorazí i s pořadem Street Cypher, to znamená deska týdne, taky spousta old schoolů. No, nebudu ti to tady říkat já, protože nám to sama může říct Anička.
1: Ahoj, zdraví tě Anička Oravcová, dneska je úterý a to znamená, že mám pro tebe další díl pořadu Street Cypher. Jako hlavní téma probereme producentské duo Jimmy Jam a Terry Lewis, který stojí za kariérou Janet Jackson a v průběhu 40 let produkovali spoustu hitů, včetně hudby pro Ashera, Beyoncé a třeba i Mary J. Blige. No a právě skladbu No More Drama od Mary J. Blige bereme v rubrice Listování rapem. Určitě bude i deska týdne, tentokrát od producenta Apollo Brown a rapera Skyzu, který spolu připravili projekt, který se jmenuje Luxury Tax. A vždy před celou ti pošlu jednu skladbu. Nový starý hip-hop každé úterý od 8 na Radio Spin.
0: Takže si to rozhodně nenech utéct. Dneska v 8 hodin večer Street Cypher Anička Oravcová. Tady na Radio Spin.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se dálničních tahů týče, nejvíc zlobí D1, kde si postojíš obousměrně u 25. kilometru, směrem teda na Prahu je to dokonce zasekaný až od nějakého 46. kiláku, takže tady dávej taky bacha. D11, tak tady si postojíš u 33. kilometru, je to tady zasekaný taky obousměrně, směrem na Prahu pak se štosuje D5, a to od 18. kiláku. Regiony, tak ty jedou úplně v cajku. Co se pak týče silnic v Praze, tak tady si postojíš v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou. Štěrboholská spojka, ta hlásí obousměrný zdržení. Jižní spojka ve směru na Baranďák a Dobřížskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a štosuje se taky Bělohorská ulice, a to převážně směrem na Břevnov. Takže jezdí hlavně opatrně. Mám tady ještě jedno info taky od Petra, takže to si jdeme samozřejmě poslechnout.
1: No všichni, tady Petr, vy co jedete od Černýho mostu po jižní spojce, tak asi 200 metrů do koryt, jako když se sjíždí do Strašnic, tak je tam kamion a osobák, tak dávejte bacha. Je to pravej a prostřední pruh a štosuje se to.
0: Tak díky za info, dávej je rozhodně bacha. Jestli máš i ty nějaký informace ze silnic, o kterých já nevím, tak rozhodně dávej vědět. Já to tady pak všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Radio Spin. Československý underground.

30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Jdeme rovnou na další track, který tady budete ladit vy. Mám tady ještě jeden restík, mám tady vzkaz od Renose, tak jdeme na to.
1: Čau, čau, to je Renos, prosím tě, zahrál bys si tam něco od Luka Brasiho, chtěl bych to poslat klukům do Jiřic, na Ačko, Slendrovi do Bčka, Mikeymu, Enzovi a holkám do světlí, prosím tě. Díky, Jirko, čau.
0: No tak samozřejmě jednoho Luku Brasiho tam hážu a dáme si ho tam společně s Palermem. Užívejte.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: V poledne posloucháš Radio Spin, Jirka za Majkem a vítám tady taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Tak o víkendu proběhla dvojitá O2 Arena, yes. Izova. Viděl jsi nějaký videjka?
1: Viděl jsem posty? Záběry, ano, viděl jsem a vypadalo to skvěle. Zase asi to pokořilo takovou tu jako mes toho, kdo tady udělal nejlepší O2čko. Ale co se stalo po O2čku, to je asi ještě možná trochu důležitější, protože Hector, a já to budu parafrázovat, dával na své storyčko, jenom špinavá svině využije největší moment své kariéry, co dostal od Boha k tomu, aby schodil Boha. Tak to jsem nevěděl, že Hector a Izo jsou takovýhle křesťani.
0: To já jsem taky nevěděl. Myslíš, že Izo tím schodil Boha?
1: Já myslím si, že vůbec. Vůbec. Píšu esej, to hezky vysvětluje a naopak je to prostě odpoutání od nějaký svý minulosti a nová kapitola Iza, nevím, jestli to Hector jakoby nepochopil, těžko říct, ale nevím, nepřijde mi, že Hector zrovna, který dá pepřákem bližnímu svýmu, jako je nějaký velký křesťan.
0: Taky se nejsem úplně jistý, každopádně on to nebyl kříž jako kříž, on to byl Ank,
1: ano.
0: Což je staroegyptský vlastně hieroglyf.
1: Ano, je to takový to X-ko, ne, s tím
0: takovou kapkou nahoře, s tou osmičkou.
1: Nej to krucifix vlastně klasický.
0: No vlastně mě to trochu mrzelo, mě trochu bylo líto Iza, že jsem si říkal jako sakra, tak on teď dosáhnul takhle velký věci, udělal proto asi jako spoustu času do toho dal a teď se to tak trochu jako zamázne tímhle.
1: Taková hořká tečka jako za tím víkendem, který byl nadupaný, viděl jsem fotky, vlastně všichni jako slavili, byli tam spolu jako celý to milion plus. Nevím.
0: No, aby jsme to uzavřeli pozitivně, tak jako ta show taková, jak říkáš, prej byla super.
1: Úžasná.
0: Viděl jsem videa, kde byly mošpity obrovský.
1: Yes.
0: Mělo to přes 3 hodiny, Izo tam zahrál 50 tracků, což je crazy.
1: Myslím si, že to opravdu pokořil a myslím si, že Izo z českých raperů dal zatím nejlepší O2čko.
0: Takže velký shoutout pro Iza určitě. Vy si tady teď počkejte na Máru, protože už za pár minutek tě čeká Chill na Spinu. Ještě předtím se ale v rychlosti podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha hlásí aktuálně 19 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to bude dokonce až 22 stupňů a bude stejně tak jako dneska krásně slunečno a jasno. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou, potom taky s Aničkou Oravcovou a slyšíme se zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin, peace!

0: Za 4 minuty, 4 hodiny, to je přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chill na Spinu, s tebou Mára, úterý, já doufám, opravdu doufám, že jsi užil prodloužený víkend stejně jako já, no a nás čeká velký pokec o NHL-ku. Hodně se toho stalo, hodně se toho stane, včetně Davida Pastrňáka, tak už jenom za 3 tracky o tom pokecáme, každopádně důležitý, co je taky potřeba říct, budu hrát podle tebe, takový klasický Chill na Spinu, takže 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin. S tebou Mára.

0: můžete říct při koncertu, ale zároveň při romantickém večeru.
1: Mark Manek, no a kreativitě se mezi dnes ráno rozhodně nekladli.
2: Čau.
3: Pojď na to.
2: No, hele, ta hlavní část sice byla dobrá, ale doufám, že afterparty bude lepší.
0: To zní jak balící hláška z Temu, kámo.
4: Tak tenhle výkon byl normálně na cenu anděl, tyve, ten drop.
3: Tak. Ruce nahoru.
1: No jo, ale takovej, i když musím říct, že trošičku nechtěný pík dnešního rána se poved Pajkymu.
3: Takový tři typický, spocený jak prase. Teď mi to vypadlo.
0: Jakože úplně náhodou, nechtěně, řekneš něco, co tam tak sedí.
1: To je svým způsobem vlastně úplně geniální. Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Od 6 do 9, tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na ráno.

Radio Spin s tebou Mára a to, že máme luxusní hokejisty, to není žádný tajemství, ale to, že to, a to, že to jeden z nich dotáhne na kapitána jednoho z nejlepších týmů NHL, to nečekal asi vůbec nikdo. David Štípčo, samozřejmě, totální legenda, budoucí vlastník Baníku a hlavně kapitán Boston Bruins. Hele, není asi větší miláček národa než tenhle ten týpek. Já mu to přeju. Kdybych byl na jeho místě, tak už ten Baník dávno koupím a slavím v kotli jakožto majitel. Každopádně, když už je řeč o NHL, dneska 29. září zápas Caroline Hurricane, obhájci Stanley Cupu z minulého roku a Florida Panthers, kde třeba v obraně je Radko Guras, tak startuje předzápasový studio dneska ve 22:30 s experty a samotný zápas už budeš mít v 11 hodin večer. Samozřejmě na Prima Sport, takže já doufám, že tuhletu novou telku máš nalazenou a hlavně na spáno z víkendu bude se hrát dlouho. No a pokud jsi fanoušek NHL, tak na Prima Plus a Prima Sport, tak tam se vysílá celá sezóna NHLka. Yeah,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 20 minut na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna, je to od 15. až na 21. kilák. Příjezd po D11 do Prahy taky nic moc, kolem 10. Crash je na D8, 37. taky směrem do Prahy, tady čekáš kolem 10 minut, ale velká uzavírka na D5, na to opravdu varuju, je to směrem do Prahy, je to na 49. a čekáš přes 3 čtvrtě hodiny, takže D5 dneska ne. A příjezd do Brna obou straně, když to znáš, taky kolem 15. V regionech uzavírka na silnici číslo 3 před D1, čekáš kolem 20. Kreše v Litomyšli na Moravský, kolony už jsou od D35 a 6 minut v Liberci na 35 směrem na D10. Hlavní město tady je hnedka několik nehod. Nehoda je na Novovysočanský, spojovací Hartigova, jižní spojka u Zahraďáku, Radlická a taky Sulická. Zablokována nebo respektive skolabovaná Štěrbohovská spojka od Černáku až po Průmyslovku. Počkáš si na Argentinský, Vilzonce, Kulaťáku v Dejvicích a Pražský okruh, 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzeň. Fuh, hele, jezdí opatrně, ať nemusím říkat víc dopravy, jo? Díky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: OK, to je malej G. Track Sudete Drillin.
3: Ivi, jo!
2: Skrr! Zdravím rádio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš čo na spinu s tebou Mára, 29. září, svátek má dneska Michal. Teďka na to koukám, hodně oblíbený jméno, věřím, že nějakýho Michala, Míšu znáš, takže určitě nezapomeň popřát, udělá mu to velkou radost. No a pokud jsi z nějakého krajského města, tak ti možná za chvilku udělám taky radost, protože podíváme se na nejlepší krajská města. A teďka si říkáš, dobře, tak první bude Praha. No, Praha tam není. Jako Praha tam je, dobře, ale Praha není na prvním místě. Není ani na druhém místě. Je na třetím. Takže jaký krajský město je lepší jak Praha? Kdo je na prvním, kdo je na druhém místě? A hlavně důležitá otázka, kde je Brno? Tak za chvilku se podíváme. Každopádně teďka tracky na přání. Budu hrát podle Štěpánka? OK, Štěpánek. Prosím jeden safír pro mého tátu, jelikož nikdo neposlal voiceovku, ani nezavolal, musím to číst. Já vím, je to blbý, ale prostě nechal to na ostatní, tak toho využijí. Apka prázdná, telefonní linka taky, takže posílej to sem 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin.

0: A mám tady pro tebe žebříček nejlepších krajských měst České republiky. Což pro mě, jakožto pro Pražáčka, bylo teda hodně tragický, hodně drsný. Protože Praha skončila třetí. Jak to, sakra. Já jsem teda čuměl, kdo porazil Prahu, tak byl Olomouc a Zlín. Zlín, já se teda omlouvám, jo, ale půlka Zlína schořela teďka, jako co je na tom tak dobrýho. Dobře, dobře, každopádně poslední místo, hádáš správně, Jihlava. Ne, dělám si srandu. Ústí, samozřejmě, kdo jiný by byl na posledním místě než Ústí. První od konce, myslím, že v Ústí tak vedou maximálně v Perníku. Každopádně čtvrtý místo Brno, Hradec pátej a teď na to koukám, Pardubice sedmý, takže tady ta rivalita je jasná. Hradec je prostě lepší. Pardubičáci, musíte se s tím nějak smířit nebo zabojovat, aby příští rok ten seznam byl pro vás trošku lepší. Každopádně, jestli tě zajímá, kde je tvoje město, kde ses ty třeba narodil nebo kde teďka žiješ, hezky to zpracoval Vojta Žižka na svém Instači, tak na to určitě, určitě mrkni. My se společně ještě mrkneme na počasí, který je dneska už opravdu chladný, i když tam svítí sluníčko. 23, to jsou maximální teploty dnešního dne, večer se ochladí na 10, zítra opět slunečno, ale maxima na 22. S tebou Mára a za chvilku rap DNA. Spin Radio.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FMku?

furt je to stejný. Věřil jsem, že s pádem Komanče něco se změní, že práskači utečou, zůstanou věrný, že zmizej nám z života myšlenky černý. Furt je to stejný, byl jsem fakt bláhovej, že se to změní, že budeme svobodní, zůstaneme.

0: rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulý týden jsme to zakončili spojením Teplic a Ústí. No a samozřejmě Katana, Zoot a jich 415.
1: 415.
0: No a dneska pro tebe mám hodně ikonický beat. Tak uvidíme, pouštím, ale ještě nevolej, jo? Pouštím. Tohle všichni známe, to je totiž Eminem, My Mom, rok 2009, album Replace. No ale dneska hledáme track se stejným beatem, ale jsou tam český slova. No, jsem zvědavej.
2: Postal se, dej vědět, apka Rádia Spin, nebo telefon 210 32 30 30.

0: Máme 17:45, s tebou Mára, Rap DNA a dneska jsem ti pouštěl tady ten beat. Jasnej, Eminem a jeho My Mom z roku 2009. Každopádně, my jsme dneska nehledali Eminema, hledali jsme český banger s českými slovy a podle těch voiceovek to vypadá velmi, velmi nadějně. Já normálně házím nápovědy, jo, ale ty jsi mi poslal tolik zpráv, tolik voiceovek, tolik telefonátů, že jestli to bude všechno správně, odhalíme si to už ve čtvrt. A to se dlouho, dlouho nestalo. Boban.
1: Se připadám jako vejpečky s sezelím. Mimochodem Fetty Pillow.
0: Výpečky? Co Honza?
2: Dobrý den, Honza u telefonu. Jo, vím, je to Fetty Pillow výpečky.
0: Siky?
3: Čauko, tak tu písničku, co hledáme s tím Eminovým beatem a česká slova, tak to je Tlustej Karl výpečky. Nebo Fetty Pillow výpečky. Když řeknu výpečky, vy na to sezelím.
0: Výpečky. Čau. Dobře, výpečky po třetí, Tomáš.
4: Nazdár, tady Tomáš. Tak to je jasný Fetty Pillow a výpečky. Zezelím, zezelím.
0: To fakt zní jako dobrý lyrics. No a co Linda?
5: Ahoj, tady Linda. Kdyby to byl Fetty Pillow. Výpečky.
0: No jasně, výpečky. Výpečky.
6: Zezelím, výpečky, zezelím. Jak vypadám.
0: Naprosto legendární track, který si dokonce Fetty dal i s Ondřejem Sokolem. Já tady pouštím jenom kousek záznamu ze streamu.
7: Neznáš naspaměť výpečky?
8: Co jsou výpečky?
7: To neznáš naspaměť?
8: Já to neznám vůbec a ne naspaměť.
0: Já to neznám vůbec, ne naspaměť. Takže jestli si patříš, nebo teďka patříš k někomu, jako je Ondřej Sokol, kdo neznal výpečky, takže nastraž uši, protože poznáš naprosto legendární, naprosto skvělej, naprosto ojedinělej banger od Fetty Pillow a streamera a taky skvělýho člověka a hlavně jeho nestárnoucí banger výpečky. Tady na Rádiu Spin, díky moc za Rap DNA, dneska to ukončíme takhle brzo, protože na tady ten track se nedá už díl čekat. Rádio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a hnedka několik nehod, třeba D11, 17. kilák směr Praha, čeká kolem čtvrt hodiny, crash taky na D8, 37. taky směrem do Prahy kolem 10. Velká uzavírka na D5 směrem na Prahu, 49. čekáš přes 40 minut, nehoda na D2, 7. kilák směr Brno, tady je zavřený pravý jízdní pruh, a D1, nehoda 205. kilák směr Brno, zavřený levý pruh, 6 minut. Ještě příjezd do Brna, tady je to obou straně zasekaný kolem 10 minut. V regionech vidím nehodu v Brně na Skácelový, nehoda taky ještě v Ostravě na Českobratský. Hlavní město, tady je taky několik krešů, třeba na jižní spojce u Zahraďáku, taky Spořilovská směrem na spojku. Tady si počkáš určitě kolem 6 minut a taky na Radlický si chviličku počkáš. Zablokovaná Štěrbolská spojka od Černáku až na Průmyslovku, počkáš si na Argentinský, Vilzonce a Nuseláku do centra Povltavská k Barandovu. Samozřejmě taky Pražský okruh, 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin, s tebou Mára, úterý, svátek dneska slaví Michal. Hele, asi nebudeš nejlepší MC v Čechách, jako je třeba Smack One, ale můžeš být ten nejlepší spinner v éteru Rádia Spin, protože za chvilku startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, takže můžeš už teď objednávat bangry buď to do naší mobilní aplikace, nebo na našem čísle 210 32 30 30. Celou hoďku budu hrát jenom podle tebe. No a teďka budu hrát podle Bobana, protože Boban byl dneska nejrychlejší v rap DNA.
1: Hele, prosím tě, pro moji drahou polovičku, a vždycky blázen.
0: Dobře, to jsme dlouho neslyšeli, Gufra a Viktorka Rohony, vlastně banger, který odstartoval obrovskou slávu Gufrau a Viktora Kala, tak si to jdem připomenout. Na Rádiu Spin.

0: chvilku 6 hodin, a co to znamená? Co to znamená? No jasně, startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Mám už připravený skoro 9 tracků, takže ta hodina se hodně rychle plní, takže jestli chceš zahrát track na přání, posílej voiceovky nebo volej naše číslo. Dneska to začneme třeba s Tomášem.
1: Ale já bych chtěl, jestli jsi mě hrál kdo, dva, moji lásce, Terezce a všem to, všem skvělům.
0: Tak Terezce posíláme Buku a Zuta, budu hrát taky Monče.
2: Jste byli ve Výřivce tentokrát ale na houbách a hádá se se mnou, že ten hříbek není hříbek, ale babka, tak já bych mu pustila Vím já od TSHček. Ať se podívá do Atlasu hub.
0: Podívat se do Atlasu hub. Peťane, ty nepoznáš houby od sebe. No, track Vím já by ti to měl vysvětlit. No a ještě se bude hrát všem sestřičkám a tady ten zkaz je naprosto nádherný.
3: Jestli bychom zahrál něco od Biggieho, no. Mám rád Going Back to Cali. Ale věnujem to tobě do studia, všem prodejcům automobilů, protože kupem za jeden tým a pak to věnujem všem sestřičkám v nemocnicích, protože to mají vždycky těžké.
0: A to má svatou pravdu, pod to bych se podepsal. Jaký další banger budeme hrát, to je na tobě, naše mobilní apka nebo naše číslo, aktuálně 22 stupňů, jasno a krásně, bohužel chladno. Večer kolem 10, zítra obdobný počasí, bude slunečno a kolem 22. S tebou Mára.
4: Spin Radio.
5: Radio Spin.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, 8 minut po 6. Těch tracků je opravdu hodně. Děkuju za to, je to skvělý, strašně moc rád to vidím, že posíláš voiceovky, že voláš, tak to má bejt. Doufám, že se dostane na všechno, ale dostane se teďka třeba na Ondře.
1: Tak ahoj Máro, Ondřej, a já bych prosil nějaký grime chcem, že jo? Central Seal, prosím tě, cokoliv, co máš rád.
0: Ok, tak jeden loading, posílám tě to tam. Simon.
2: Ahoj, tady je Šimon.
0: Šimon.
2: Tak jestli by tam šlo Vodka není voda, pro mojí mamku to bude.
0: Dobře, tak mamce posíláme Elboje, Doriana a Freeze a do třetice to bude Jakub.
3: Ahoj, tady Jakub, já bych poprosil od Gleba Triple Drink.
0: Ok, tak to je jedna taková docela letní věc, Gleb Triple Drink, nový album. Za mě super, mě to baví, tak doufám, že i tebe. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, máme úterý, svátek dneska slaví Michal, no a my jdeme na další tři tracky podle tebe. Nebudu to dlouho zdržovat, protože těch bangrů je opravdu, opravdu hodně. Zahraju Bartolomí.
1: Nazdar, Spiňáci.
0: Nazdar.
1: Chtěl bych si nahrát Pasu Lubně, zrovna se vracíme z Mada fucking Rakouska.
0: Fucking Rakouska.
1: A ještě jsme žádné Lubě nepasli. Tak děkujeme a zdravíme.
0: A bohužel ani nepopasete, protože já tady ten banger od dolara nemám, ale mám tady Nikdy se nezměním, tak doufám, že se taky nikdy nezměníš, Bartolomí, a že budeš mít takhle skvělou energii, jako jsi měl v téhle hlasovce. Budu hrát taky do jižních Čech.
2: Čau, zase ten dot. Hele, to je s Mišákama venku, mám Ichi i Pufy, to jsou moji potkánci. Je pro všechny spinery tady z jižních Čech, Slavonicko, Dačicko, Jemnicko, prostě pro všechny. Si užívají pro poslední teplý léta, no, taky často.
0: Hele, já obdivuju kdokoliv, kdo pěstuje potkánky, je to vlastně hezký, zároveň nechutný, ale zdravím do jižních Čech, ty máš určitě skvělý potkany a budeme jim posílat Poslední slunce, ať si užijeme ještě tyhle ty trošku letní dny. No a do třetice Katka.
3: Ahojky Marečku, já tě zdravím, pust tam dneska od Resta Hladina anebo Dynamit a bude to hlavně pro tebe do studia k tvým narozeninám, které si oslavil o víkendu, taky to bude pro mého syna Páju, pro kluky Sašu, Baču, pro Strejdu, pro Peť.
0: Díky moc, Rest Dynamit na rádiu Spin pro všechny spinery a pro všechny, kteří užívají hodinu, kdy hrajou jenom podle tebe.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici, crash na D11, 8 kilák směr Praha, kolem 20, nehoda je taky na D4, 18 km směr Strakonice, naštěstí bez kolon, kde ale čekáš 3 čtvrtě hodiny, tak je D5, je tady uzavírka po těžký nehodě na 49. směrem do Prahy, takže počítej s kolonou, no a nehoda tak ještě D46, to je 10. kilometr směr Brno kolem 4 hodiny. V regionech, tak tady jsem našel dvě nehody v Brně na Kohoutový a Skalecký, jinak regiony docela šlapou, to se nedá říct o Praze. Tady to stojí na Štěrbolský spojce od Černáku skoro až na Průmyslovku. Nehoda je na Spořilovský směrem na spojku. Čekáš tady kolem 6 minut. Taky nehoda na Modřanský, kde si ještě zdržíš, taky Nusák do centra, taky Argentinská v Holešovičkách, pár minut taky Bělohorská a ještě Pražský okruh 15. kilák směr Ruzyň. Ode mě z dopravy je to všechno. Kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo. Každopádně za chvilku další tracky na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Máme za chvilku 6:30, tak já doufám, že užíváš odpolední komunikátor, odpolední chill na spinu tady se mnou, že máš svoje oblíbené tracky na přání už v playlistu. Pokud ne, tak ještě stíháš objednat buď to do naší apky nebo na našem čísle. Teďka určitě zahraju Simonovi.
1: Zdravím, tady Simon. Mohu bych poprosit o písničku Jiná vlna od Payna. Budeme to hrát mýmu kamarádovi Michalovi, protože dneska měl praxe až do 5 a aby měl lepší náladu.
0: No nejen, že měl praxe, ale on má dneska hlavně svátek. Simone, tak mu hlavně nezapomeň popřát. Track je fajn, ale popřání to je ještě ideální. Zdeněk.
2: Zdravím Radio Spin, prosím o zahrátí skladby od Hardtricka Break and Break pro všechny kluky na BTS, ať se tam nenudějí, díky moc.
0: No a budeme hrát taky Samíkovi.
3: Ahojky, prosím o zahrání od Hardtricka Party G, jenom a jenom pro Samíka, díky.
0: Hele, může vyhrát jenom jeden Hardtricko, takže Brick na Brick rozhodl jsem já a ještě slíbený Honza.
4: Honzu, balkónovku od Resta.
0: No tak jo, mamce posíláme jednu velkou klasiku, Rest, jeho první album a hlavně legenda všech legend, balkónovka na Rádiu.

0: John Aspenu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu, ale jistě blíží ke konci, ale ještě takový 4 tracky stihneme. Stihneme třeba pro Honzu, a.k.a. pro Jakuba Trmala.
1: Čau, chtěl bych to nechat zahrát pro mýho kámoše, to fucking nejlepšího elektrikáře to fucking západu, Karlovarskýho. Chtěl bych mu zahrát Březníka, poslední exekuci, protože doufám, že žádný exekuce nemá, protože maká 28 hodin denně, 13 dní v týdnu.
0: No tak hlavně to musí pořádně danit, když takhle pořádně maká, aby ty exekuce neměl. A zároveň taky Peťonovi, ten se trošku hádal se svojí Mončou, jak je to s těma houbama?
2: Jo, Monče
0: ano,
2: přikivuje. Takže je to prej zip.
0: Ano.
2: Zelenej dým.
0: Zelený dým budeme hrát. Mám pocit, že Momča mu tam tak jako trochu držá kudlu u krku, takže zelený, ano, dým zahrajeme. Takže jeden zelený dým, doufám, že to Peťan přežil. Budeme hrát taky Filipovi, našemu policajtovi z Anděla.
1: Jelikož je takovýhle krásný, ještě snad babí léto, doufejme, že tak můžeme nazvat tenhle týden. Taky jsme mohli dát klidně toho Coolia.
0: Tak dáme Coolia, Sunshine, doufám, že dnešní směna bude klidná a zahrajeme ještě Barče.
3: My si dáme i za dneska. Teď jsme to měli ještě líp a bude to VTF, asi si už hrál, že jo?
0: Iza, VTF s Patrikem jsem ještě nehrál. Tak Barčo, jenom pro tebe, na Rádiu Spin. She dubs, baby.

0: Spinu s tebou Mára a Řezník zakončuje 6. hodinu, kdy jsem hrál opravdu jenom podle tebe. Děkuju moc za všechny bangry, za všechny voiceovky, telefonáty. Mám rád, když se ta hodina takhle naplní až k prasknutí. To se stalo i dneska v úterý 29. září. Svátek dneska slaví Michal. Každopádně hnedka po mně tady startuje Spin Talk. Dneska Monika a Jitka. Vypadlíci z letošních zrádců, takže jestli chceš slyšet nějaký zákulisní informace ještě třeba před zítřejším dalším dílem, tak určitě poslouchej a určitě poslouchej taky Aničku Oravcovou, která tady bude od 8.
1: Ahoj, zdraví tě Anička Oravcová, dneska je úterý a to znamená, že mám pro tebe další díl pořadu Street Cypher. Jako hlavní téma probereme producentské duo Jimmy Jam a Terry Lewis, který stojí za kariérou Janet Jackson a v průběhu 40 let produkovali spoustu hitů, včetně hudby pro Ashera, Beyoncé a třeba i Mary J. Blige. No a právě skladbu No More Drama od Mary J. Blige bereme v rubrice Listování rapem. Určitě bude i deska týdne, tentokrát od producenta Apollo Brown a rapera Skyzu, který spolu připravili projekt, který se jmenuje Luxury Tax a vždy před sebou ti pošlu jednu skladbu. Nový starý hip-hop každý úterý od 8 na rádiu Spin.
0: To byla Anička Oravcová, abych vypíchl ještě jako jednu věc, tak je to opravdu Jimmy Jam a Terry Lewis, který dělali hudbu třeba Michaelu Jacksonovi, takže opravdu dneska je o co stát, takže od 8 Anička Oravcová. My se společně ještě podíváme na počasí, aktuálně se nám tam dost ochladilo, už tam není těch krásných 22, ale už je tam 17, už se bude jenom ochlazovat to až na 10 stupňů. Zítra slunečno 22 opět a ty teploty by se měly držet do konce týdne. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Ahoj!
2: Mám chuť, aby ta dvejta vypadla už z domu. Přehnal jsem kalbu a i boys říkaj, že zpomal. Měl bych si uklidit v hlavě, autě a i doma. Zahodit telefon do pejbra.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk speciál. Spin Talk věnovaný zrádcům. Každou středu večer můžeš sledovat Zrádce na Prima Plus a každou neděli můžeš Zrádce sledovat na televizi Prima. Dneska dorazily dvě účastnice, které to mají vlastně obě za sebou. Jedna vyhnaná a jedna mrtvá. Tak, mrtvá Jitka a vyhnaná Monika. Holky, vítejte.
2: Ahoj, děkujeme za pozvání.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Tak, díl natáčíme den poté, co byla premiéra dílu na Prima Plus a taky v kinech, tak se chci zeptat, jak vám vlastně je teď v tuhle tu chvíli, když jste to celý viděli? Tak.
3: Povídej.
2: Tak já když začnu, tak jako mě je pořád trošku smutno, nebudu lhát. Já si myslím, že jsem si tam tu hru neužila tolik, co jsem chtěla. Úplně jsem asi ani neukázala to, s čím jsem tam šla, ale asi to tak mělo být samozřejmě, takže asi tak, cítím se, je to hodně velká taková ten mix emocí, který teďkonce ve mně bije, ale bylo to krásné, bylo to hezky sedět v kině, myslím si, že jsem odešla nějakým stylem i tak jako věrná, co jsem tam samozřejmě i říkala, takže dobrý to je, bylo
1: Moniko.
2: To hezký.
3: Já se smutná necítím určitě, já spíš jsem si oddychla, protože jsem si říkala tak a mám za sebou jako neuvěřitelný kolečko, neuvěřitelnou zkušenost životní, prostě zážitku, emocí, nahoru, dolů, sebepoznávání, jako opravdu toho bylo hodně a takhle to říct ve dvou větách, prostě neuvěřitelný zážitek, za který jsem vděčná a smutná se necítím, cítím se vděčná.
1: Co jste o sobě zjistili?
3: Já jsem o sobě zjistila to, ale tak zjistila, já už to vím, já se znám, já si myslím, že v mém věku už by bylo na čase se znát, takže jsem ale si to potvrdila, že když něco cítím a vím, tak mám to ale zabalit trochu jinak, aby to lidem došlo. Protože za mě to není chyba, že to lidé nepochopili, ale že já jsem to špatně řekla. Mm-hmm. Takže
1: máte
3: určitě,
1: tu na mysli tu větu u prvního kulatýho stolu?
3: Ano, absolutně ano. A tam byly, že jo, tam ty emoce, vzduch, který by se dal krájet. Já jsem nebyla první, co mluvila, tam prostě začali mluvit, tam prostě mluvila hrozně moc lidí. Ale viděla jsem, že to je o ničem a vlastně máme první kulatý stůl, kde můžeme začít prostě nějakým způsobem diskutovat na nějaké téma. A pro mě ta první věta byla velmi jako důležitá, protože já jsem tam cítila opravdu pouto, nějaké prostě rodinné pouto, které potom nevím, jestli vyjde na povrch, nevíde, to je překvapení, že jo? Ale prostě jsem tam něco cítila, ale protože jsem neměla ještě vlastně možná odvahu říkat, že pracuji s energiema, že vnímám lidi, prostě, že cítím víc, než vidím, když to takhle řeknu doslova, tak jsem to řekla tak jako hodně hloupě a...
1: No, mě to působilo, jak když tam vede bagr, tak jako prostě najednou hrozně násilí, ano. A ještě jsem z vás četl, když jsem se na vás díval, velkou míru nervozity vlastně. Možná tam byla, možná tam nebyla, takže toto možná celý taky pokazalo tu
3: strategii. Je to škoda, já jsem to měla říct opravdu jinak, ale já jsem nervózní nebyla. Jo. Já jsem to opravdu hrála hru, já se nestetožňuji se zrádcem a nebudu si na tom stavit kariéru, já nějakou mám, cítím
1: to
3: se
1: myslím,
3: jako...
1: To myslím, že tady ani nezaznělo.
3: No, jako
1: otázka
3: rozumíte.
1: Otázka zněla, co jste se o sobě vlastně dozvěděli nebo naučili, Jitko?
2: Já jsem se dozvěděla taky asi to, co vím, že jsem člověk, který dává na povrch své emoce. Já troufám, že jsem hodně pozitivní člověk, což jako asi i tam nebylo úplně fajn, ale bylo to takový, že v podstatě já se z toho beru jenom to dobrý, takže si z toho beru to, že je super říkat věci tak, jak jsou. A v podstatě jsem tam nic jiného nestihla si tak jako vzít, jo? Na druhou stranu nebudeme tady vařit z vody, takže to je takový jediný, co jsem si toho vzala, ale za mě super.
1: Na začátku se říkali, že jste se připravovali, tak jak jste se připravovali? Koukali jste první série, druhá série, jste zahraniční série, jak
2: takhle
1: probíhala příprava?
2: Já jsem se snažila nakoukávat, že jo, samozřejmě, zkoukala jsem všechno, co bylo na Prima Plus, všechny ty série, které byly, pak i nějaký ty, ještě ty talk show a tak, nicméně ono se na to strašně strašně špatně připravuje, jo. To je takový to, že tam jedeš s milionama, minimálně já, s takovýma těma teoriema a pak tam přijdeš a zjistíš, že je to úplně jinak. Ale já teda jediný, co jsem jako, jakou jsem měla strategii a kterou jsem tam využila, tak to byla ta, že jsem se snažila jako aspoň taky ten small talk tam hodit jako s každým tím člověkem, protože jsem se bála toho prvního kulatýho stolu, kam teda já už jsem jako nedoputovala, jo, ale že by mi řekli, tak s tebou jsem se nebavil, tak tebe píšu. Mm-hmm. Tak to bylo takový, jakože třeba jedna z těch teorií, kterou já jsem chtěla provést.
1: Moniko, jak jsi připravovala ty?
3: Já jsem zintenzivnila trénink, takže abych byla fyzicky připravená ještě víc.
1: To je docela dobrý point, ano. Mm-hmm.
3: Protože jsem se těšila na prostě na ty mise a běhání a skákání a myslím si, že jsem byla dost připravená fyzicky, abych stačila mladším.
1: A sebe děláte, jak kdyby vám bylo 101, přitom vypadá to velmi dobře.
3: Děkuju. Ale potom připravovala, já jsem vlastně do ledna vůbec nevěděla, co to je tahle hra. Neznala jsem ji. Vzhledem k tomu, že jsem byla v zahraničí, tak jsem neměla možnost se podívat na vlastně na edice české, takže jsem viděla anglickou, nesmírně se mě to líbilo, pak jsem ještě se podívala na nějakou jinou. Takže jsem tam šla vlastně
1: trochu... Tak šla jsem připravená, protože ta britská série je dobrá.
3: Je úplně úžasná ta britská série, mně se to právě nesmírně líbilo.
1: Ty australská, ta je taky taková, tam je taková hodně konkurenční, bych řekl, a ty hráči jsou tam ještě k sobě mnohem víc intrikánčtější, než...
3: To jsem neviděla, ale tu britskou.
1: Až budete mít čas, tak si někdy podívejte.
3: Podívám, určitě.
1: No tak jo, co se vám vybaví teďka zpětně, když si vlastně vybavíte ten úvodní boj v těch budkách, protože na mě jako diváka to působilo velmi stresově, když jsem já vlastně přemýšlel, jakou bych volil strategii, tak pravděpodobně bych volil strategii Jury, tak nějak jako tam jako postávat, až by se otevřely dveře, tak já jdu. ale nevím, jestli je to tak vlastně jednoduchý, tak co se vám honilo v hlavě?
2: Takhle já pokud můžu začít, tak já jsem přesně tady do toho s tím šla, že já jsem to řekla i na castingu, že budu taková ta ne úplně myška, ale takový ten člověk, co jako nebude úplně mluvit, vždycky bude tak jako nějakým stylem koukat po tom okolí. A samozřejmě jsem tam přišla a první, co tak jsem začala mluvit jako první, že jo? Tak jsem říkala, aha, tak to ti nevyšlo, jo, vykopala jsi si dost jako hluboký hrob aktuálně, protože jsem začala mluvit na Dášu, že jo, což jako pro mě bylo takový docela dost osudný. Nicméně pro mě to teda bylo strašně stresující, já se budu opakovat, ale stále já jsem šla jako do těch zrádců s tím, že je to sociální hra, kde jsem si myslela, že opravdu budeme argumentovat. Já jsem si nechtěla dávat kámenušky papír, ale argumentovat, ale ne, se teda jako prát, no, takže pro mě tohle to bylo takový to, že ono i to
1: nějaký... A vy jste teda byla ta pokousaná Dášou?
2: Já jsem byla v tom kontejneru, ano, já jsem byla v tom kontejneru, ale jinak Štefan byl pokousaný s Dášou a je to takový to hezký video, kde já se tam upravuju vlasy a mám tam výraz takovým to, panebože, kde jsem se to ocitla, zatímco ti dva se vedle mě perou, jo, nebo perou v uvozovkách, vlastně perou, takže prali se o kladívko, takže byl to takovej zajímavý začátek.
1: Mončo.
3: Mně se to dotklo nesmírně, ale já jsem se toho díky bohu neúčastnila, protože jsem vlastně z kontejneru odešla jako první. Mm-hmm. V tom kontejneru jsem byla právě s Janem, s May a se Zdíšou a May začala rozhodovat, kdo půjde ven a já jsem okamžitě řekla, za mě nikdo rozhodovat nebude, takže se rozhodla ty tady zůstáváš a náspět odchází. Mm-hmm. A vlastně se otevřely dveře a jsem odešla. A jsem moc ráda, že jsem odešla hned, protože já vůbec si neumím představit, co by se, já si to neumím vůbec představit. Já si myslím, že bych normálně zaklepala, řekla, já tady končím.
1: Až tak?
3: Protože to nebylo pro mě.
1: Nesnažila byste se prostě odlepit May od světílka?
3: No, já jsem nad tím přemýšlela, že možná ano, protože aj Jitka to vlastně dělala, že potom říká nech toho, nebo vlastně snažila se odsvědat. Ale já jsem si říkala, ježiš, tak jako se tam budu prát jako s mužem, nebo prostě ne. Za mě to bylo moc a nezúčastnila jsem se toho a potom, když se to ke mně došlo, tak jak už říkala Jitka, taky se budu asi opakovat, já jsem se nesmírně těšila fakt na argumentování, na spekulace, na vněmi, na city, na počítání čísel, prostě kdo, s kým, kde, jak, co a já jsem se k tomu vůbec vlastně nedostala, takže.
1: No to byla moc rychlá hra. Řekněte mi, co se ve vás odehrává, když sedíte u kulatýho stolu, hradní pán má na sobě, nebo vy máte na sobě šátky, on chodí pořád dokolo a vybírá ty zrádce, tak co se ve vás odehrává?
2: to bylo nekonečný. Za mě
1: jak dlouho to třeba trvá? Protože ve
2: ten střih je strašně krátký, že jo? Ale jakoby já vlastně v podstatě třeba 20 minut to trvalo.
3: Dost dlouho.
2: Fakt opravdu dlouho, hlavně vy vlastně nemáte hodinky, nemáte, nikde nejsou žádný hodiny, nikde nevíte, jako v podstatě tam vy přijedete nahrát a nevíte pojem o čase, že jo? Úplně. Udělali se kolečka vlastně a já jsem třeba měla furt pocit, že stojí za mnou. Jo, a že jako furt jenom čekáte, taky to napětí toho, jestli na vás šáhne, nešáhne. Já jsem teda ještě měla nohu přes nohu, takže já jsem byla ve stresu, protože vedle mě byla z jedné strany tady Monča, a z druhé strany byl Adam. Takže já jsem si říkala, tak a teď se pohnu a bude to v háji, protože si budou myslet, že jsem zrádce, protože tam ať se smějete, ať se nesmějete, ať si dáte ruku nahoru, ruku dolů, prostě. Takže všechno je tam špatně, tak jsem si říkala, jako pro mě to bylo jako mazec, fakt, wow.
3: Pro mě to bylo na začátku to bylo takový jako hodně zajímavý a pak jsem se snažila být v klidu a vlastně, když je tam opravdu taková ta tma a dají vám na oči tu pásku, tak já jsem si říkala, OK, a teďka se snaž vnímat nebo cítit, co tady je, co se tady děje. Chtěla jsem samozřejmě být zrádce, takže jsem tak jako čekala, měla jsem vypijat ty ramena, jako furt jsem ho tam jako naházovala, to rameno a nic, ale pak jsem tam vlastně navnímala to, že tam je nějaký to pouto a pak jsem to nešťastně prostě prohodila. No.
1: Jaký bylo pak sundat teda ty šátky a zjistit teda, že jste věrná? Jitka, předpokládám, měla radost?
2: Jo, já jsem samozřejmě chtěla, já jsem říkala, že už bych chtěla od začátku tak jako nějakým stylem, furt jsem porodní asistentka, já si myslím, že ke mně to tak jako jde. Jo, že jako být věrná, a na druhou stranu jdete zahrát hru. Jo, takže začít tou věrnou, nějakým stylem se jako i k sobě, nebo nějakým stylem, jakoby, aby ten divák poznal, že tam jako, že nejste ta zlá osoba, ale jste dobrý hráč, jo, takže pak jsem říkala, že by teoreticky být naverbovaná, jako by mi nevadilo. Samozřejmě jsem nevěděla, že by to bylo teoreticky už v prvním díle, ale jo, no, takže, ale já jsem měla radost, abych se vrátila, máš pravdu.
1: Moniko.
3: Já jsem byla zklamaná, protože jsem se fakt těšila na to, že budu zrádce a měla jsem nachystanou moji strategii jako zrádce, ale jako věrná ne.
1: Jaká byla ta strategie, kdybyste byla zrádce?
3: Moje strategie by byla, že bych začala opravdu si se všema povídat tím způsobem, že bych je nechala vypovídat. Tím pádem bych vytvořila to, že protože lidi rádi jsou, když je někdo poslouchá. A potom bych z nich začala tahat data narození a počítat a na základě toho bych věděla...
1: Vy jste sedmička, vy jste komplikovaný, no, tak no, ano. Půjdete z kola ven, dobře. Koho jste rovnou podezírali jako zrádce, když jste se tak jako rozlídli okolo sebe? Skákal tam na vás někdo rovnou?
2: No já si myslím, že se asi obě shodneme na Krištofovi, který byl úplně červený, ale ono bylo takový těžký v tom, že ono se to samozřejmě nezdá, jo, ale tam bylo, mně bylo vedro, Monča byla zima, Krištof byl rudej a...
1: A ta situace celá byla nepříjemná, ne?
2: Byla strašně nepříjemná, no. Tam je vlastně tam je to psycho už od té doby, co přijedete na ten hrad, jo, takže jako tohle se tomu jenom přidalo.
1: Jenom se

0: stala, takže v podstatě, kdyby oni se nevrátili, tak já si myslím, že já mám tu hru úplně jinou, ale tím jako... Byť samozřejmě jsme si všichni řekli, tak začneme od nuly, od začátku jsme jako, jsme tady všichni, tak pořád to tam v tom vzduchu strašně bylo. A já, když jsem pak třeba šla od Hradního Pána, šla jsem k holkám, řekla jsem jim, že jsem mu řekla, že chci být věrná, a Dáša na mě vystřelila, já ti nevěřím. Tak jako už si člověk řekne, aha, tak tady bude nějaký trošku, nějaký problémek.
1: Jako, za mě já bych teda Dášu jako zrádkyně nevybíral, protože ta proměna tý osobnosti byla tak strašně zřejmá, ale zase říkám to jenom já jako divák, nevím, jestli jste to tak vnímali vy na tom Hradě, ale že jsem si říkal, pro pána Jana to už stačí jenom, aby každý mu podal ruku a řekla, jsem Dáša, jsem zrádce, prostě a tak dál. Ale na druhou stranu se nedivím, musí to být vlastně hrozně velký to ustát. Co ta scénka s Gambitem, bylo to tak viditelný i na tom Hradě, nebo jak rychle se k vám dostala ta šuškanda, představ si, ona se mě ptala, co je to Gambit a tak dál, nebo vlastně se to nerozšířilo mezi ostatní?
2: Ke mně se to nedostalo, ale to, co jsem si všimla, že Dáša tam začala pobíhat jak splašená z jedné místnosti do druhé. Já si říkám, tady něco nehraje. Ale jinak ke mně se to nedostalo.
1: Ta splašenost, tak to jsem rád, že teda byla zobrazená ve střihu a že ještě navíc jste ji vnímali i na tom Hradě, protože to pobíhání na mě působilo taky velmi hystericky, ale zároveň taky nevím, jak by se choval, já netuším, věřím, že to není úplně lehká situace. Řekněte mi, jak rychle v takovéhle situaci vznikne přátelství? Já vím, že vy jste včera na diskuzi v kině řekla, že proto, aby vzniklo přátelství, potřebujete prostě čas a spousta vody, aby uteklo pod mostem,
0: to
1: tak nějak to tam
0: hezký,
1: zaznělo, ale na druhou stranu věřím tomu, že prostě nějaký spojenectví nebo nějaká blízkost tam vždycky musí vzniknout, už jenom proto, že teda jste v budce, někoho vyženete, jsme partner, přijdete prostě jako na Hrad a tak dál, jedete tam nějakým tím autem, to znamená, jo, tak budeme držet spolu, všichni víme, že to je naprostá krávovina držet spolu, protože na konci prostě budou maximálně prostě 4-5 lidí a tak dál, ale i tak tam vzniká blízkost, tak jak vzniká?
2: U mě vznikla s Tomášem, protože vlastně on seděl v autě, já když jsem vyšla z toho kontejneru jako první, tak jsem vlastně byla jako druhý kontejner a oni mi řekli, tady do toho auta, tak jsem nastoupila do auta, tam seděl Tomáš a koukal na mě. Říká, ty seš jako od nich, nebo? A říkám, ne, já jsem hráč. Ježiš, pojď sem. A teďka mě chytl ruku a já nosím prstinky a normálně mě tak mačkal ruku. Říká, promiň, já jsem tak trochu nervózně. Říkám, v pohodě, já taky. Takže jsme dva cizí lidé seděli v autě, koukali jsme na sebe, ještě tam nikdo nebyl, a mačkali jsme si ruku, jak kdyby jsme byli úplně největší přátelé. Takže je pravda, když se na tím takhle zpětně zamyslím, že vlastně i Tomáš, i teď, jako mimo hru nebo takhle, tak prostě já se na něho dívám pořád jak na takového toho, takovou tu jistotu. A on mě tam vlastně i bránil a řekl všem, prostě já jsem taková afektovaná, taková střelená, tak si to vůbec nevšímejte, ale není zrádce, no, protože se to pochopil.
1: Tak, Jitko.
0: Já si myslím, že jsme to měli všichni, ono je to opravdu takový jako trošku směšný se říct, jakože pane bože, tak se tady potkáte v autě s lidma, který neznáte a najednou jim budete důvěřovat, ale tam byla taková ta, ten výbuch těch emocí s tím, že jsme každý nějakým stylem jsme tam řekli ten svůj, co se tam jako stalo, tím pádem jsme si, tím, jak jsme si to mohli říct, tak jsme si začali najednou důvěřovat, že jo, a už to tam jako bylo, ale teda já je pravda, že já jsem měla v autě Anastázii a Anastázie tím, jak jako hodně říkala to svoje, to, co dělala, tu práci, tu paliativní péči, mně už tam přišlo takový hrozně zvláštní, že na to hodně, jakože to hodně
1: tlačí.
0: Pušuje. Jo, přesně, hodně do toho tlačí. A už mi to přišlo takový zvláštní. Oproti třeba Barnabášovi, který seděl vedle mě v autě a měli jsme tam takovou tu stejnou chemii, jakože obecně, jakože ten člověk, já si myslím, že s kým bych to hrála, tak je přesně Barnabáš, protože máme takovou tu stejnou energii, takže to bylo přesně, jakože jsme řekli, pane bože, to bylo hustý a ty budeš můj kámoš.
1: Vyjednavač Adam, jak se vám s ním hrálo?
0: Money.
1: Adam si vás namaže na chleba všechny postupně.
2: Ano, a taky, že potom v Hradní komnatě to Jan přiznává, že byl vlastně první, který byl namazaný. A vlastně odvedl špinavou práci u kulatého stolu Jan.
0: On to sám.
2: Vlastně v záhrobí to bylo. Mm-hmm. On to přiznal a já si to právě nesmírně vážím a dokonce se mě tam omluvil Jan. Mm-hmm. Protože já jsem opravdu Adama

0: prokoukla. A Adam, a to říkal Jan, že si všiml, že vlastně potom se neprojevoval, že on jako celý den roznášel něco o mně. A když nastala chvíle se projevit a něco říct, tak se držel zpátky a nechal ty ostatní, ať to za něho odvedou. Mm-hmm. Takže to bylo taková jako silný, ale jinak Adam, já jsem se na něho těšila, jsem poznala, že prostě je to silná osobnost a chtělo se mě s ním opravdu hrát. A těšila jsem se na tu hru, protože jsem s ním mluvila i to tam není, že jo, my jsme jako spolu mluvili, on mi řekl, co ale dělá, nedělá.
1: Na druhou stranu to vaše intrikánství k němu bylo taky takový násilný v tom díle.
0: Ale co, násilný?
1: No, ne, takový ne, jako tak na sílu, slovo, ne násilný,
0: násilný
1: na
0: je sílu. Trošku něco jiného.
1: Na sílu, tak.
0: Ano, na sílu, ne, tak. To byla taková provokace.
2: Aby tady nebylo, jo, nějaký pozor.
1: Na zádní, jasně.
0: Já totiž jako, já píšu knihy taky, že jo, hodně mluvím, ale jako
1: a slovo násilný některý používáte úplně v jiném případu, tak jsem to ale nemyslel. Myslel jsem, že to bylo takový jako hodně okatý. Tak pojďme ještě k Honzovi Špačkovi. Jak se s ním hrálo?
2: Takhle, Honza Špaček je za mě úžasný člověk, ale já jsem ze začátku, takhle já to občas nevím doteďka, jestli jsi z ní dělala srandu nebo ne, v podstatě.
1: To podle mě neví celý YouTubeový svět.
2: Já si myslím, že celý národ, kdokoliv se prostě baví s Honzou Špačkem, tak to neví, ale za mě on je jako skvělý člověk, jako musím říct.
0: No, já jsem s Honzou, když potom po hře, ve hře to bylo taky komplikovanější, protože jsem s ním pořád chtěla jako nějak normálně navázat kontakt a nešlo to. Hmm. Ale mimo hru jsme měli nějakou výměnu a já jsem mu řekla, hele, jestli se mnou chceš komunikovat, tak já bych chtěla mluvit s tím opravdovým člověkem. Takže když mluvím s Janem, tak on je se mnou opravdovej.
1: Jaký je, když je opravdovej?
0: On je skvělej. Je
1: to skvělej. Se dokážu představit, ale
0: je skvělý, je inteligentní, je prostě šikovný a je milej. A já opravdu takový ty přetvářky, já to nedávám, to je prostě mý charakter, já to prostě nedávám. Tak já jsem mu říkala, hele, jestli fakt chceš, tak prostě normálně, prosím tě.
1: Já jsem zvědavý, jestli budu mít příležitost se s ním potkat face to face a zjistit, jak je normálně, nebo jestli bude.
2: Já si myslím, že to my se smrtelníci nedovíme, jako, a jestli se to dozvíš ty, tak
1: dám ti vědět.
2: Děkuju.
0: Je to skvělý člověk za mě a velmi fakt intelektuálně navýší.
1: To určitě.
2: Určitě.
1: Jitko, jaký bylo setkání se zráci tváří v tvář?
2: No to byl pruser. To bylo jako, to bylo, hele, já už teda jako takhle, já jsem si totiž nevím myslela, když mě brali z mojí komnaty, takže budu takový ten secret zrácek. Měl člověk nakoukanou tu Velkou Británii, že jo, takže já už jsem si v tom autě dělala jako ty svoje teorie, koho tam jako napíšu a tak. Pak když by dali pytel na hlavu, tak si říkám, že to by asi nebylo úplně jako fajn a že jsem jako dost v háji, takže jsem taková jako byla s takovým tím vykřičníkem. No a pak když vlastně mi sundali ten pytel, kde já jsem poznala Krištofa podle bot, protože on jak byl hodně výrazně oblečený, takže tam jsem si to řekla, říkám, to si děláte srandu. No a pak když to byl ještě takový ten ta emoce toho překvapení a pak, když jsem viděla Dášu, nebo tak jako jsem si říkala, že to asi bude Dáša a pak teda jsem si to ujistila, tak jsem si říkala, že jsem v háji prostě, no, jakože tam to nebylo ani takový ten, že bych si řekla, ty bláho, ona se mě vybrala, ona chce se mnou hrát, tam by to byl průser, tak jako tak si myslím.
1: To jsem říkala včera na té diskuzi, že máš pocit, že by tě předhodila.
2: Určitě.
1: Napadlo mě to taky, když jsem.
2: Ale za mě by to bylo i jako super hra, jakože já být zrádce, tak tohle to mě napadne, jakože je to hratelný, jako čistě, když se nebereme jako z mojí pozice toho, že já jsem jako byla zavražděna, tak je to hratelný, jo, a bylo by to právě naopak ta super hra toho, že já bych to tam měla o mnoho těžší se jako obhájit.
1: Já jsem teda teďka zvědavý na hru NLE, protože mám pocit, že do hry vstoupil opravdu jako zrádce zrádce a mám pocit, že v ní vidím specifika jak Nicole, tak my, tak vlastně všech světových zrádců a uvidíme, jak se dostane, ale mám takový pocit, že prostě zvoneček nad Krištofem a nad Dášou určitě jako zazvoní. Řekněte mi, je lepší být zabitej anebo vyhlasovaný u kulatýho stolu a proč?
0: Já.
2: Povídej.
0: Já si myslím, že zabitej, protože když jste vyhlasovaný, tak těch emocí je tam jako hodně a vy fakt jako argumentujete. Já jsem fakt u toho kulatýho stolu tam seděla asi hodinu a vlastně jsem vyargumentovávala jednoho po druhém. To bylo jako, byla to síla, ale bylo to tak silný, že já jsem určitou chvilku myslela, že jako vybuchnu smíchy, protože mi to připadalo jako jako vtipný, co oni vymýšleli za nesmyslí, který vůbec jako nedávali hlavu a patu.
1: Takže ono podle mě, když se skupina usnese, tak se s tím asi nedá nic dělat.
0: Asi tak.
1: A vy tam prostě musíte sedět a přijmout
0: to. Ale bylo fajn, protože někteří z nich včera po premiéře, já jsem tam byla s mým mužem, tak se mu chodili omlouvat jemu dokonce. Takže to bylo...
1: Třeba dostali strach.
0: Takže to bylo jako super, že jsem fakt dobře argumentovala, že to dávalo smysl, takže za mě v pohodě.
1: Jitko.
2: Já si myslím, že takhle... Já si myslím, že vždycky jakoby ten druhej, ta opačná strana řekne to druhý, že jo, takže já bych se zase naopak chtěla strašně moc aspoň odargumentovat, protože ten můj hřbitov byl opravdu, opravdu smutný v tom, že já jsem vlastně neřekla nic, já nevím, jestli jste to pochopili stejně, protože já jsem teda měla potom v liščím doupěti s Vojtou a s Markusem trošku takové jako výměnu názoru toho, že oni mi řekli, ale když jsi tam mohla něco říct, říkám, nemohla. Já jsem tam stála a vy jste, nikdo mě tam nevyzval, jestli bych jako mohla mluvit, nebo ať se nějak odargumentuju, nebo cokoliv jako říct, jo, že tady v tom...
1: Já myslím, že tam vaše role nebyla vůbec žádná.
2: Absolutně,
1: protože absolutně. Tam šlo de facto o to, jaký role si mezi sebou nastavíte zráci.
2: Přesně tak. A
1: to, kdo tam stojí,
2: budou
1: vlastně
2: argumentovat.
1: Jako
2: a to, že tady ta mrtvola vlastně v tom hrobu se by se o mě postavila víc než Dáša, protože aktuálně jakoby tak tomu neřekla vůbec nic k tomu, jakoby jestli by mě chtěla nebo nechtěla. Tak to bylo jako za mě takový smutný, protože já jsem si to i tak jako trošku, samozřejmě člověk jako počítá s každou, ne s každou, ale s hodně možnost má, tak i u toho, že jsem u toho kulatého stolu a řeknu jim, že jsem věrná, tak ten výbuch těch emocí třeba toho by byl pro mě možná víc pozitivnější než to, že jsem vlastně v podstatě tam jenom stála a pak jsem dostala lopatu.
1: Hráči z loňské série, když k nám chodili na rozhovory, tak vždycky říkali, že si přáli víc kulaťák, že se mohli aspoň rozloučit s tou hrou.
2: Je to tak.
1: Zráci jsou natočení jako film. Jaký to je vidět se ve filmu jako filmová hvězda, protože jste tam jako herci?
2: Jo, tak to já začnu teda první, jestli můžu. Takže když byl vlastně úplně první puštěný můj medailonek, tak ke mně přišel můj známý a řekl by, Jiťali, ty nejsi tlustá. A jakže to bylo první, co? Ale jinak je to skvělý, jinak je to fajn, je to takový, že jo, pro mě, pro Monču úplně tolik ne, ale pro mě je to úplně jiný svět, do kterého já jsem měla šanci se dostat. Tím pádem bych chtěla moc poděkovat za prvý Báře Adamcovi, Markusovi, všem tady těm lidem, kteří za tím stojí. A pro mě je to úžasná zkušenost a já se tomu byť ne tak dlouho, ale užila jsem se to moc.
1: Moniko?
0: Tak za mě slovo hvězda, já se jako hvězda úplně necítím, takže bylo vtipný jako říct, vidět se tam jako hvězda.
1: Jako filmová hvězda, protože je to tak dobře natočený, že jako kdybyste koukala na herce, tak jsem to myslel.
0: Jo, takhle.
1: Jako dneska musím to hodně vysvětlovat věci, jak mluvím. Evidentně mluvím úplně k jiný cílový skupině, než obvykle.
0: Tak ale na tom je to hezký. Ne?
1: Je to hezký.
0: Je to hezký.
1: Tak jaký to bylo vidět se ve filmu?
0: Jaký to bylo vidět se ve filmu? Bylo to krásný, zajímavý, hodně vtipný. A taky já jsem potom o tom mluvila právě s Markusem a moc mě potěšilo i to, jak řekl, že i když jsem se tam moc neohřála, takže je rád.
1: To řekl i včera vlastně v kině.
0: No jasně, no jasně.
1: Myslíte si, že vás navnímali a sestříhali tak, jak byste se i vy viděli v té epizodě?
2: Za mě určitě jo, já teda takhle, já si z toho podělám srandu a omílám to, že jsem se tam zase tak dlouho neohřála, že jsem tam jako toho tolik jako neudělala, jo, ale myslím si, že ten screen tam, který já tam mám, tak je přesně vystihuje mě, že jako s ní už jsem tam komunikativní, myslím si, jako, že jsem tam nechtěla ani nikomu udělat nějak extra zle nebo tak v té roli, co já jsem tam aktuálně hrála a... I na tom hřbitově, tam to bylo hezky vystižené toho, že jsem byla smutná, ale jo, myslím si, že stříhači a všichni udělali skvělou práci.
0: Ticho. Tak, jak bych to řekla? Úplně ne. Mhm. Úplně si to nemyslím. A včera mě právě začalo chodit hodně vzkazů a říkají, ale Moni, a říkám, nic neříkej. A kdo mě zná, a ví a sleduje mě roky, tak sebereflexe nebo prostě jakým způsobem jsem byla nastříhaná. Já jsem se pobavila. Bylo to vtipný, bylo to, jsem ráda, že se bavili všichni kolem, ale za mě tohle není Monika. Mm-hmm. Určitě to není Monika. ale skvělá práce, všechno v pohodě, šla jsem do toho a šla jsem do toho i s tím, že se může stát něco takového. Ale nedávám absolutně jakoby úplně ruce před sebe v tom, že bych to kritizovala, já to respektuji a akceptuji, ale tohle není Monika.
1: Tak jo, tak já vám moc děkuju za to, že jste si udělali chvilku času, zhruba 30 minut, abyste přišli sem k nám za náma do Rádia Spin. Děkuju vám za odvahu, se kterou jste vstoupili do hry Zátci. Děkuju vám za hezkou podívanou a třeba někdy příště. Mějte se moc hezky. Numeroložka Monika a taky porodní asistentka Jitka, účastnice a hráčky hry Zrádci, hostky speciálu Spin Talku na Rádiu Spin. Od majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.

0: můžete říct při koncertu, ale zároveň při romantickém večeru.
1: Mark Mrk, no a kreativitě se mezi dneska ráno rozhodně nekladli.
2: Čau. Pojď na to.
3: No, hele, ta hlavní část sice byla dobrá, ale doufám, že afterparty bude lepší.
0: To zní jak balící hláška z Temu, kámo.
4: Tak tenhle výkon byl nové na cenu anděl, tyve, ten drop.
2: Tak. Ruce nahoru.
1: No jo, ale takovej, i když musím říct, že trošičku nechtěný pík dnešního rána se poved Pajkymu.
2: Takový tři typický, spocený jak prase. Teď mi to vypadlo.
0: Jakože úplně náhodou, nechtěně, řekneš něco, co tam tak sedí.
1: To je svým způsobem vlastně úplně geniální. Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Od 6 do 9, tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin. Don't it feel good, babe, don't it feel good, babe.

očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, ve kterém ti přináším nový starý hip-hop a věci s tím spojené. Takže co nás dneska čeká jako hlavní téma? A probereme dvojici, producentskou dvojici Jimmy Jam and Terry Lewis, a který jsou v podstatě na scéně už minimálně 40 let. A mají za sebou velký hity, v podstatě stojí za kariéru Janet Jackson od začátku až po dnes. A mezi tím samozřejmě napsali spoustu hitů i pro například Boyz II Men, TLC, Mariah Carey, Beyoncé a Ashera. Takže dneska bude spíš takový arambíčko, to hlavní téma. Jako první probereme skladbu Mary J. Blige a No More Drama, a to už v dalším vstupu v pravidelné rubrice Listování rapem, což je také skladba, kterou napsali a produkovali spolu s Mary J. Blige, Jimmy Jam and Terry Lewis. No a jako vždy mám pro tebe i desku týdne, takže vždycky před celou ti zahraju jednu skladbu. Tentokrát to je Luxury Tax, projekt, který opět spolu připravili newyorský rapper Skyzu a detroitský producent Apollo Brown, takže deska už je venku. Zajímavá jako vždy, můžeš čekat vlastně to dobrý kvalitní hip-hop od Apollo Brown a samozřejmě Bars od Skyzu. No a samozřejmě předtím, než ti pošlu nějaký ty starší věci, tak novinky. Dorepoval nám Your Old Druk, ten má taky venku nový projekt na fitu Odyssey, to se jmenovalo Thinking. No a další, koho tady mám nastavenýho v playlistu, to je atlantský rapper, zpěvák i textař, který si říká Landstream Chip. A jeho nový single Sim For Me, tam je na fitu Pusha T, takže to ti posílám jako první novinku v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na rádiu Spin.
1: Americká zpěvačka, textařka, herečka a hlavně královna hiphopového soulu Mary J. Blige reprezentuje New York a pěveckou kariéru odstartovala v roce 88. Bylo jí teprve 17 a v nahrávací společnosti Uptown Records zpívala doprovodné vokály. Debutové album What's the 411 vydala v roce 92 a do povědomí mainstreamové populární hudby tak uvedla kombinaci R&B a hiphopu. Track No More Drama napsalo a produkovalo duo Jimmy Jam a Terry Lewis, autoři mnoha R&B hitů, včetně tracku pro Janet Jackson či Boyz II Men. Skladba měla původně vyjít na albu Mary v roce 99. Posléze se stala pilotním singlem stejnojmenného alba v roce 2001. Klip k singlu No More Drama zobrazuje tři postavy. Mladého muže, který zápasí ze závislosti na drogách, ženu, kterou slovně i fyzicky napadá její partner, a člena gengu, který se musí vypořádat se ztrátou blízkých. To jsou také životní situace, se kterými má zkušenosti i Mary J. Blige. Je však rozhodnuta, že už je na čase žít klidný život a neřešit drama. Mary má dodnes na kontě 15 studiových alb, 236 nominací a 88 ocenění, včetně 9 zlatých gramofonů Grammy.
0: Listování repem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hiphopu. Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem a dnešní hlavní téma, což je produkce týmu Dua Jimmy Jam a Terry Lewis. Jsem tady otevřela skladbou Till I Find You, což je produkční deska, kterou tady tyhle dva pánové vydali v roce 2022. A na fitu je tam Sound of Blackness, což je velký gospelový sbor z Minneapolis, což je město, které tyhle dva pánové reprezentují. A v podstatě jim také vytvořili celou kariéru už od 80. let. Produkovali právě pro tenhle sbor hudebníků a zpěváků. Jimmy Jam a Terry Lewis se potkali, když jim bylo 13 let. 13 a 15 respektive. No a to bylo v roce 1972. No a od té doby mají za těch víc než 30 let na kontě 41 top 10 hitů. A v roce 2002 byli zařazeni do rock and roll síně slávy jako Musical Excellence. A tihle pánové začali jako hudebníci. Jimmy Jam hrál v té době na basu a na klavír. Terry Lewis hrál na bicí, ale tak pak se také naučil na klavír. Jejich vůbec celá hudební kariéra začala ve skupině The Time, což byla skupina, která jezdila turné s Princem, takže The Prince, legenda Prince byl jejich vlastně první zkušenost s hudbou, s hudebním průmyslem. A zároveň jim tady tohle prostředí dalo dostatek informací a vzdělání o tom, jak se jezdí po turné, jak se dělá show, a samozřejmě díky vlastně spolupráci s Princem věděli, co to znamená tvrdě makat. Jejich první hit vyšel už někdy v roce 1983, to byla The SOS Band, no a pak v podstatě vybudovali celý sound a kariéru Janet Jackson, ale budeme se bavit třeba i o jejich vztahu s Mary J. Blige a Sherem a dalšíma. Jimmy Jam a Terry Lewis jsou teda rozhodně důležití producenti, kteří udávali tón R&Bčka, nejen R&Bčka, ale také popu, protože pak produkovali i pro lidi mimo R&B, třeba například i Rod Stewart tam je mezi těma stovky skladbama, které napsali nebo produkovali. No a jedna věc, která je pro ně charakteristická, je to, že s těma umělcema, pro který pracují nebo s kterými pracují, vždycky úzce spolupracují, takže to není tak, že by někdo někomu poslal beat a ten nahrál do toho nějaký sloky, ale je to opravdu o tom, že se sejdou ve studiu a baví se o tom, jak vlastně jejich identitu pak jako promítnout v těch textech a v té hudbě. No a jeden z velkých hitů, kterým to všechno odstartujeme, tak to je z roku 1988 New Edition Can You Stand the Rain. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak to byla Janet Jackson a skladba Anytime, Anyplace z roku 1993 z jejího alba s názvem Janet. No a skladba, kterou produkovali Jimmy Jam and Terry Lewis, což je hlavní téma. A tady tihle pánové s Janet Jackson spolupracovali už od roku 1986, a to na první desce Control. A dokonce ta story je taková, že i skladba What Have You Done For Me Lately, která vlastně odstartovala celou kariéru Janet Jackson, původně nebyla míněna pro ní. Původně si Jimmy Jam a Terry Lewis chtěli nechat tenhle beat a tuhle skladbu pro jejich album, které ale nevyšlo až do roku 2021. Takže jsme se dočkali nakonec, ale začalo to právě spolupráci s Janet Jackson, protože ta jejich spolupráce byla úzká. A hlavně šlo o to, že mezi těma albama vždycky bylo několik let a Jimmy Jam a Terry Lewis si vždycky nechali záležet na tom, že vlastně po těch letech, když se spolu znovu spojili s Janet Jackson, tak se opravdu snažili napsat, nejen jako produkovat hudbu, ale i napsat ty texty jí na míru, zjistit, co všechno se změnilo, jak se vyvíjí, o čem chce zpívat a o čem nechce zpívat. Zároveň Jimmy Jam a Terry Lewis v jednom ze svých dokumentů o nich právě mluví o tom, že byla vždycky otevřená jakýkoliv jako experimentu, míchání žánru, což vlastně je docela slyšet i v průběhu její kariéry. Já jsem se dneska strašně včera přemýšlela, jakou skladbu od Janet Jackson zaradím do toho playlistu, protože těch singlů, který pro ní Jimmy Jam a Terry Lewis produkovali, tak je strašně moc. A chvíli jsem přemýšlela, že si dáme Got Till It's Gone, ale to se hraje docela často. Pak třeba skladba If je jedna z velkých singlů, videoklipů, choroška k tomu, to je velký banger. A nakonec jsem se rozhodla na Anytime, Anyplace, protože je taková víc mellow. A teďko jsem se pozastavila nad tím textem, protože já jsem byla faninka Janet Jackson ještě předtím, než jsem začala poslouchat rap a hip-hop, a bylo by 12, když vyšel single Anytime, Anyplace, a v podstatě, který mluví o tom, že chci tě kdykoliv, kdekoliv, a tohle jsem si zpívala, když mi bylo 12, vůbec jsem nevěděla, o čem to je, a tak občas ti to dojde až po pár desetiletí. Každopádně Jimmy Jam a Terry Lewis také spolupracují s Michaelem Jacksonem, dokonce jejich společný hit Janet a Michaela Scream je z produkce Jimmy Jam and Terry Lewis, ale do playlistu jsem zařadila teď track History, který připravili pro Michaela Jacksona. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

history as the greatest demonstration for

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Ach, to bylo krásné aranžmá. Jimmy Jam and Terry Lewis a jejich produkce pomalu Michaela Jacksona History, což je track, který obsahuje spoustu historických faktů a volá po jednotě a osvobození i za ty roky. Je to pořád valid a důležité. Každopádně máme pár minut před koncem první hodiny a to znamená, že jdeme na první skladbu z dnešní desky týdne, což je Luxury Tax, a nový projekt od Apollo Brown, což je detroitský producent a brooklynský MC Sky Zoo. Tak spolu připravili tenhle projekt, který je venku 4 dny, najdeš ho na všech streamingových platformách. Ano, a jako první skladbu ti pustím Keep It Close právě teď v pořadu Street Cypher na Rádio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který pro tebe připravuju každé úterý už od roku 2010. No a teďko nám dorepovali Strange Fruit Project, což je undergroundový hip-hop z Texasu, skupina, která vznikla kolem roku 2004. Jejich nový single One Back Down, tam je na featu Rhapsody a jako celý projekt tady ta skupina je hodně politická. Strange Fruit je také skladba, kterou napsala Billie Holiday v době rasové segregace a bylo to o lynching, vlastně o tom, jak extrémisté KKK, Ku Klux Klan pověšovali černochy a ještě se na to všichni chodili dívat a tleskat. Takže to je reference na historii afroamerické populace a samozřejmě Rhapsody k tomu, protože ta je v poslední době hodně otevřeně politická. No a jinak, když jsme měli včera ten svátek a nemusel se do práce, tak jsem se řekla, že se podívám, co je novýho na Netflixu. No a člověče, zjistila jsem, že udělali reboot seriálu A Different World. A Different World byl v pozdních 80. začátkem 90. let seriál, který vlastně vznikl jako spin-off The Cosby Show, kdy vlastně Lisa Bonet, teda Dennis Huxtable, odjela na vysokou školu a všechno se to odehrávalo na takzvaně Historically Black College, což jsou teda vysoké školy, na které chodili i Afroameričani, protože na běložské školy nemohli. Tak HBCU je ta zkrátka, která se používá, no a tady ten seriál byl vysílání od roku 87 do 93. No a teďka po 39 letech udělali novou verzi reboot tohoto seriálu. Má prvních 10 dílů, je venku na Netflixu a jsou tam i některý herci, kteří hráli už v té původní verzi. Všechno se to odehrává kolem hlavné hvězdy nebo hlavné protagonistky seriálu Deborah, která teda začne studovat na vysoké škole, kde taky její otec je ředitel. A tak trochu to odkazuje na nějaké věci, které se současně dějí v Americe. Mimo jiné tam hrá i Method Man, to jsem takovou malou roli, občas se tam objeví. No a hlavně tam hraje teda Jimmy, hraje Cornel Young the fourth, což je mladý herec. That's the plot, girl. Doporučuji se podívat. Já jsem zůstala u televize jenom kvůli tady tomuhle pánovi, který tam hraje fotbalistu a hlavní love interest, tedy hlavní postavy tohoto seriálu. Docela zajímavý, je to krátký, má to 30 minut, jedna epizoda, tak to jsem dala za jeden den. No a pak jsem poslouchala vlastně ty úvodní titulky a se říkám, tyjo, to mi zní povědomě, kdo naspíval tu skladbu. A byla to samozřejmě Brandy, takže to ti pustím jako novinku teď. Brandy a její úvodní skladba k seriálu A Different World. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Když jsem scrollovala na sockách, tak na mě vyskočila nějaká titulka, že prý Kendrick Lamar je dragged na internetu, protože lidi trochu nefilují tady jeho So Good, spojení s Jenny Aiko a jeho zpěv.

Za mě dobrý. U mě Kendrick Lamar nemůže udělat nic špatně a tohle mě taky baví. Doufám, že to teda nebude dělat pořád, ale a nic proti. Každopádně vracíme se k našemu hlavnímu tématu dneska, což je produkční duo Jimmy Jam and Terry Lewis. A tady tyhle dva pánové, pokud se teda podíváš na jejich fotky, vypadají jako kdyby vylezli z filmu Muži v černém. A vždycky chodí většinou, teda chodí v obleku a mají oba sluneční brýle, i tady, když jim jako je skoro táhne na 70. Tak tyhle dva pánové, a proč to potom říkám, jak vypadá, no tam byla nějaká myšlenka, která mi úplně teďko vypadla. Jo, v rozhovoru s Questlove a v jeho podcastu, který vyšel asi před 5 měsíci, právě říká, že byli vždycky Jimmy, že měli vždycky dvě jména, takže chtějí po lidech, aby vyslovovalo Jimmy Jam and Terry Lewis a nejenom Jan and Lewis, a protože tak se zase jmenuje jejich album. Každopádně, Jimmy Jam and Terry Lewis spolupracovali taky s Boyz II Men, který koncem 90. let měli rozjetou velkou kariéru. No a když připravovali druhé album, tak původně sami Boyz II Men chtěli spolupracovat s úplně jiným produkčním duem, Tim & Bob. No ale v té době vlastně Motown Records, pod kterými byli Boyz II Men, měli smlouvu, tak vlastně byli jejich největší skupinou. A tak samozřejmě executive z tohoto labelu řekli, ne, budete hezky spolupracovat s někým, kdo umí dělat hity, což byl v té době Babyface a právě duo Jimmy Jam and Terry Lewis. V roce 94 právě tohle duo produkovalo mega single On Bended Knee, ale my si zahrajeme z dalšího alba Evolution z roku 1997 skladbu Four Seasons of Loneliness, kterou teda produkovali tady dva pánové a kde jako je slyšet i ta jejich vlastně spolupráce jako producentů, protože Jimmy Jam byl vždycky zaměřený spíš na texty a na melodie a harmonie a vokály, no a Terry Lewis, ten se vždycky zase dával záležet spíš na to, aby to mělo i nějaký funky feel, aby tam měly ty basy a tyhle ty věci. No a právě skladba Four Seasons of Loneliness, jedna z těch skladeb, která zaprvé byla hned na prvním místě, Hot 100 na Billboardu. No a za druhý také dává prostor všem čtyřem zpěvákům, aby vlastně tam měli svůj part, a jelikož je o tom, jak se mění roční období, tak to uslyšíš i ty v té hudbě, kterou Jimmy Jam and Terry Lewis pro Boyz II Men složili. A tohle je jedna z mých oblíbených tragických love songů z mýho playlistu na Spotify. Takže Boyz II Men, Four Seasons of Loneliness, ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: a bitch like moi. That's a rap, baby.
1: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak to byly TLC z roku 1999 I'm Good at Being Bad, a skladba, kterou produkovali a napsali Jimmy Jam and Terry Lewis, a aranž má úžasný ty přechody z love songu do toho tvrdýho asertivního ženského manifesta, výborný. A Jimmy Jam and Terry Lewis, jak jsem říkala, vždycky vypadají jako muži v černém, jako kdyby vyskočili z toho filmu, a taky jsou dvojice, kterou si každý ředitel labelu rád zavolá, pokud potřebují něco fixnout nebo se ujistit, že nějaký zpěvák, zpěvačka bude mít další velký hit. A to se například stalo i v případě Pink, že zavolali takhle Jimmy Jam and Terry Lewisovi, že hele, my tady máme Pink a my bychom pro ní chtěli prostě nějakou skladbu, která je šita na míru. A to je vlastně jeden z příkladů, kdy Jimmy Jam and Terry Lewis spolupráci odmítli, protože slyšeli to, co do té doby nahrála, a si říkali, že tam není co dodat, že to vlastně zní tak, jak to má znít. No a jako takový PR damage control si právě najala duo Jimmy Jam and Terry Lewis Mariah Carey v roce 99, což byl důležitý rok, protože v tom roce probíhal hodně medializovaný rozvod, který teda rozvod s Tommy Motolou, což byl Sony CEO. A do té doby on měl hodně teda jako rozhodovací roli, to, co se týče produkce, jak má zpívat, co má zpívat. No a právě v tom roce 99 si Mariah Carey řekla, že už je konečně čas a nejen se odsvobodit od tady toho pána, ale taky dělat hudbu tak, jak ji chce ona. A právě proto si pozvala toto duo, protože věděla, že ta spolupráce s ním vždycky vychází z vzájemného respektu a z vlastně ty tradice, které mají postavený na tom, že jsou to oba muzikanti. No a začala s nimi pracovat kolem toho roku, kdy vyšel album Rainbow. Z toho si právě zahrajeme skladbu Thank God I Found You, ale teda zahrajeme si remix s Nasem na featu. A pak také spolupracovali spolu v roce 2001 na filmu Glitter, teda na soundtracku k filmu Glitter. Ten film je hrozný. Já jsem to teda dala, celý ten film, ale jinak jako ze zajímavosti se asi podívám, jaký score má na Rotten Tomatoes, ale ten film je strašný. Ten soundtrack k tomu je dobrý, protože obsahuje hodně jako love songů, což Mariah Carey umí. Pak taky spolupracovali na albu Charm Bracelet. No a pak až v roce 2021, kdy vydali vlastně Jimmy Jam and Terry Lewis producentskou desku, tak tam jim také Mariah Carey samozřejmě zaspívala. No ale v dnešním playlistu si dáme teda Thank God I Found You a remix, na kterém je Joe a také nás. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Kašerovi a Jimmy Demetri Lewis jako produkčnému týmu se ještě vrátíme v další hodině, ale jelikož máme pár minut ke konci druhé hodiny dnešního Street Cypheru, tak je na čase na druhou skladbu dnešní desky týdne a ta se jmenuje Luxury Tax a je od detroitského producenta Apollo Brown, který se spojil s brooklynským MC Sky Zoo a jejich celá deska, která v překladě daň za luxus v podstatě se točí kolem témat, co všechno může tě stát, když dosáhneš úspěchu, který ho chceš, jaká je teda daň za ambici, za to, že máš úspěch a co také, jaké následky z toho plynou, když se ti konečně podaří dosáhnout všeho, co chceš. Takže to jsou témata, které tady zpracovávají Apollo Brown and Sky Zoo a druhou skladbu, kterou ti pustím, ta se jmenuje The Rare View. To je, když se podíváš do zpětného zrcátka v autě. Takže další metafora. Apollo Brown a Sky Zoo, deska týdne, Luxury Tax. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
2: You know, the longer you be on that ride, gonna get that thing. The more you learn, you only look one way, baby.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak, začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, ve kterým ti hrají nezávislý hip-hop a věci s tím spojené. A Georgia Smith na francouzském songu Jetlag, jedna z novinek. No a mě úplně uniklo, že před dvěma dny se odevzdávaly i VMAs, Video Music Awards. A tak jsem teďko rychle se podívala, kdo to všechno vyhrál. Tak překvapivě Artist of the Year. Madonna, how? Nevím. Zajímavý. BTS samozřejmě vyhráli, Madonna opět. Best Hip Hop, tam vyhrála Cardi B na featu s Kelani, jejich skladba Safe. Bad Bunny samozřejmě v nejlepší R&B vyhrál Bruno Mars. A to je asi to, co nás nejvíc zajímá, ale samozřejmě nešlo ani o to, kdo co vyhrál, ale co se stalo na červeném koberci, protože jsem teďko rychle googlovala, tady jsem viděla nějaké fotky, kde Michael B. Jordan líbár zpěvačku Ray, která má mega hit Where the Hell Is My Husband, no a tak prý spolu nechodí. Občas mě zajímají i tyhle věci. Michael B. Jordan je jeden z hot těch Bachelor, který určitě dlouho na trhu nebude, když jsme u té objektifikaci. Každopádně, předtím než se vrátíme k našemu hlavnímu tématu, což je Jimmy Jam and Terry Lewis, ještě tady mám například Beyoncé, Gwen Stefani a další, co ti chci zahrát. A tak, novinky. David Banner vydal nový single Where You From. Je to jižanský hip-hop na featu T.I., Juicy J., což jsou legendy jižanského hip-hopu. Tak ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Anička Oravcová
0: a Street Cypher.
2: Ano, ano, Anička za mikrofonem, vracíme se k hlavnímu tématu dneška, což je produkční duo Jimmy Jam and Terry Lewis, který mají za sebou kariéru minimálně 40 let, skladeb, hitů, hraní, turné a všeho možného. A včera, když jsem připravovala dnešní pořad, tak jsem samozřejmě zkoukla nějaké rozhovory, kde se vlastně ptali tady té dvojice za 40 let kariéru, jestli ještě něco, co by strašně chtěli a neuskutečnilo se to. A mezi ty jejich jako bucket list wishes patřila skladba s Babyfacem, která se jim podařila pak v roce 2021 z alba Jam and Lewis Volume 1. To si za chvíli zahrajeme a také na bucket list mali hraní v Las Vegas. A Las Vegas je známa tím, že má různé rezidenci, Celine Dion měla tam obrovskou rezidenci, Boyz II Men taky, Backstreet Boys a další, no tak se jim konečně podařilo letos, zrovna teď jedou každý den, každý večer od 8. Mají show, která se jmenuje Nothing But Hits a Jimmy Jam and Terry Lewis tam právě hrají skladby, které kdy vyprodukovali za těch 40 let a které samozřejmě zpívají jiní zpěváci, ale tady mají s sebou dokonce Shanice, která, když byla strašně mladá, vyhrála Star Search, což je jedna z takových prvních soutěží a la Superstar. Ještě koncem 90. let, možná i dřív, která se vrací teďko. A Shanice má jeden velký hit I Love Your Smile, to možná znáš. A pak tam s nima jezdí tady tyhle shows Ruben Studdard, což je také jeden z vítězů American Idol.

soutěže, právě protože tady tyhle dva zpěváci mají takový range, že dokážou zaspívat skladby od Boyz II Men a Ashera, Ruben a pak Shanice dokáže zaspívat všechno přes Janet Jackson, její vokály na ten jako, protože tam bylo strašně důležité, aby zachovali ten feel, ty skladby ne úplně jako přesně odspívat, ale aby ten feeling tam prostě zůstal. Takže Jimmy Jam and Terry Lewis teďko jedou tady tyhle velký koncerty a předtím si dali rok takový trial, protože už jim táhne na 70, tak to asi úplně není jednoduchý odhrát takový dvojhodinový koncert v tomhle věku, takže si dali nejdřív takový jako rehearsal, jestli to ještě zvládnou. No a také říkají, že nikdy nevíš, kdo se tam objeví, takže každý večer, kterou hrají, tak si tam pozvou nějakou další hvězdu. Takže to bylo na jejich bucket list, teda spolu se songem s Babyfacem. Tak teďko si dáme teda skladbu Jimmy Jam, Terry Lewis za Babyface, He Don't Know Nothing About It. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: V roce 2003 Jimmy Jam a Jerry Lewis produkovali také skladbu I Wish I Wasn't, to byla Heather Hadley, a také jedna z jeden z tracků, který mám na svém Spotify Tragic Love Songs playlist, a tahle dala do toho celou duši. A v roce 2003 také Jimmy Jam a Jerry Lewis spolupracovali na soundtracku, a to konkrétně k filmu Fighting Temptation, nebylo v českém překladu Pokušení, což je film, kde hlavní role strávili Cuba Gooding stvárnili Cuba Gooding Jr. a Beyoncé. Je to taká romantická komedie / muzikál, kde vlastně Cuba Gooding Jr. Je tam markeťák z New Yorku, který přijde do malého městečka na jihu a zjistí, že tam musí udělat nebo vytvořit sbor a že musí vyhrát nějakou scénu, a samozřejmě Beyoncé je tam ta hlavní zpěvačka, která objeví svůj velký talent, a prostě romantická komedie. A každopádně teď jsem se dívala, Rotten Tomatoes dali tomu filmu 42%, když chceš nějakou nostalgii, doporučuji podívat se na tenhle film, ale ten soundtrack tomu filmu byl docela dobrý. Jimmy Jam a Terry Lewis byli jako executive producers a v podstatě spolupracovali na všech skladbách. Je tam 5 nebo 6, na kterých zpívá Beyoncé. Takže do dnešního playlistu jsem zařadila skladbu Everything I Do, což je duet Beyoncé a Bilal. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak, Asher a Bad Girl, to byl poslední track z produkce dua Jimmy Jam and Terry Lewis, což bylo naše dnešní hlavní téma. No a jelikož máme už jen pár minut do konce třetí a poslední hodiny dnešního Street Cypheru, tak já se budu s tebou pomalu loučit a samozřejmě, jako vždy, ti připomenu, že dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu Anna Potržítko Ravcová a tam je samozřejmě dalších milion playlistů za posledních 6 let. Minimálně bych si tak typla. Uslyšíme se zase v úterý, začínám nám říjen a to je měsíc, když budu mít asi každý týden hosta, takže budeme mít pokeci, rozhovory a samozřejmě novou i starou hudbu, jako vždy bude listování rapem a bude také deska týdne. Ještě jsem se nerozhodla jaká, to si nechám na pondělí a řeknu ti to v úterý ráno ve vstupu z Viki. A takže dneska se s tebou zase loučím třetí skladbou z dnešní desky týdne, což je producent Apollo Brown a rapper Sky Zoo, který spolu připravili další projekt s názvem Luxury Tax. Je to k dispozici na všech streamingových platformách, včetně Bandcamp nebo Spotify, takže si můžeš dát tady tenhle projekt a jako poslední skladbu ti zahraju God Given. No a my se slyšíme zase v úterý a ty posloucháš dál Radio Spin.
2: Hey, man. What the first thing they do when you go to a pawn shop? What they do? What kind of test they take you through? When you take the jury to the pawn shop? How do they determine?

0: můžete říct při koncertu, ale zároveň při romantickém večeru.
1: Mark Manek, no a kreativitě se mezi dnes ráno rozhodně nekladli.
2: Čau.
3: Pojď na to.
4: No, hele, ta hlavní část sice byla dobrá, ale doufám, že afterparty bude lepší.
0: To zní jak balící hláška z Temu, kámo.
5: Tak tenhle výkon byl normálně na cenu anděl, tyhle, ten drop.
2: Tak, ruce nahoru.
1: No jo, ale takovej, i když musím říct, že trošičku nechtěný pík dnešního rána se povedl Pajkymu.
2: Takový tři typický, spocený jak prase. Teď mi to vypadlo.
0: Jakože úplně náhodou, nechtěně, řekneš něco, co tam tak sedí.
1: To je svým způsobem vlastně úplně geniální. Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Od 6 do 9, tak čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Spin Talk.
1: Tam jsem myslel jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Můžeme to někdo vysvětlit. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a právě posloucháte Spin Talk. Talk nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte. Na dnešní díl jsem se velmi těšil, protože pozvání přijala nejvěrnější z věrných, profesionální zrádkyně a také cvičitelka jogy Mia. Právě včera ona vystřídala na křivoklátě hradní paní Nikol a stala se tak druhou zrádkyní, která ovládla hrad. Absolutní vítězka druhé řady zrádců, hostkou dnešní vydání Spin Talku. Mio, vítej, nebo Věro, vítej.
1: Já tě zdravím, ahoj.
2: Tak moc blahopřeju za prvý, protože to byla fakt jako mistrovská hra, která mě teda bavila od začátku do konce. Řekni mi, jak se cítila v době, kdy se to natáčelo a jak se cítila teďka, když to celý viděla?
1: Ten rozdíl tam samozřejmě je, ty emoce už jsou zpracovaný, člověk to má tak nějak už v hlavě jako srovnaný, ale stejně mě to tam vrací jako zpátky. Když jsem to včera viděla, tak ty pocity najednou naskočí ta sama emoce, co byla tam. Mm-hmm. Takže... Ta hra mě bavila mě ta hra neskutečně.
2: Jak rychle si člověk v té hře zvykne na tu novou identitu?
1: Já už jsem tu identitu vlastně zkoušela tak nějak naťukávat předtím, s tím, že jsem si říkala, když tam půjdu jako Mia, tak aby mi partner doma i oslovoval Mio, takže ten mi tady s tím hodně pomohl. Neměla jsem to teda jak souště, tak sofistikovaně, papírky jsem neměla, ale vzhledem k tomu, že jogu mám jako koníček, takže tam to jako problém nebyl. Když se mě někdo na něco zeptal, tak jsem...
2: Tak si věděla.
1: I docela věděla.
2: Začneme úplně tím závěrečným ohněm. Jaký to byl pocit? Tam stát v té čtveřici, jako poslední říct tu tvoji identitu.
1: Tam jsem myslel jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený. A teď najednou to na mě dolehlo a říkala jsem si, jak já jim to teď jako mám říct, aby je to, nechci říct, bolelo co nejmíň, to se jako takhle neříct nedá, ale vy víte, že tam proti vám prostě stojí tři extrémně hodní lidi a teď vy víte, že jim tu kodlu prostě do těch zadáte, i když je to v rámci hry, ale tam je to tak strašně intenzivní, že to museli, nedá se to odprostit od toho, aby to nebylo osobní.
2: Na druhou stranu, ve srovnání s tou první řadou, tak já jsem tam vnímal velmi silně to, že to celý proběhlo klidně. Velmi kladně jsem hodnotil to, že ty jsi vlastně řekla, doufám, že mi někdy odpustíte, nebo že přijmete moji omluvu, nebo něco v tomhle tom duchu, co v tom díle zaznělo. A celý to vlastně bylo elegantní, i když vlastně tam byla obrovská míra hořkosti samozřejmě. Po jak dlouhý době tě odpustili?
1: My jsme se poprvé viděli až na předpremiéře, ale z nich vlastně třeba s Verčou, s tou jsme se volali, u tý jsem měla jako velkou potřebu jí to vysvětlit. A pak to bylo spíš jako na nich, tam jde o jejich zpracování toho, aby si ty emoce zpracovali. A já si myslím, že teďkon už jsou všichni jako v pohodě.
2: Jak bys hodnotila teďka zpětně splnění svojí mise, se kterou jsi do zrádců šla?
1: Já si myslím, že ta moje mise byla splněna v rámci té hry na maximum, co jsem tomu mohla dát.
2: Jak dlouho pracuješ u policie?
1: Teďkon v únoru to bude 17 let.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: A řekni mi, jakou část my jsme vlastně na obrazovce neměli šanci vidět?
1: Myslíš jako z mé osoby? Ježišmarja, já se přiznám, že tam bylo spoustu jako vtipných scén a vtipných jako zážitků, které samozřejmě se do toho střihu nevejdou, protože to není jako ani herní, ale to vy jste tam, že jsem třeba i občas jako vtipná.
2: Tak to si byla celou dobu. Řekni mi, by si tou hrou vlastně šla na obrazovce plynule, tak mi řekni, jestli tam byly nějaký okamžiky, kdy tě vlastně nebylo dobře.
1: No, co se týká jako psychické stránky, tak nebylo mi tam dobře jako v několika případech. První případ byl vlastně, když jsem osočila Marcela, tak v tu chvíli mi vlastně došlo, jak těžkou hru tady budu muset hrát. Pak to bylo, druhá fáze byl vlastně Patrik, kdy jsem musela překročit nějakou hranici, kterou jsem si řekla, že tam překročit nechci, a hrála jsem na tu osobní notu, že on byl fakt dobrý, já bych ho jinak tam nerozkopla ani umělem. A pak teda Ondra, ten mě bolel hodně, to jako se mnou zamávalo, no a poslední prostě Daniela, to mě už úplně rozložilo.
2: Brala si to pořád jako hru, nebo prostě i v průběhu toho byly výčitky?
1: Kdybych to nebrala jako hru, tak tady teď nesedím, takže já jsem si musela každý den opravdu připomínat, je to jenom hra, a měj v hlavě pořád to jeden z důvodů, proč tady seš.
2: Na jaký herní kroky jsi v těch zrádcích vlastně teďka zpětně nejvíc hrdá nebo pyšná?
1: Já si myslím, že vydírání Marka, leč to bylo opravdu velmi riskantní, tak na to jsem fakt pyšná, protože to bylo tak promakaný a tak si to krásně sedlo všechno. A pak vlastně i na druhou stranu, že to teď bude znít trošku, že si protiřečím, ale ten Patrik. Ten Patrik, že jsem fakt tady do toho šla, do tohohle risku, změnila bych trochu ten způsob, ale ten risk za to stál.
2: Když jsme glosovali v rádiu s ostatníma průběh hry, tak jsme si vlastně říkali, že to máš nejjednodušší ze všech, protože jsi vlastně jako v práci. Je to tak? Nebo bylo to tak?
1: Jo, já jsem tam hodně často byla jako v práci, to je pravda.
2: Případně, co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali, a nebo jsou prostě hodní. To jako byl ten největší rozdíl. A to byl ten boj sama se sebou, kdy já jsem si tady to musela nastavit v hlavě.
2: Hodně lidí říká, jakou by měli strategii ve hře. Dá se stanovit ta strategie hry dopředu, když vlastně ani nevíš, kdo přijde na to nástupiště, kdo s tebou bude na tom hradě, nebo tu strategii vyvíjíš opravdu až jakoby ve chvíli, kdy ta hra odstartuje?
1: Jako ta strategie, já to počítám i, ať už je to ta změna jména, změna profese, tak tohle to se naplánovat dá, ale zbytek prostě musíte s tím jako pracovat. To není, že si jako nastavíte nějakou linku a podle tý pojedete, takhle to nefunguje. Tam ty lidi můžou být úplně jiný, úplně jinak, ta dynamika, moc slovo nemám ráda, ale ta chemie mezi těma lidma může být úplně jiná a celý váš plán se zboří, takže mít vymyšlený A, B, C, D, E, F varianty.
2: OK. Jak dlouho dopředu se teda dají plánovat ty jednotlivý kroky? Je to ten den, několik dní dopředu?
1: Několik dní dopředu určitě.
2: Když teďka jsi viděla celou tu sérii, vnímáš nějaký svůj herní krok, třeba jako přešlap? Něco, co bys udělala jinak?
1: A my do dneška s Dančou furt řešíme, jestli její vyhození bylo, jestli bychom to spolu nezvládli zahrát do konce, a furt, já tam furt vymýšlím, jak by se to dalo, ale nakonec si dám asi za pravdu, že by to asi fakt nešlo, že i u toho ohně si myslím, že by po ní šli.
2: Koho ze hry si považovala od začátku vlastně jako silného hráče nebo ohrožení pro tebe?
1: Myslíš už ty první dny? Já jsem se chtěla určitě co nejrychleji zbavit Sáry, protože ta pro mě byla strašně nečitelná. Pak to byla Terka, která, její hlava působí naprosto mistrovsky, její přemýšlení, to jsem říkala už několikrát, že bych ji chtěla mít za kolegyně v práci, protože to by jako bylo hodně dobrý. A pak samozřejmě Danči jsem se bála.
2: Fakt jo? A bála ses jí, nebo ses k ní chtěla přiblížit, i protože tě bavila lidsky?
1: Takhle, tam jsou dvě roviny. Mě lidsky neskutečně sedla, ale zároveň jsem věděla, že je velmi inteligentní a že pozoruje. Takže to bylo takový to spojit příjemný s užitečným, že vlastně u někoho jste, s kým je vám dobře, ale na druhou stranu ho máte u sebe.
2: Vzniklo v té hře mezi tebou a někým přátelství nebo pouto, který má velký potenciál vydržet?
1: Pozvi se mě sem za rok, já ti to řeknu.
2: A teď v tuhletu chvíli, to je docela dobrý.
1: Jo, jako v tuhletu chvíli my se hodně se bavíme s hodně hráčema, ať je to Ondra, ať je to Marek, ať je to Daniel a Terka, když přiletí konečně ze Švédska, tak spolu taky trávíme hodně času. Jako těch lidí tam je víc, s Petrou to si vždycky pokecáme, pokud mi teda nestrká své vlasy do pusy, protože jsme furt hází.
2: Hoď přes ní deku, OK. Ve srovnání s první řadou, kde to trochu působilo jak na školním táboře, kdy všichni nenáviděli Nikol, u tebe jsem vnímal obrovský respekt hráčů. Komu z věrných nebo z rádců bys ty teďka v tuhletu chvíli vzdala nejradši největší hold?
1: Ty brďo, já nebudu říkat jednotlivce, to jako každý to máme nastavený nějakým způsobem a já si myslím, že každý ten hráč, já jsem to i říkala v průběhu celé hry, si zasloužil můj neskutečný respekt a nebudu vybírat, nechtěj
2: to po mně. Dobře, tak uděláme jinak. Kdyby jsi byla hradním pánem, koho by si zvolila jako zrádce ty, abyste byli silná a pevná trojice od začátku a proč? A jak bys vlastně vyhodnotila první výběr Sáru a Báru?
1: Já bych si sama k sobě, samozřejmě abych tam byla, bez, to je jako bez debat, ale já bych si k sobě vzala právě Danielu už od začátku a líbila by se mi tam strašně paní Věrka. Mm-hmm. Ta by se mi tam extrémně líbila, protože to by byl ten bodec, který by tam byl skvělý a vtipnej mezi náma. A teď prosím tě, ještě jednou tu otázku mi nahoď.
2: Koho by si vybrala jako zrádce ty? Což teďka vlastně jako by si odpověděla.
1: A ohledně Báry a Sáry, já si nemyslím, že by to byly jako špatný zrádkyně. Ono jako spousta lidí je tady za to, že jedna už tam byla jako unavenější a druhá, že se hnedka rychle propálila. Ono, když se s tou rolí zžijete, tak ono to taky chvilku trvá. A to, že vás potom přemůžou nějaký emoce, jako jsme jenom lidi, to je...
2: Jako jasně. Jak by zamíchalo s dynamikou hry, kdyby zrádkyní byla Jiřina Kateřina?
1: No, to by bylo taky zajímavý. Tím, že ona jako je hodně průbojná, takže ty už se asi chtěla zbavit rychle, no.
2: V jednu chvíli Báru role zrádkyně dostala, byla vyčerpaná, měla výčitky, že vraždí kamarády. Na tebe tenhle ten pocit nikdy nedolehl?
1: Dolehne to na vás, ale pro mě bylo jednodušší vlastně vraždit, napsat si to na ten papírek s tím, že jako víte, že jste to udělali, ale přes tu noci to nějak zpracujete. Ale pro mě bylo mnohem horší to vyhlasování u toho kulatého stolu. To jako, když vidíte, že vy jste ten had, který tam je, a teď budu citovat tu nějakou promiň, tak vlastně je to mnohem těžší.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
2: MJ mi třeba říkal, že Mia to uměla tak, že tě nejdřív lehce zpochybnila, aby pár hodin na to se tě umluvila a řekla ne, promiň, už si to o tobě nemyslím. A tím si postupně získávala vlastně jakoby důvěru a náklonost druhé strany. Byl tohleto třeba jeden z nástrojů?
1: Jo, tady to, ano, tady to je pravda, to já jsem tam dělala velmi často a u hodně lidí. Ne, a pak takový to jako pochlebování a lichotky a vlastně to, že já vůbec nevím a že jsem úplně v háji a že jako vlastně, jak to vůbec funguje ta hra pomalu, jo. Nechci říct úplně, no za takovou trubičku jsem se tam snažila bejt, aby si o mě nemysleli, že v té hlavě jako občas sídlí ten mozek.
2: Marcel získal možnost proroka. Co hrklo v tobě, že si vybere na rozhovor třeba právě tebe?
1: Já jsem tam tušila, že si vezme Aničku, protože tam to jako v té hlavě to tam měl a říkala jsem si, kdyby si vzal náhodou mě, tak prostě ho to budu muset zahrát, takže Marcel je zrádce. Jinak by to nešlo.
2: Jak tvoji hru hodnotí tvoje nejbližší okolí?
1: Ježíš Maria, moje rodina a moji kamarádi jsou nadšený. Je to hlavně tím, že mě jako znají úplně z jiného úhlu, vědí, jaká jsem v tom reálném světě a v tom reálném životě. A teď mě vlastně vidí jako pracovat.
2: OK. Jak tvoji hru hodnotí kolegové z práce? To taky přece musí být velmi zajímavý. Slyšet nějakou takovouhle glosu třeba od nadřízenýho.
1: Do dneška jim musím ráno při poradě skoro počítat, jo? Takže tomu bych se nerada vracela.
2: Raz, dva, tři, čtyři, pět.
1: Jo.
2: To teda apropo bylo velmi zajímavý sledovat to počítání, jak počítala Daniela téměř přesně Jiřina dvojnásobek a ty sila opravdu jak dráha. Jak se tobě samotný kouká sama na sebe v roli zrádkyně?
1: Jsou tam scénky, kdy si říkám, jo, ty brďo, tohle to fakt jako bylo dobře zahraný. A jsou tam scénky, kdy jsem v kyně vždycky lezla do sedačky a snažila jsem se vcucnout, kdy si říkám, tak tady na to fakt nejsem pyšná. Jako.
2: Hra končí, na hradě si jenom ty a hradní pán. Jaký to je vlastně jako pocit? Jaká emoce se v tobě odehrává?
1: Ve mně v tu dobu byla hrozná úleva, že konečně už to skončilo, i když jako ta hra je fantastická, zaslouží si všechno tohleto, ale já už jsem byla tak strašně unavená z toho všeho, ať už z toho lhaní, ať už z té přetvářky, a už jsem prostě chtěla domů, aby zase prostě jenom já.
2: Je těch 12 dní tak akorát?
1: 14.
2: Dobře.
1: No, kdyby to trvalo o týden díl, tak já už tam nejsem, protože mě už by asi odnesli nosítkama nohama napřed.
2: Ještě v rychlosti, co sociální sítě a zprávy? Chodí ti víc pozitivních nebo negativních zpráv? Jsou lidi vulgární, jsou lidi hnusní, anebo spíš ti drží palce?
1: Je teda většina zpráv, co mi drželi palce, pak samozřejmě se najdou ti, kteří pod svým skrytým profilem píšou, ať už vulgarity nebo cokoliv. Asi jsem s tím počítala, jako dalo se to čekat. Není to nic příjemného, co jsou lidi občas schopní napsat. Na tom mi jako dostává hlava stát.
2: Co bys vzkázala tomu, kdo se chce do zrádců přihlásit a vůbec ho nenapadne, že tam třeba s něčím takovým musí počítat?
1: No, pro boha, podívejte se na všechny zahraniční série, na ty naše série, tam jako... Já bych spíš chtěla zkázat jinou věc. Zvažte svoje limity a co máte a jestli to vlastně psychicky jste schopný ustát, protože ta psychika tam hraje jednu z nejdůležitějších rolí. Jo. To je tam hrozně jako důležitý a myslím si, že to je hlavní podstata té věci. Ale přihlašte se, je to skvělý.
2: A co ti nejvíc pomáhalo tobě?
1: Připomínat si ten reálný svět, to, co mám venku, to, co je vlastně opravdu důležitý a že jsem pořád jenom v té hře a ten jako důvod, proč tam jsem, že jsem nejenom hráč, ale jsem i člověk, který tam chce něco přidat. Hmm.
2: Jak bys tu hru hrála, kdyby jsi byla věrná?
1: Já bych asi byla úplně stejná, ale letěla bych mezi prvníma. Já neumím být jako úplně držet jazyk za zuby, když si něco myslím, nebo když mám na něco podezření.
2: Je něco, na co bys chtěla, aby se tě někdo v souvislosti s hrou, nebo klidně s tím životem, chtěl zeptat a nezeptal, a tobě je to líto, že tahle otázka zatím nebyla v prostoru?
1: Já přemýšlím, jako těch otázek je hrozně moc a já si myslím, že asi zatím jsou všechny jako vyčerpaný.
2: Já bych tam měl ještě jednu poznámku, když jsem tě tak pozoroval napříč těma dílama, tak vždycky jsem měl pocit,

0: Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.

0: můžete říct při koncertu, ale zároveň při romantickém večeru.
1: Mark Manek, no a kreativitě se mezi dnes ráno rozhodně nekladli.
2: Čau.
3: Pojď na to.
4: No, hele, ta hlavní část sice byla dobrá, ale doufám, že afterparty bude lepší.
0: To zní jak balící hláška z Temu, kámo.
5: Tak tenhle výkon byl nové na cenu anděl, tyhle, ten drop.
3: Tak. Ruce nahoru.
1: No jo, ale takovej, i když musím říct, že trošičku nechtěný pík dnešního rána se povedl Pajkymu.
3: Takový tři typický, spocený jak prase. Teď mi to vypadlo.
0: Jakože úplně náhodou, nechtěně, řekneš něco, co tam tak sedí.
1: To je svým způsobem vlastně úplně geniální. Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Od 6 do 9, tak čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6.

jedete s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj za to vždycky ty.

0: Ulice.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel